0: Krásnou noc, kysáci moji milí, otevíráme společně třetí hodinu nočních Divoxů tady na Rádiu Kiss. Zatím nám to utíká krásně, si myslím. Máme pár minutek po druhé hodině raní, tak já doufám, že i vy máte tento pocit, že to utíká dneska ta noc celkem rychle, a pokud ne, tak je čas na nějaký kafe nebo něco, nebo nějaký nakopávak pro vás, aby jste chytli druhý dech a tu druhou část té noci zvládli jenom a jenom dobře. Tak, na telefonu mám dalšího volajícího, jednoho z vás, a tentokrát je to Michal. Michale, zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, jak se máš?
1: Za volantem 9 hodin, takže s úsměvem.
0: Tak hlavně opatrně, když za volantem. Michale, co ti můžu na cestu zahrát? Povídej.
1: Já bych si dal Linkin Park a nějakou klasiku třeba nám.
0: Komu to budeme posílat, nebo je to čistě pro tebe, aby se ti jelo dobře?
1: A tak vzhledem k tomu, že má lepší polovička, se jmenuje stejně jako ty, tak vám oběma a každému, kdo řídí.
0: Děkujeme pěkně, to mě těší. Michale, mám to tady nachystaný. Tobě přeju šťastnou cestu. Jak dlouho budeš ještě za volantem?
1: A už asi jenom hodinku.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. A na kutě a potom hnedka chrupat?
1: Já myslím, že neusnu po takový jízdě, takže budu něco doma kutit a počkám, až všichni budou stávat a rozvezuji do práce a do školy a tak.
0: A ty jsi blázen. A pak máš volno?
1: Jo, do 3 hodin. Potom je ten meeting a pak doufám, že nějaký pivko bude.
0: Ježišmarja, tak to jo. Tak Michale, teda ty bys zasloužil taky metal. Michale, šťastnou cestu a jdeme na Linkin Park. Ahoj, ahoj, čau, čau, měj se hezky. Ahoj, čau.

0: Noční Jukebox.
1: Teďka zahrajeme takovou jako netradiční hudbu, interpretku, kterou na rádiu Kiss vlastně běžně neslyšíme. Maximálně jeden single, který si teď vybavuju, ale jinak tady moc slyšet není. A já teda musím říct, že to přivítám, protože mě její tvorba baví a myslím si, že je to momentálně současně jedna z nejlepších hlasově vybavených zpěvaček na světě. Ivo, řekni nám, kdo to bude?
2: Dobré ráno, paní Kateřino, chtěl bych nechat zahrát jednu trošku starší písničku a to by bylo od Donny Summer, I Feel Love. Pokud by tento song nebyl, chtěl bych nechat zahrát od Ariany Grande, Side to Side. Díky moc, mějte se, naschle.
1: Tak, Ivo, paní Kateřino, tak, Ivo, není to Donna Summer, tu tady nemáme v playlistu Rádia Kiss, máme jinou písničku, takže to jsem ti vyhovět nemohla. Ale Ariana Grande, to byla ta dáma, nebo ta, no ona už je vlastně vdaná, ta paní, o které jsem mluvila, je to mladá kočka krásná, s neuvěřitelným hlasem, s neuvěřitelným rozsahem svého hlasu. Ariana Grande a Nicki Minaj, Side to Side, tak já doufám, kysáci, že se vám písnička bude líbit.

All I Know nám dohrálo na Radio Kiss a jak jsem tady zmiňovala, že dnes má svátek Monika, tak faktem je, že teda se tady s váma roztrhnul pytel a vy mi tady posíláte přání všem Monikám. Není v mých silách, abych tady přečetla všechno. Každopádně, když to shrnu, tak dámy, vy, která se jmenujete Monika, máte kolem sebe kámoše, co víte, že poslouchá Radio Kiss, tak 100% tady teďka přišla zpráva, takže všechno nejlepší k vašemu svátku dnešnímu, holky moje. Doufám, že budete mít krásný sváteční den a ode mě teďka aspoň písnička od Korony Try Me Out. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: El Profesor nám dohrál na Radio Kiss a co bude hrát teďka, to už nám řekne Radek, který se k nám dovolal na telefonní číslo 210-323-323. Rádio, ahoj, zdravím tě.
1: Zdravím všechny kysáky, tebe taky.
0: Ahoj, ahoj, děkuju pěkně, jak pak se máš?
1: No výborně, pracuju, takže je to fajné.
0: Tak to je skvělý. Rádio, co ti k té práci můžu zahrát?
1: Já bych chtěl písničku Kolotoč a skupina Holky.
0: Uhum. A pro koho by to mělo být?
1: No pro všechny, kdo poslouchají, pro všechny, kdo musí makat, no prostě, jako to copak.
0: Přesně tak, no jako, jak já vždycky říkám, hypotéka se neptá, nebo nájmy a takovýhle věci, že jo.
1: Složenky se neptá, já.
0: Ano, složenky se neptá, jak to tam bylo v tom Koliovi, složenky, vy krávy zelený, nenažraný, tak to je přesně ono, akorát změnili barvu. Ráďo, já jsem tě moc ráda slyšela, my jsme si aspoň trošičku pokecali mimo éter, tak pozdravuj doma, Krištůvka samozřejmě, a budu se těšit, že se spolu někde zase uvidíme. Třeba.
1: Já si myslím,
0: třeba.
1: Že jo.
0: Tak jo.
1: Tak jo, děkuju.
0: Rádi, měj se krásně. Ahoj. Čau.
1: Ahoj.
0: No a teďka Holky a Kolotoč, takže pro dnešní večer, pro dnešní noc už si Holky odškrtávám, ale faktem je, že Holky ještě během dnešního rána uslyšíte. A to proto, že my tady v 9 hodin ráno do ranního Kisu všechny tři přijdeme a přijdeme vám představit naší staronovou písničku. Tak si to nenechte ujít. V 9 ráno v ranním Kisu budeme my jakožto čestné hostkyně a těšíme se na vás, kysáci. Teďka ale Kolotoč.

0: Noční Jubox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a jdeme vyplnit rovnou dvě jukeboxová přání. Nejdřív Luca.
2: Ahoj Káťo, zdravím taky všechny posluchače, který tráví buď to v autě nebo na noční. Potřebovala bych zahrát něco rytmického, veselého, jestli to půjde. Děkuju.
1: Jasně, Luco, no a Milan nám řekne co, respektive já to přečtu, protože. Ahoj Kačko, nemůžu mluvit, pracuji v Rachotu, můžeš nám trošku zrychlit na tý noční, ať neusneme, třeba Puffendorf, where are you, díkec, Milan. Tak Milane, jasně, mám to tady nachystaný. Vy ostatní, na koho z vás se nedostalo, přišla mi tady zpráva od Moniky, že děkuje za přání k svátku. Monik, krásný sváteční den, Monik je tady opravdu hodně, jenom já mám kolem sebe 3, co si vzpomenu jako z fleku, okamžitě, jo, takže je to krásné a časté české jméno, tak děvčátka, ještě jednou všechno nejlepší, děkuju vám za vaše zprávy a reakce tady. Víc už toho tuhle hoďku nestihneme, takže telefonní číslo 243-233-233 zase příští hodinu, a nebo samozřejmě aplikace Rádia Kiska, mi pošlete váš vzkaz a já chápu, že teda někdo pracuje v Rachotu, že nemůže nahrávat, ale i tak bychom radši, abyste nám posílali ne něco psacího, ale samozřejmě psanýho, ale samozřejmě namluvenou hlasovku, abyste byli slyšet v éteru Rádia Kiss a tak trošičku si s náma zavysílali. Teď už přeju krásnou noc a jdeme na Puffendorf.
0: Rádio Kiss.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: První půlka nočních jukeboxů je za náma, my se společně vrháme do té druhé. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzebohatá. Krásnou noc.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Shawn Mendes, americký to... Američan nebo Kanaďan? Teď bych kecala. No na kontinentu Severní Ameriky, ať se z toho vykecáme, myslím si, že je to Američan. Shawn Mendes nám dohrál na rádiu Kiss, musím říct, že tohle z toho zpěváka mám velmi ráda. Je velmi talentovaný a jde mu to opravdu velmi, velmi dobře. Tak já to nebudu zdržovat, protože na telefonu mám dalšího z vás a tentokrát dámu, která taky je velmi známá tady na rádiu Kiss a není to nikdo jiný než naše Alenka. Ali, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kači.
0: Ahoj, ahoj, Alenko, jak pak se máš takhle při čtvrtku?
1: Ale nervózně, lebo dneska mě čeká jedno vyšetření na mamografu, tak člověk je nervózní, jak to dopadne.
0: Chápu, naprosto chápu, držím palce a ono to všechno dopadne naprosto v pohodě, Ali, úplně. Hele, máme tady květen, je venku hezky a ono to všechno dopadne dobře, ale moc samozřejmě držím palce. Tak Ali, ještě mi řekni, co budeme hrát a pro koho?
1: Hele, tak to bude písnička Flashdance. Mhm. A bylo by to pro tebe do studia.
0: Děkuju.
1: Pro moji sestřenici Moniku, která má dneska svátek.
0: Ano.
1: A pro všechny kysáky, co teďkom poslouchají, jo, a abych nezapomněla, pro mojího manžela, který jede přede mnou, jo?
0: To bys pak dostala bídu, viď? To bys dostala bídu.
1: Ale ani ne. Moc se chudák nemůže dovolat, tak...
0: Je, vidíš, a tak to by to vyšlo, tak aspoň jeden z rodiny.
1: No, k tobě se vždycky člověk dovolá. Když se volá do soutěže, tak to jako není šance.
0: Aha, to je aspoň, no. Aspoň ty jukeboxy, viď?
1: Jo, aspoň ty noční jukeboxy, že nám to tam někdo zvedne.
0: Tak jo. Ali, ráda jsem tě slyšela a jdeme na Flashdance. Krásná to věc. Měj se hezky, ahoj a držím palce dneska. Papá, ahoj.
1: Děkuji, Kačko.
0: Ahoj.

0: Jukebox. Teda faktem je, že dnešní jukeboxy jsou opravdu hlavně o těch telefonátech. Když mi přijde takový jako blbý vám to nevzít, když vidím, že to tady vyzvání, jako je tady spousta hlasovek, ale ty telefonáty jsou takový jako vlastně pro mě přímější, protože ta interakce je tam okamžitá s tím posluchačem a tentokrát je to s Maruškou. Maru, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, ti, krásný ráno.
0: Ahoj, tobě taky, jak pak se máš?
1: Pracuju, jedu teď do Německa, teď budu zrovna akorát na hranicích, tak jsem se modlila, aby nám to vydrželo, aby to nespadlo.
0: Je, tak výborně, že jsme to stihli. Maru, tak rychle, co budeme hrát a pro koho?
1: Budeme hrát Blejda pro sebe, pro mě, pro všechny řidiče, řidičky, kysáky, pro kamaráda Milana a Miloše a pro pěkný den a nikdo neusne.
0: Tak jo, mám to tady nachystaný, Maruško, šťastnou cestu do Německa a budu se těšit třeba příště tady u nás na Kisu. Měj se krásně, ahoj, ahoj. Ahoj.

0: Teď budeme hrát jednu legendární písničku, která má vlastně takové druhé pokračování, protože Míra by chtěl nechat zahrát Rybičky, poslechneme si to od něj.
1: Ahoj Kačko, prosím, zahraj mi tam Rybičky 48, Léto 2, prosím kysáky, lámy to by do studia, Pekaře pro tu naši noční letku, čauky, Míra z Olomouce.
0: Já jsem říkal, že to je takový pokračování, protože Rybičky už jeden single Léto vydali a teďka udělali Léto 2. A já si to tady tak čtu, jo, a je to Rybičky 48 společně s Pekařem a ještě s jedním člověkem, který si říká Jimmy Washoust. Jako já to tady čtu, jo, jak jsem nakoupila, tak prodávám. Opravdu Jimmy Washoust. Já se s klukama, s rybama uvidím teďka v sobotu 23. května v Kutné Hoře, kde s nima zase stoupneme na jednu stage, tak se strašně těším a musím se teda Kuby zeptat, kdože je to Jimmy Washoust. A já jsem si myslela, že už v tom showbiznesu mě vůbec nic nepřekvapí.

0: Noční Jukebox.
1: Jak já s oblibou říkám, my vždycky, když zjistíme, že Radio Kiss posloucháte dál než je Česká republika, tak nás to samozřejmě velmi těší. A musím říct, že dnešní noc se zahraničními posluchači, ještě, že jste tam tři, ta čeština je fakt svině, se zahraničními posluchači roztrhnul pytel. Teďka totiž byl tady vlastně, byla tady Amerika, byla tady další Amerika, Florida, že jo, pak tady bylo Skotsko, nebo co to tady bylo, a teďka je tady opět Amerika. Jak my to děláme, netuším, ale máme z toho velkou, velkou radost a moc nás to těší. Kamča.
2: Tak dobrý večer přeji všem kysákům, nejen v České republice, ale taky v Americe, hlavně teda v Pensylvánii, kde teďka žiju se svojí rodinou. A ráda bych poprosila o písničku Summer Jam od The Underdog Project všem posluchačům Radia Kiss. Děkuji moc krát, tady Kamila.
1: Kamče, my samozřejmě moc zdravíme do Pensylvánie, jak říkám, velmi nás těší, že nás posloucháte až takhle daleko. Písničku tady mám nachystanou, víc už toho kysáci v této hodince nestihneme. Máme před sebou poslední dvě hodiny nočních jukeboxů. Co to bude? To už je jenom a jenom na vás. Telefonní číslo 210 323 323 a nebo apka Rádia Kiss, kam mi pošlete hlasovku přesně takhle krásně, jako to udělala Kamče. A já už vidím, že teda čtvrtá hodina se blíží a mě se motá jazyk a normálně úplně cítím, jak se mi klíží oči a chtělo by se mi spinkat. Takže si jdu na chvilku hodit nohy nahoru, dát nějaký tady nabušovák, aby mě to prostě nějakým způsobem probralo a doufám, že vy kysáci máte hezkou klidnou noc.

0: Otevíráme předposlední hodinku nočních juboxů tady na Radio Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss.
0: Be happy.
2: Hi! This is... Cut.

0: Krásné, velmi, velmi časné čtvrteční ráno vám přeju, kysáci moji milí. Ještě stále pokračují noční juboxy a tudíž hrajeme podle vás. Tentokrát budeme hrát podle Radka. Radku, já tě zdravím a přeju ti hezký, velmi časné ráno. Ahoj.
1: Ahoj, já tobě taky.
0: Děkuju pěkně, jak pak se máš?
1: Tak pracovně, jako vždycky.
0: Jako my všichni ostatní. Tak Ráďo, co budeme hrát? Povídej.
1: Ale chtěl bych nechat zahrát od Testa písničku Traffic. Mhm.
0: Pro koho to bude?
1: A bylo by to pro tebe do studia. Děkuji. Pro moji manželku Álu a pro všechny pěstáky a naši noční letku.
0: Dobře, mám to tady nachystaný. Ráďo, čeká tě dneska něco hezkýho?
1: No, tak kromě s manželkou k doktorovi nic jiného.
0: Tak jo, tak si užijte hezký den, ať je u doktora všechno v pořádku, má být krásné počasí, tak si to pořádně užijte. No a teďka aspoň písnička pro zlepšení nálady. Měj se krásně, ahoj, čau, čau, čau, čau.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. No a teďka, kysáci, jdu tady plnit jedno jukeboxové přání Adamovi, který má u nás premiéru, ale já vám to přečtu. Ahoj, zdravím také z práce. Bohužel zavolat v tom kraválu není možné. V práci jedině Radio Kiss, to nás velmi těší. A tak zdravím všechny kysáky a mohla bys prosím zahrát od Lil Peepa song I've Been Waiting. Dlouho jsem to na Kissu neslyšel. Díky a měj se, ahoj. Zároveň poprvé zkouším aplikaci, tak Adame, gratuluju, povedlo se. I když takhle jenom psaný, ale to vůbec nevadí. Já jsem říkala, že sem tam nějakou tu výjimku udělám, když nám to tady příležitost dovolí, a tohle v tom případě určitě dovolila. Tak písničku tady mám nachystanou, vy ostatní, telefonní číslo 210-323-323, nebo využijte právě takhle aplikaci Rádia Kiss, kam byste mohli poslat svoji hlasovku. Teď už Lil Peep a co potom, to už je samozřejmě, kysáci, jenom a jenom na vás.

0: Další písničko, kterou zahrajeme, nám řekne Václav. Krásné je to české jméno. Václave, co to bude?
1: Ahoj Katko, mohla bys si nám tam prosím tě zahrát tu tvoji písničku lepší než originál. Bylo by to pro tebe do studia, pro moji manželku Kristýnu, pro mě, pro Lukáše a pro Kateřinu. Ať nám ta cesta do práce utíká. Díky moc, Václav. A pro všechny kysáky samozřejmě. Ahoj.
0: Teda, tak jo, dlouho jsem ji neslyšela, tak jdem si ji dát lepší než originál. If I

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je to poslední jukebox své přání této hodinky a já mám na drátě Káju. Kájo, přeju ti krásné, velmi časné ráno, ahoj.
2: Já tě taky zdravím, ahoj.
1: Čau, čau, jak pak se máš?
2: O, tak pracovně. Uh-huh.
1: Jak dlouho ještě budeš pracovat, nebo jsi teprv začal?
2: Jsem teprve začal, jedu, takže mám odjet 40 minut, takže to mám dneska tak zase do 3 hodin, si myslím, tak určitě.
1: Tak abych ti to aspoň trošičku pomyslně zkrátila, co budeme hrát a pro koho, Kájo?
2: Tak já bych tě poprosil Bíbínou Iron Mouse 1800, uh-huh. No a bylo by to pro mě, pro tebe, pro moji manželku, no pro našeho pejska, který teďku byl v úterý na operaci, měla nádor chudinka. No, tak aby se z toho vylízala, jak se říká, no, a pro všechny kysáky.
1: Dobře, tak jo, tak já vám držím palce a s pejskem všechno dobře dopadne. Doufám, že to zvládne, že bude všechno v pořádku a bude vám tady dělat radost ještě hodně, hodně dlouho. Kájo, moc tě zdravím, přeju ti krásný den a jdeme na tvoji písničku.
2: Jo, jo,
1: ahoj, čau, čau, ahoj. Radio Kiss.

0: Radio Kiss. Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.
0: Non-stop.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: pojedeme do závěrečné hodinky nočních žuboxů tady na rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá, já vám přeju krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních žuboxech rádia Kiss.
0: Be happy. We're

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, otevíráme poslední hoďku nočních jukeboxů tady na rádiu Kiss a já to nebudu zdržovat a jdu na hned první jukeboxové přání Radomila.
2: Ahoj Kikatko, že bys mi nazahrala písničku od Kosmonovi Dance Avemova a bylo by to tobě do studia pro všechny kysáky, pro všechny pracující a tam to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil, a zdravím z Irska a volu moje doprava.
1: Pozdravujeme samozřejmě do Irska, jak jsem říkala, dnešní noc, to tady opravdu bylo hodně o zahraničních posluchačích, což nás samozřejmě moc těší. Teď už Kosmonová Dance avec moi a co bude příště, to už je samozřejmě kysáci jenom na vás, 210 323 323.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci moji milí, dovolte mi, abych ve vysílání Rádia Kys přivítala zase další dámu, konečně to. Já vždycky říkám, že jak se blíží ta 5., 6. hodina, tak už i holky vstávají z pelechu a tentokrát vstala s Ivča. Ivanko, ahoj, já tě zdravím, přeju krásné ráno.
2: Já taky, ahojky.
1: Ahoj, jak pak máš takhle čtvrtek po ránu? Veselý, nebo se ti nechtělo vstávat?
2: Já už jsem tak nějak zvykla, ale už se to láme, zítra pátek, takže super.
1: Přesně tak, je to tak, Ivčo. Tak co budeme hrát při tom čtvrtku?
2: Tak chtěla bych nechat zahrát od Tiësta Dario Strings pro všechny, co vlastně vstávají na raní a jedou do práce. Mm-hmm. A vlastně pro všechny, co poslouchají v noci. I od té kulaté lopaty, protože já s tím
1: platně. Dobře, mám to tady nachystaný, DJ Tiësto. Já ti přeju krásný den, Ivčo, a někdy naslyšenou tady u nás na Kysu. Měj se pěkně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau.

0: Seš a doktor Alban nám nahrál na rádiu Kiss a teď už jdu plnit další divok své přání, tentokrát Romanovi.
1: Ahoj Kači, prosím tě, mohla bys si zahrát něco od Fun Factory, třeba Take Your Chance, hodně dlouho jsem to neslyšel. Jedu s kamionem z Prahy do Brna, dál do Ostravy a nerad bych za tím volantem usl. Tak jestli aspoň trošku můžeš, splň mi to. Zdravím všechny kysáky, jo!
0: Jasná věc, tak jdem na to. Take your...

0: Posloucháte Radio Kiss a noční jukebox ještě stále. A nejen dámy stávají z pelechu, ale už i o mladina.
1: Čau Katko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku Sara Perketi a mo, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau, Davča.
0: Čau, Davčo, tak měj krásný den a písnička je jenom pro tebe.
2: Radio Kiss.

0: A jak jsme začínali, taky končíme, kysáci moji milí. Je tady poslední jukebox dnešní noci a bude patřit Luce.
1: Krásné ráno.
2: Já bych tě poprosila o pecku System F Out of the Blue a bude to pro všechny, co se potřebují při čtvrtku pěkně probrat a postavit na nohy. Myslím si, že tahle písnička k tomu pomůže. Posílám tobě, všem kysákům a samozřejmě mým milovaným kolegyňkám, a tím to dneska rychle utíká. Děkuju, ahoj Luce.
0: Luce, já tě moc zdravím, no a s váma ostatníma kysákama se loučím, leč ne nadlouho. Jak jsem říkala v průběhu noci, kolem 9 ráno tady přijdeme s holkama, protože zítra nám vychází nový single a Radio Kiss má přednost, takže dnes v 9 ráno náš single půjdeme představit do Rádia Kiss, takže v 9 hodin laďte ranní Kiss a naše tři maličkosti zavítají za vámi. Ode mě je to všechno, aspoň co se nočních jukeboxů týče. Děkuju za krásnou noc. Ještě jednou Moniky, krásný sváteční den. No a já se na vás v nočních jukeboxech budu těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek. Mějte pěkný den, kysáci, a ahoj!

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si Kiss a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka a já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Letadlo s americkým občanem, který byl v Africe v kontaktu s nakaženým ebolou, přistálo večer na pražském letišti Václava Havla. Lékař bude 21 dní v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka, kam ho přivezla speciální sanitka. Podle ministerstva zdravotnictví muž nepředstavuje pro veřejnost žádné riziko. Zatím není jasné, zda se ebolou nakazil. Podle ošetřujících lékařů jeho stav vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Čeká se na uplynutí inkubační doby. V Pekingu jen necelý týden po návštěvě Donalda Trumpa odstartoval čínsko-ruský summit. Lídři obou zemí Vladimir Putin a Xi Jinping podepsali více než 20 dohod o vzájemném obchodu a technologiích. Podle šéfa Kremlu jsou čínsko-ruské vztahy na vysoké úrovni. A teď zpátky domů.
5: Už tento víkend mohou řidiči jedoucí po dálnici D10 ve směru na Prahu počítat s úlevou na trase mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Ředitelství silnic a dálnic tu znovu uvede do provozu zhruba 6 kilometrů dlouhý úsek, který od března procházel opravami. V plánu už jsou jen drobné práce.
0: Sport.
4: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračovalo šestým dnem. Naši hokejisté porazili ve čtvrtém utkání ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Nejdramatičtější souboj svedli Němci s obhájci zlata. Duel vyhráli Američané 4-3 až po nájezdech a soupeř tak padl i po čtvrté v turnaji. Domácí Švýcaři na ledě v Curychu ukázali velkou pohodu proti Rakušanům, které rozdrtili 9-0. Podobnou kanonádu spustili Švédové, když porazili 6-0 Slovince. Za námi jsou první dnešní zprávy a teď už je připravená ranní trojka.
6: Kdybyste viděli ty grimasy Míši Dinhové, když teď slyšela výsledky.
7: 9-0.
6: To bys nechtěla být brankářem, co?
8: No to bych nechtěla, tam by toho nalítalo víc, kdybych bránila já.
6: Tak hezké ráno, jdem na to.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Milujeme Lásgo, Something, úvodní hit ranního Kisu, kdy vás zdraví Roman,
1: Míša
0: a Patrik. Patrik zahlásil, sotva sednul do moderátorského křesla. Bacha, zítra bere kraťasy.
2: Má být krásně, tak o toho chci využít.
0: Ty jo, takže teploty nádherný, zítra kolem 25, v sobotu 29 stupňů Celsia.
1: Tak to už si možná i já vezmu sukni.
0: Teda.
3: Konečně.
0: Já jsem si úplně vzpomněla to, jak jsme byli malí a dostali třeba k Ježíšku něco hezkýho a bylo to na léto až. Jak jsme to konečně mohli teď v květnu, v červnu dát na sebe.
1: Já jeden takovýhle dárek mám, protože já jsem dostala helmu na skútr na Vánoce a čekala jsem, až se udělá pěkně.
3: Co ty dostal z něco hezkýho na léto?
2: No, už si nepamatuju.
3: Taky něco, kraťasy.
0: Vezmu si je kvůli tobě, hele. Jo, do Kiss Shopu ještě kraťasy vymyslet, člověče, víš?
3: Dobrý, dobrý.
1: A na zadek, na tu kapsu napsat, právě dát logo a napsat Be Happy. Mm-hmm. To by bylo dobrý.
0: OK,
3: dobře.
0: Tak jo, dneska je čtvrtek 21. května. Moniky, myslíme na vás, ať si užijete svůj den. Jak jsi mi to říkal, Monika?
3: Monika normálně.
0: Ne, motiky jsi jim říkal. Ta by ti dala, paní Absolonová.

0: David Guetta, předtím taky Ledový království, vy pro našeho Honzu.
1: Dobré ráno, no konečně jste zahráli taky něco pro mě. Zdraví Honza Zmrzlý.
0: No jasně. A mohli bychom taky zahrát něco našim hokejistům, kteří se včera prali a prali a prali.
2: Byl to teda velmi zajímavý zápas, bych to řekl.
0: My si tady z Italů utahovali, jak budeme bojkotovat všechno italský a karma nás málem pěkně rychle dohnala.
3: To je pravda. Já jsem to sledovala ze záznamu a viděla jsem teda poslední třetinu, naštěstí jsem viděla, jak dali ten druhej gól a říkám, dobrý, tak to bude dobrý.
0: Ale vůbec jsem netušil, jak ten italský hokejista je vysoký.
2: Ale dobré, jako fakt klobouk dolů.
0: Teď on těm klukům nenechá vůbec ani škvírku k tomu, aby někde ten puk kolem něj proletěl do brány.
2: Nezvedne to rameno trochu tu ruku.
0: Ale jako dobrý teda.
2: Klobouk dolů před Italama, jako měli pěkně našlápnuto.
0: My taky měli našlápnuto.
3: No, na mále.
0: Někdo z našich hokejistů to potom citoval, že no tohle kdyby nedopadlo, jak bude chodit kanálama.
2: Kuba Fleck to byl.
0: A jo. Hleď, a kdy máme teď další velký utkání? Nebude to o víkendu?
3: Sobotu, Československo.
0: Ajajajajaj.
2: Vždycky se podporujeme, bratiaco, ale v sobotu neznáme bratra.
0: Ještě, že v sobotu není raní kys.
2: Jo, děkuju.

0: Ano, nakonec Česká republika zvítězila nad Itálií, ale mohli bychom se teď podívat do hlav našich českých hokejistů, vrátit se do včerejšího odpoledne, co se asi v jejich myšlenkách odehrávalo, vždycky když stoupili na ledovou plochu.
1: Musíš jít, nejde to, už nemůžu, ale můžeš, nemůžu, sklapni už. Ty sklapni!
0: Tohle je legenda Homer Simpson.
2: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: jsou C-Block na Kisu a jak se jede po ránu.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Velký problém u Tábora.
2: Mezi Táborem a Všechovem, bouračka, záchranní složky jsou na místě.
3: Na dálnici D7 se na 7. kilometru ve směru na Chomutov srazil osobák s nákladňákem a další nehodu řeší v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici.
0: A začíná se makat, koukáme na server Policie České republiky. Na silnici 35 u obce Tržek vyjeli vozidla ze stavby. Na stejné silnici 35 u obce Janov vyjeli vozidla ze stavby. A na stejné silnici 35 u obce Hrušová vyjeli vozidla ze stavby.
3: Můžu mít dotaz? Snídal jsi dneska?
0: Mám hlad.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Jeden z nejlépe hodnocených amerických animáků má v plánu chytit i vás za srdce. Z vášho oka vymáčknout pár slz. Když si pták a hlodavec, který se fakt nemusí nechtěně vymění těla, budou muset spojit síly, najít společnou řeč a prožít nejdivočejší dobrodružství svýho života. Na jehož konci by se peří i chlupy měly vrátit na svý místo. Dobrodružnou podívanou kouzelná výměna si pustíte na streamovací platformě. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
6: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
7: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
6: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
8: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: počasí.
1: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června. Evropská ekonomika zpomaluje a problémy stále výrazněji dopadají i na pracovní trh. V Německu, které bylo dlouhé roky ekonomickým motorem Evropy, překročil počet nezaměstnaných hranici 3 milionů. A slábnoucí průmysl i drahé energie dopadají na firmy i zaměstnance. A vliv bude mít dříve nebo později i na českou ekonomiku.
0: Sport.
1: Historický úspěch je na světě. Karviná na neutrální půdě v hradecké malšovické aréně otočila finále s Jabloncem a poprvé ve své historii slaví zisk domácího poháru. Svěřenci trenéra Marka Jarolíma ovládli MOL Cup po vítězství 3-1. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: teď vás provouzel Gigi D'Agostino a je 6:30, za půl hodiny budeme Romane. Soutěžit v soutěži 7:07.
1: Romane!
0: Pusti Tomáše! Nepustím!
1: Pusti Tomáše! Něco jsme ti nachystali!
2: Na D5 jsme to taky vyjedli a stojí to už před Rudnou, směr Praha. Zdraví Tomáš, čau.
0: Tomáši, tady už se člověk nemůže ani normálně přeřeknout.
1: Pokud jste před chvílí slyšeli dopravní informace, tak určitě víte, co se Romanovi dneska povedlo.
0: Tak dobře, počkej, tak dáme nejaktuálnější, co máme uloženo v našem vysílacím
3: počítači. To není třeba, to nemusí.
0: Zadáme kouzelné slovíčko.
1: Já si Silvestr. Kdy jsem se já naposledy přeřekla.
0: A hele, Patrik tady něco má.
1: V závěru pracovního týdne je s vámi Míša Dinhová.
0: Taky Roman Anděl.
4: A Patrik Pelton. A nemusí jet
3: Yes. Co já jsem měl v hlavě, já fakt nechápu.
1: Ale Romane, ty prostě perlíš v poslední době.
0: Tady se bude holit akorát z komína.
3: Jo, to byl můj zásek.
0: No jo, počkej, jo. A co Míša třeba?
1: Zazněla dneska ráno v raním kysu nějaká kachna?
3: Kichnu je skvělý.
1: Kichnu, já jsem chtěla asi kichnout.
0: Raní kich.
5: Raní shot.
6: Raní shot.
0: Ten si dáme. Emily, hezká
3: maj.
1: To se jí povedlo.
0: Moc na hezký počasí, který vás na dneska čeká.

0: Krásná nová píseň od Emily ze Slovenska, píseň Máj. No, včera touhle dobou jsme si to utahovali z Italů a málem nám pěkně naložili v hokeji. Jenomže teď nás čeká Slovensko a my bychom si přece jenom měli něco vyjasnit, jo.
1: Ano.
0: Jestliže budete proti nám vystrkovat růžky v sobotu na mistrovství světa v ledním hokeji, tak prostě se nedá nic dělat, ale v playlistu se po případě od sobotního dne smaže.
2: Zatancuj si so mnou.
0: Tohle nebo tohle. Nebo podle.
3: Souhlasím, jo?
0: To zmizí z jukeboxů, tohle.
1: To jsem zvědavá.
0: Teď si vím, že se to stane. Romane, něco si sliboval.
3: Proč hraje ego?
1: Ne, ale já jsem opravdu zvědavá na to, co se bude dít všude po sociálních sítích, protože my se opravdu roky podporujeme a teď prostě budeme stát proti sobě.
0: My jsme schopní na sociálních sítích se pohádat kvůli blbosti, natož kvůli takhle velký události.
1: Pravda.
3: Viděl jsem obrovskou melu, když se někdo pohádal s někým, jak se maže chleba správně. Takže ono to je úplně jedno.
4: Roman, Míša, Patrik. Od 6 do 10. Ranní

0: My to věděli, že se naši kamarádi ze Slovenska ozvou. Třeba naše posluchačka Lenka. Romane, heleď, nedráždi hada bosou nohou. Jak se vůbec říká hada bosou nohou?
1: No, protože zkusí šlápnout na hada bosou nohou.
0: No a když budu mít ponožku, tak se něco změní?
1: A to je pravda, ale...
2: Nedráždi hada v ponožce.
1: Ani bych si to neriskla ani v botě.
0: Hada v ponožce? A jo. No dobře, no. Ty si dáváš hada do ponožky.
1: Proč jsem si teď vzpomněla na Megakyspáty?
2: Ježiši. Co? Jo, ponožka, hada.
0: Kamarádi, Rednex vystoupení, my tancujeme s vámi na pódiu a najednou tam lítá chlap, když jsme si to tu vyprávěli.
1: Ano.
0: A měl ponožku na svém přirození.
2: Ano.
0: A my si říkali, že utek někdo z vás, že jste si chtěli udělat na srandu. Ne, to byla skupina Rednex.

0: and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up.
1: Díky vám, máme oči všude. A teď vidíme, jak naše posluchačka Jarka vyrazila na ranní 10-kilometrovou procházku. Jak je venku nádherně, ty fotky, co nám naposílala.
2: Já už jsem se na to dívala, to jo, je opravdu pohádka.
1: Hezký, to je dobře, jestli máte na sebe po ránu chvilku času. No, takhle, naše aplikace, ano, ta umožňuje, abyste nám poslali jakoukoliv fotku, jakoukoliv textovou zprávu. Nejraději jsme za hlasovky, protože vás potom můžeme slyšet. Ale otázkou je, co to je za hlasovku, jo, Patriku. Protože, no, zase další kauza, že jo, Slovensko, hokej, v sobotu.
3: No, jasně, ano.
1: A ještě to dojíždí, my jsme se tady bavili o tom, že v sobotu budeme hrát se Slovákama na mistrovství. A jako, hele, nemusí se každá hlasovka pouštět.
3: Já tak neříkej, že to je tvůj názor, ale posluchačům bychom měli dát prostor, a protože to je prostě názor posluchače.
2: Každý názor by tady měl mít prostor.
1: Všude se hádají a to se budou hádat i kvůli KISu teď.
3: Ale ne kvůli KISu, kvůli sobotnímu zápasu se Slovenskem.
4: Já jsem se Slovákama v pohodě. S chlapama se dá fajně vypít. A Slovenky, no na ty já nedám dopustit. Ale jakmile jde o hokej, jakmile jde o hokej, tuž neznám, bratia. A Slovák v tu chvíli není. Národnost, ale diagnóza.
3: Pardon.
2: Ale tak ono se to potom zase srovná.
1: Jo, jasně, ano. Určitě, jo, to jo. Víš, jo. Snad jo, ne, ale my vás máme rádi, vy to víte, že jo?
2: Ano.
1: A i soutěže nás baví slovenský třeba.
3: Jaký jsou soutěže?
1: No tady mám třeba jednu ukázku ze slovenský soutěže.
5: Nápoj, ale silná hustá hmla na svahu. Miroslav.
6: Aperol.
5: Nie je to tak, Blažej, Peter. Peter.
6: Mlieko.
5: Mlieko je správna odpoveď.
7: Ranní KISS od 6 do 10.

0: 6 hodin 51 minut. Rádio Kiss je s vámi a mám způsob, jak se udobřit s našimi přáteli ze Slovenska.
1: Ale.
0: Schválně, Patriku, co je dneska za světový den?
2: Světový den, konkrétně mezinárodní den.
0: Dobře.
2: Čaje.
0: Čaje. A hádejte, kdo to s tím čajem vymyslel. No, náš posluchač Martin ze Slovenska.
3: Zdravíčko, kysáci, pustíte si Adele pesničku Hello. Je to zhruba 2.40 a hovorí tam Lisa, kam si dala čaj. Čaute, zdraví vás Martin.
0: Děkujem, pamatujete na Hejša Šo? To tam je.
2: Skvělý.
0: Skvělá práce.
1: Tak je konec světa.
0: Dneska?
1: Jo.
0: To jsou lidi v klidu teda.
1: Já si říkám. Proč? Ono to přijde nenápadně.
0: To tak říkáš, o
1: já
0: co
1: jde? Já nevím, píšou to, že dneska se slaví konec světa.
2: Výbuch bude v pět.
0: Ty ale možná jako zamyslet se nad tím, že všechno nemusí být pořád tak hezký a vážit si toho, co máme, že jednou může přijít něco takového. Mm-hmm. Připomenout si to asi není jako úplně od věci.
1: Jako kdyby to přišlo dneska, tak bychom aspoň nemuseli mít ten zápas proti Slovensku.
2: To je pravda.
0: Nestrašte, co když to bude dobrý, naopak.
1: No, tak je pravda, že když něco končí, něco nového začíná.
0: Hele, ale máme připravený peníze v soutěži 7-7 až do konce roku. Nerozdáme to dneska všechno.
1: To je dobrý nápad.
2: Super, vynásobíme to 100 000 dneska.
0: Výborně. Po 7 ráno, tady na Kisu.

0: Kysáky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem kysákům, co sedli za volanty. Na dálnici D11 na 106. kilometru se ve směru do Prahy srazila dvě auta a další nehodu řeší na silnici 13 na 79. kilometru u Obrnice ve směru na Karlovy Vary.
2: Počítejte s tím a počítejte vlastně i s tím, že bude soutěž 7 v 7, takže už brzy volejte sem do Kysu.

0: Fajndo, odvysíláme.
1: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
4: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
3: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Český šéf diplomacie Petr Macinka jednal ve středu v Praze s izraelským ministrem zahraničí. Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Ministr Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátelé Izraele. V této souvislosti mimo jiné uvedl, že Tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem Evropské unie, který by je blokoval. Riziko, že se nynější epidemie eboli z Afriky rozšíří globálně, je nízké. Uvedla to Světová zdravotnická organizace. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a Ugandě. Možné očkování proti konkrétní variantě viru nebude k dispozici dříve než za několik měsíců. A teď zpátky domů.
7: Policie plánuje předat zachráněnou lebku svaté Zdislavy církvi poslední květnovou sobotu, kdy se v Jablonném v Podještědí uskuteční zdislavská pouť a městské slavnosti. Lebku světice ze 13. století ukradl 35-letý muž z baziliky 12. května před bohoslužbou.
6: Sport. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga má podruhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládl Tottenham. To byly zprávy a jdeme hodit kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000

0: Pragma na Kisu. Je po 7 hodině, taky to tady.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Další chvíle nadějí pro naše posluchače. Prosím, vy, co se nedovoláte, věřte tomu, že to snad vyjde v následujících dnech, ano, abyste takzvaně neházeli flintu do žita.
3: Ano, přesně tak. Soutěž je naprosto jednoduchá. Cokoliv hodíme na hrací kostce, vynásobíme 1000. V případě 6 přidáme 1000 navíc jako bonus, tudíž můžete vyhrát až 7000 korun.
4: Nebudeme házet flintu do žita, budeme házet kostku do věže. Kdo pak se dovolal?
0: Ahoj, Jardo.
5: Ahoj.
0: Čau. Tak co, kde tě máme teď, Jardo? Co teď děláš v tuhle chvíli?
5: V práci jsem.
0: Jasně, můžeme vědět, co děláš za práci, není to tajný.
5: Skladníka.
0: Tak to jo, takže máš na nás čas občas poslouchat Kiss.
5: Jo.
0: Super. Jardo, seš tam teď sám, nebo to máš ještě nějaký kolegy kolem sebe?
5: Jsem sám.
0: Až budeš křičet, víš, radostí, tak jenom, jestli to bude v pohodě.
5: Jo.
0: Nebo aby pro tebe nevěřili, že na tebe něco spadlo, jako. Uvidíme, jak to dopadne. Míšo, po 20. házíme za sebou a v těch 20 hodech, Terka tady mě ukazuje, neříkej to, ani jednou nepadla 6. 20 hodů čekáme.
6: Dlouhá doba.
4: Já doufám, že to dneska prolomíme, tak když jo. Je to teda po 20.
0: Konfety ready, no, kamery jedou, pojďme pro Jardu. Tak snad.
4: To je neplatný hod, je to na hraně, musíme
0: jasně,
4: znovu.
0: Může se stát.
4: Já už číslo vidím. A na hrací kostce pro dnešek padla 3, takže vyhráváš 3000.
0: To je dobrý. Jo, hezky. Jardo, jak jsme domluvení, takže my k tobě peníze dostaneme a zase někdy, když to vyjde, zavolej do Kisu. Jo?
5: Jo, určitě.
0: Měj se moc hezky. Zdraví tě, celý Kiss.
4: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz.
0: Nebojte, zítra zase.
3: Já vám říkám, až ta 6 padne, já tady vypráskám všechny konfety najednou.
0: Šetříme, jo?
3: Dobře.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

0: máte plány, jak strávit víkend, pokud nebudete muset být v práci? Včera jsme se bavili o svatbách, tak nám psala naše posluchačka, že trne, jak to dopadne, říkám, myslím, že Peťa se jmenovala. Proč vůbec se něčeho bojíš? To má být krásný víkend a vyjde vám to opravdu.
1: Vyjde to nádherně, no já o víkendu, když se udělá pěkně, tak víte, co já dělám.
0: No, já vím, no, motorka.
1: Jedu na motorku.
0: Tak schválně, jestli tak ledva zmizí, že nebude pršet, když bude Míša sedět na motorce. Patriku, jakým směrem pojedeš ty o víkendu?
2: Já pojedu směrem na Karlovarsko si udělat výlet.
0: My to samé, my pojedeme směrem Rumburk, taky udělat si výlet a moc se na to těšíme. No.
1: A co v neděli, pane anděli?
2: Co v neděli?
1: No v neděli někdo slaví narozeniny.
0: A to už se neslaví.
1: Ale slaví.
0: Už jsem pán, už jsem starý pán.
1: Ale prosím, tebe vždyť tě chválila i paní Růžičková.
0: Paní Růžičková?
1: Paní Růžičková.
3: Starý, ty a starý. V nejlepších letech krasavec.
4: Ale prosím tě, nech toho.
3: Ale opravdu inteligentní krasavec.
0: Dopírat si mě tady zase budou. Ale to je hezký, inteligentní krasavec.
1: Krasavec.
2: No jo.
1: Ale tak ono se to fakt říká, že chlapi nestárnou. Chlapi zrajou.
0: Jako víno.

0: Avicii na Rádiu Kiss. Před malou chvílí jsme tu řešili výlety, protože víkend má být krásný, slunečný a ozýváte se nám, kysáci, za co moc děkujeme a zvete nás, kam bychom měli vyrazit.
1: Jako třeba Peťan, on reagoval na to, že na Facebooku Rádia Kiss je soutěž s českými drahami.
2: Správně si to sklonilo, Romane.
1: Hezky slušně, že ano?
2: Hezky, ano.
1: Tak a Peťan má dobrý tip.
3: Tak já bych doporučil cestu přes Brno směr Mikulov, pak pasohlávky na kole a potom zpátky domů na kole až do Prahy.
4: Jo, no, to už bych tam klidně zůstal.
1: Jako nemusel a počkal bych tam do příštího víkendu na 90s party.
0: Ano, to by se hodilo.
2: To by bylo pěkný, no kdyby měl někdo možnost si to takhle prodloužit to volno, tak by to vyšlo úplně ideálně.
1: Ale máš pravdu, Peťane, my vždycky, když tam za vámi jedeme do Mikulova a teď člověk vidí tu nádhernou přírodu, jak si říká, je, kéž by bylo víc času a mohl si to člověk právě třeba i díky kolu víc užít.
0: Ty jo. Kopečky, ty jo. Nádrže, všechno, jo. Co tam je, vinice, nádherný to máte.
1: Teď ten život, jak je většinou plánovaný u nás na minuty, rychle přijet, rychle něco zapojit, vyzkoušet, usnout, rychle ráno stát a zase odjet, no tak těch možností tolik.
2: Kdysi dávno jsem byla na Svatým kopečku v Mikulově a říkala jsem si, někdy se tam musím znovu podívat.
1: Znáte to odkládání celý život, furt jenom odkládáme a pak na to není čas. Já bych totiž hrozně rád, kdyby jsme jednou prožili taky něco trošku jinýho s kysákama, než jenom skákání na parketě. Teď to miluju a bude to těžké to jednou opustit, ale vyrazit spíš na takový výlet. Říct jako, já nevím, zase, aby to nebylo moc velký, aby nás nebylo 1000 na kolech, jo. Ale třeba nějak jako 50 lidí, nebo...
0: Nebo udělat nějakou velkou fatru a jenom si prostě upít špekáčky, bylo dobrý.
1: Yeah. Bych se rád hejbal, tak jako někam šel, aha, nebo
2: jel. No, uděláme nějakou kistůru.
0: Bež běhat okola.
1: Kistůra.
0: Kistůra je dobrý.
1: To jak stvůra nějaká.
2: Ne, kistůra. Kistůra, be happy. Jo.

0: Prosím tě, co slyšíš teď, když tohle pustím?
1: Pasohlávky na kole.
0: Pasohlávky na kole. Pasohlávky, jo. Ano, opravdu, Míšo, ty taky?
2: Slyším pasohlávky, ano.
3: Cože? Lisohlávky na kole? Zajímavý.
0: To je taky zážitek, si myslím. Co ty kysáci neslyšej, hele, tady z vysílání.
4: S kysem za volantem po celé republice.
2: Teď se ale podíváme na silnice. Je 7 hodin 22 minut a bouralo se v Brně v ulici Vlastimila Pecha a připomínáme nehodu na silnici 13 u Obrnice na 79. kilometru ve směru na Karlovy Vary.

0: Radio Kiss počasí.
1: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, budou růst i dnes. Litr benzínu v Česku může zdražit o 37 haléřů na 45 korun a 8 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. A to je o 26 haléřů dráž než ve středu. Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro kterou je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Shodli se na tom premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Petr Maďar během druhého dne Maďarovy návštěvy Polska. Obě země budou podle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bousková se v dalším kole utká s Američankou Anliovou. Jakub Menšík vypadl na antukovém turnaji v Hamburku v osmifinále. Prohrál s Ignáciem Busem z Peru 0-6 a 3-6. To byly zprávy v jedné minutě a za chvíli už dořekni, dospívej a domysli.
2: Já se na dnešní dořekni to moc těším, protože mám pro vás přichystanou jednu specialitku.
3: Těšíme se moc, Míšo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Hraní trojko. Dořekni.
1: Já jsem zatím ve vedoucí pozici, jestli se nepletu, co se týká našich rubrik. Mám nejvíce bodů.
2: To seš.
1: A dneska vám dám příležitost mě dohnat. Protože dneska já body nezbírám, rozdávám vám úkoly a v rubrice Dořekni to budu hodná, i když si myslím, že se vám to v některých ukázkách ze začátku nebude zdát. Krásný úvod, Romane, pěkně si to nachystal. Teď uvidíme, jak jste připravení na první ukázku.
2: Filmové hlášky to budou?
1: Nejenom filmové.
3: Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně bohá.
2: A jsem úplně načatá. Jsem úplně načatá, jsi říkal. Si to myslím. Je si myslím správně. Já jsem řekl jenom jsem načatá.
4: Já myslím, že to je a úplně. Jsem úplně načatá.
1: Uvidíme.
3: Ahoj, já jsem Monika. Věř tím hrozně bohá. Jsem úplně načatá.
2: Máš pravdu.
4: Jo, akorát jo. Jsem úplně načatá.
2: To bych uznal.
1: Já bych mu to taky uznala. Pojďme na druhou, když jsme u toho rande.
5: Ty ráda pereš?
3: No.
5: Vážně jako do pračky nebo na valše?
3: Pračce.
5: Pračce. Tak jako koukáš, jak se to tam točí?
3: No.
5: To je hezky, takhle se vopří. Práda se tam klokotá, že? Takhle to myslíš?
3: No.
5: Zajímavý koníček.
6: Co s ním děláš, když se vypere?
2: Kočku mám doma!
4: To bylo.
1: Jak čekali, jenom pro kontrolu.
5: Zajímavý koníček.
6: Co s ním děláš, když se vypere?
3: Kočku mám doma.
1: Byli jste skvělí. Oba dva máte bod.
2: Tohle je nejvíc. Když kysáci nebudete vědět, jak odpovědět na cokoliv, kočku mám doma. Hotovo.
1: Pojďme na třetí ukázku. Na tu se extrémně těším.
7: Lokaj. Ohlašte své paní.
4: Žena mě jde...
2: S paní.
4: Yeah. Počkej, ohlašte své paní...
1: Něco já si jenom vyzkouším vaší pozornost, jo? Jak jste pozorní, jak si všímáte toho všeho, co se děje kolem vás.
2: Čaj je dneska, přineste mi čaj.
1: Jak se rozhlížíte, protože něco tady od rána
2: káva.
1: Je, co by vám mělo napomenout,
2: kávu.
1: Napovědět.
4: Ty máš nějakou hlášku na tričku? Ok, ohlašuji.
2: Ohlašuji, že přišel Antonio Ceruti.
1: Doslovně.
4: Že
2: přišel paní,
4: Antonio, že přišel Antonio
2: Ceruti.
1: Nečtete to česky s někým i. Takže kdo to řekne správně?
4: Že okay, přišel Antonio,
2: paní, že přišel Antonio Ceruti.
7: Lokaj. Ohlašte své paní, že přišel Antonio Ceruti.
1: Od rána jsem tady v tom tričku.
2: Já si to nevšiml.
1: A říkala jsem si, jestli vás to nenapadne.
2: To je dobrý. To se vyfoď, hoď to na socky.
1: No jo, ale komu dáme bod?
4: Já nevím.
2: Abych to ani nebral.
1: Každému po půl bodu.
2: Ne. Tak dobrý, to bylo moc zadarmo tohle.
1: To bylo zadarmo,
2: to
1: dobře.
2: Bych, ne, asi.
4: Takže
2: to,
4: dva Patrik, jeden Roman.
2: Dobře.
1: Já si beru bod za nápad, jo?
0: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Rubriku Dořekni to máme za sebou a teď jdeme na další.
1: Ranní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
0: Tentokrát to bude o hudebních ukázkách. Já vám vždycky jako nápovědu řeknu jedno, maximálně dvě slova a vy to musíte dospívat. Nemusíte doslovně, důležité je, abyste věděli, o jaký song se jedná. Začneme s devadesátkou. Velmi známou. Hrajeme ji na KISu, řekla bych, denně. A nejznámější pasáž začíná slovem think.
2: Think about the way
3: that you live today. Think about the way that you live today. Think.
2: Ale to nemusí být ono.
3: To bude ISMC 100%. Jako jsem si na 90% jistý. Co je think jinýho? Think.
2: Think of you, Wickfield.
3: Ty, taky dobrý.
2: Ale to předtím ona něco řekne. Takže to by asi tím nezačal.
0: Zkus. Think.
2: Tak si vem Wickfield.
3: Ne, já nevím.
2: Think of you. Je to tam tak?
0: Něco takového s
2: Pinkem. Já si beru ISMC.
3: Tak já si teda vem Wickfield.
0: Jak se Romanovi ulevilo. Já jsem říkala, že budu hodná.
3: Výborná skladba.
0: Pojďme na českou. Ta začíná slovem... Mám.
2: Mám
3: v kapse jenom jeden frank.
2: Hřej, když můžeš mě hřát.
3: Mám v čiči na lehátku.
2: Jo, ty tak nahráváš, jo.
0: Vážně?
2: Ne, počkej, tak já mám rád vůni tvý kůže.
0: Vážně?
2: Beru?
0: Dobře,
2: mám,
0: tak jo.
3: Mám na těba, choď.
4: Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plát, když tomu ráda jí.
0: Zdravíme Evičko Farno.
3: Hlavně já jsem úplně pitomerit, já vyjmenovala snad všechny slovenský písničky, ne český.
0: To je pravda. Tak pojďme na poslední bonusovou. Ta začíná slovem we.
2: We are the champions.
0: No, ale to nebude. Ne, dobře.
2: We. Tak já si beru tři
0: čunící
2: dom.
3: We.
2: Je to, počkej, říkáš we.
3: We.
2: To je ono.
3: To je ono.
2: Tohle si beru.
0: Zkus.
2: Tak kousek si dáme.

0: Děkujeme. Takže čeká nás ještě přemýšlecí rubrika.
1: Ano, moc se těším, domyslí to
0: přesně, do které se budete moci brzy zapojit i vy, kysáci.
2: Odleťte s rádiem KISS a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie. Právě teď soutěžíme o pobyt v pětihvězdičkovém rodinném hotelu Henry Resort and Spa s All Inclusive. Jak vyhrát? Stačí

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Raní trojko. Domyslit.
1: Další z trojice rubrik, které tady vždy pravidelně v úterý a ve čtvrtek máme, je tady Domyslito. Tady si trošku zavaříte mozečky. Jste připraveni na dnešní otázku?
2: Ano.
1: Dobře. Už příští sobotu proběhne v Mikulově 90s party, kde bude i Radio Kiss. A protože k Mikulovu patří i víno, mám dnes otázku právě na tohle téma. Moravská vinařská oblast se dělí na 4 podoblasti. Mikulovskou, Slováckou, Velkopavlovickou a Znojemskou. A moje otázka zní, kolik hektarů vinic má Mikulovská vinařská podoblast?
2: Mikulovská, dobře.
1: Mikulovská. Chci to zaokrouhleně na stovky.
2: Hodně. No, tam je to samá vinice u Mikulova.
0: Teď bychom vás potřebovali, kysáci. Vinaři.
2: Rodáky z Mikulova.
1: Nedívejte se na internet, nedívejte se do hlasovek. Kysáci, vy si to zkuste taky. Klidně pošlete svoje tipy přes aplikaci Rádia Kiss.
0: A po 8. hodině, pokud se někdo z nás dvou trefí přesně, má 7 bodů, ale tohle by byla velká náhoda.
2: Stovky hektarů, Míšo, si říkala?
1: Ano,
2: zaokrouhleně
1: na stovky.
2: To dáme, Romane. To dáme.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, na Pražském okruhu na 61. kilometru se ve směru na Satelice srazil osobák s náklaďákem. V Praze na Veronském náměstí bourala dvě auta a další nehodu řeší na Benešovsku ve Voticích v Zámecké ulici.
2: Luky?
3: Projedete ve směru na letiště, první tunel projedete v klidu, druhý tunel regulujou, jo. Dávejte bacha, dobržuje se tam do kolony.
2: Dobře, dodejme, že je dopravní nehoda u Vimperka přímo ve Čkyni, s tím taky počítejte.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnostní otevření nové prodejny iStore s Apple Premium Partner v Šantovce. Jen tady, jen jeden den, mimo

0: se další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz Radio KISS počasí.
3: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků, řekl to premiér Andrej Babiš po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zunou k připravované nové koncepci armády. Předseda vlády také uvedl, že Česko nejspíš letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% hrubého domácího produktu na obranu. Na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře má v úmyslu o tom jednat. Spojené státy obvinily bývalého lídra Kuby Raula Castra ze 4násobné vraždy při sestřelení 2 letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Úřadující ministr spravedlnosti Spojených států Todd Blanche to řekl na čtvrteční akci v Miami připomínající oběti incidentu. Kuba americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí. A teď zpátky domů.
4: Už tento víkend mohou řidiči jedoucí po dálnici D10 ve směru na Prahu počítat s úlevou na trase mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Ředitelství silnic a dálnic tu znovu uvede do provozu zhruba 6 kilometrů dlouhý úsek, který od března procházel opravami. V plánu už jsou jen drobné práce.
3: Sport. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem. Ještě ten den reprezentace odletí na šampionát, který budou hostit Spojené státy, Mexiko a Kanada. Tolik zprávy a po 8. hodině pokračuje ranní KISS.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: se domysli to. Jsem se vás totiž ptala na to, kolik hektarů vinic má Mikulovská vinařská podoblast. Já věřím tomu, že v hlavě máte nějaký tipy, ale vím, že je to těžká otázka. Takže vám dám nápovědu. Nesmíte používat internet, ale kalkulačky vám nikdo nezakázal.
1: Dobře.
0: Proto si je nachystejte a pozorně si zapisujte, co vám teď budu říkat. Jak už jsem říkala, Moravská vinařská podoblast se dělí na oblast se dělí na 4 podoblasti. Ano, 4 podoblasti. A když sečteme všechny 4 moravské vinařské podoblasti dohromady, dostaneme číslo 16 514 hektarů.
2: Mm-hmm. Tolik? To jsem čekal menší. Wow.
0: To si myslím, že je velká, velká nápověda, ale chci to zaokrouhleně na stovky hektarů. Pojďme si říct jeden tip. Milan už má prý správnou odpověď.
3: Tak to je naprosto jasný. Je to přesně 2316 hektarů. Nevím, co přemýšlíte. Ahoj, Milan.
1: 2316. Jseš blízko, protože já jsem chtěl dát 2100 kvůli tomu, že 21.
0: května. Už zase
4: datum. Ono, když vydělíš let těch 16 004, tak ti vyjde něco okolo 4000.
1: No.
4: A já si myslím, že Mikulovská bude zrovna velká, člověče.
1: No, teď jako...
0: Toť otázka.
1: Toť otázka, no. Tak hele, dáme si k tomu vínečko.
4: Tak jo.
1: Popřemýšlíme. Hele. Jo. To a po písničce si dáme odpověď. No, to bude teda.
4: No.
0: Jo, jo.

0: Jak to asi dopadne? Teď se to rozvíme. Takže soutěžní otázka zněla...
1: Kolik hektarů vinic má Mikulovská vinařská podoblast?
0: Jsou tu další tipy, můžeme si je pustit?
1: Můžete.
0: Tak Martino.
2: Ahoj Míšo, jelikož jsou z Moravy a kolem Mikulova se dost často pohybuju a vinice mám taky docela zmapovaný, tak bych tipla, že v Mikulovské oblasti by mohlo být cca třeba, já nevím, 4 až 5 tisíc hektarů vinic cca. Tam je to docela rozsáhlý, takže si myslím, že by to tak nějak mohlo odpovídat.
0: To byl ten první tip Patrikův, kolem 4, 5 se smotal.
3: Motal kvůli tomu výpočtu, co nám Míša poradila, ale stejně mi přijde, že třeba ta Velkopavlovická, nebo jaká to je, ta bude větší, člověče.
0: To je zajímavý, že se Velkopavlovická jmenuje, jakože bude velká, viď?
1: Po mojí nápovědě se ozval i Honza.
4: Ahoj kysáci, je to 4128.
0: Ahoj, se všichni motají takhle kolem 4, 5.
1: Tak kolik to bude?
0: Co dáš Patriku za tip?
3: Já dám méně jak 4000 určitě.
0: Jo?
3: Mhm. Já si tady hraju s číslem něco okolo 3000. A ty?
0: Podle toho, co dáš ty.
3: Hele, tak jo, já do toho klidně jdu. Já říkám 2900 hektarů.
0: Tak já dávám 3100.
3: Dobře.
1: Takže zatím si stojíte, jo?
0: Jo.
1: Dobře, já jenom zmíním, že jsem čerpala ze stránky Vína z Moravy a z Čech.cz.
0: A správná odpověď je?
1: A správná odpověď je 4400 hektarů.
0: Patrik.
3: To já.
0: Ty jsi to tam skoro mohl jako dát.
3: A to byl jenom výpočet.
0: Já vím, probíl jsem to udělal. Velký.
1: A jestli se nepletu, Romane, ty máš bod, ty
0: no
1: jsi byl blíž.
0: Já jsem věděl, že to bude hodně, tak jsem skválně dal víc než Patrik.
3: Ty, já ti nevím, proč já jsem měl pocit, že to je fakt menší, ale klobouk dolů, to jsou teda oblasti.
0: A největší, máš to tam někde uvedeno, nebo ne?
1: Musela bych se rychle podívat. Už to hledám.
0: Pohodě.
3: 4000. 4000 hektarů, dovedeš si to představit?
0: 4400, nebo kolik?
1: Mikulovská má 4432, přesně.
0: Okay.
1: Slovácká 4188.
0: Ano.
1: Velkopavlovická má 4741 hektarů a Znojemská 3153 hektarů.
3: Teda.
0: Tak jsme zase o něco chytřejší. Díky.

0: Hezké ráno z Kisu. Míša nás tady mordovala v rámci hektarů, polí a tak dále, tak dále. Já si myslím, že Marcela tam má nejlepší odpověď na veškeré otázky.
1: Já teda nevím, jako jo, ale kdo si to má pamatovat?
0: No přesně. Co si jej pamatovat, prosím tě, jestli je to 3-4 tisíce hektarů.
2: To je právě dobře, to si nemáte pamatovat, protože v rubrice domysly to jsou to čistě typovací otázky.
3: Takže 4 tisíce, kolik? 400 hektarů to
2: ano,
3: bylo?
2: Ano, zaokrouhleně 4 400.
0: Zdravíme na Moravu a příští víkend se těšíme v Mikulově s vámi.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Libor bude asi kempovat.
2: Když jedete přes Brno po dálnici D1 směr Vyškov, tak si vemte jídlo aspoň na 4 dny i vodu, možná i stán, to opět zasekaný.
1: Libor, a třeba ještě štrůdl k tomu, ten má Kristýna prý.
3: D5 na Prahu. Od 10. kilometru, pěkný štrůdl.
1: Ano, děkujeme. A co dál?
4: Na Mělnicku na silnici 9 v Medonosech vyšetřují vážnou nehodu a dál se bouralo v Ostravě v ulici 28. října.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Obloha dnes bude oblačná až polojasná a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podle dat Českého statistického úřadu žilo v roce 2025 v nájmu téměř 1 300 000 tuzemských domácností. I kvůli rostoucím cenám nemovitostí se nájemní bydlení stává volbou pro stále širší skupiny obyvatel. Podle průzkumu se třetina mladých lidí smířila s tím, že na vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhne. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Andrej Babiš už dříve jakékoliv provinění popřel.
0: Sport.
1: Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.

0: není náhoda, že máme na KISu tak skvělý soutěže. Mám to černý na bílým. Poslouchejte. Krásnější než Chorvatsko, levnější než Egypt. Češi objevili nový evropský prázdninový ráj. O jaké zemi se mluví?
1: Španělsko?
0: Ježišmarja. O co tady soutěžíme?
1: Albánie.
0: Ano, přesně, mluví se o Albánii. A v článku jsem se dočetla, proč je Albánie právě takový evropský prázdninový ráj. Tyrkysové a čisté moře. Pobřeží připomíná Karibik a láká průzračnou vodou. Nižší ceny. Dovolená vyjde levněji než v řadě známých destinací, včetně Egypta. Méně přeplněné pláže. Zatím tam není takový nával turistů jako třeba v Chorvatsku. Kombinace moře a hor. Vedle pláží nabízí i horské vesnice a přírodní scenérie.
1: A spoustu opalovacího krému.
0: To kdykoliv, když jedeš někam na dovolenou nebo letíš.
1: Albánie není jako místem albínů?
0: Ježišmarja.
1: Já jsem chtěl.
2: Ale jako zkus to, zkus to.
0: Jako zkoušel si kachnu?
1: No víš, okolo.
0: Ale ne, počkej, pojď.
1: Ne. Ale to je pěkný a teď si vem, že někdo z posluchačů teď v pátek bude vědět, to už je zítra odpoledne.
0: Ano.
1: Že vyhrál dovolenou a zadarmo poletí s cestovní kanceláří Blue Style.
2: Pokud jste se ještě teda nezaregistrovali na webu KIS.cz, udělejte to, ať můžete soutěžit s námi.
1: Na webu máte veškerý info.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: dnešní hodině dorazí sem do studia Rádia Kiss. Holky představí nový hit. Baby, těšíme se na ně, na Radanu, na Katku, na Nikol a jsme zvědaví, co si připravili.
1: Ale ještě dřív předtím si musíme vyhodnotit samozřejmě ranní kachnu.
2: Takže až uslyšíte Fun Factory, volejte do Kissu.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: ranního kysu.
1: Teď přichází ten okamžik, kdy někdo z vás vyhraje rádiový balíček a možná to bude Aleš. Aleši, ahoj.
2: Vítej.
3: Čau, čau.
2: Čau. Tak co? Aleši, povídej, co je kachna?
3: Hele, já jsem dneska kachnu neslyšel, takže si tipnu, že nebyla.
2: Mm-hmm. Od kolika hodin posloucháš hraní kys?
3: Já nevím, asi tak od půl sedmé.
2: To je dobrý, hele. No, chtěli jsme jí vypustit. On nebyl prostor normálně.
4: Jsme to nestihli vůbec.
2: A Míša, teď co tam? No, teď nemůžem. Teď máme soutěž, teď je 7-7, pak bylo domysli to. Byla doprava, tam dávat kachny nemůžem. Kamaráde Aleši, ty jsi to vyhrál dneska. Máš rádiový balíček. Dobrý, dobrý. Co děláš vůbec teď? Kde seš?
3: Co dělám? Hmm? Sedím v kanceláři.
2: Baví tě to?
3: Jo, baví.
2: No to je dobře. To tak znělo zoufale, víš.
1: Ty máš vedle sebe šéfa, poslouchá, víš.
3: No, doufám, že neposlouchá.
2: Baví, musí mě to bavit. Aleši, jdem spolu ještě dát řeč a poslat dárek. Tak zatím, ahoj.
3: Super, díky, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Takže první hlasovka tentokrát od Jíči.
2: Evropská směrem do centra u zastávky Divoká Šárka. Nehoda autobus, osobní auto, štosuje se to tady.
1: Moc tě zdravíme, jen do tebe taky.
3: D5, 37. kilometr, směr Plzeň, nehoda dvou aut, je to v levém pruhu, tak pozor.
1: Počítáme s tím.
4: A další nehodu řeší v Ostravě v ulici 28. října.
1: Jak jsme slibovali, premiéra nové písně od skupiny Holky, už brzy tady na Kisu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnostní otevření nové prodejny iStores Apple Premium Partner v Šantovce. Jen tady, jen jeden den, mimořádné slevy.

0: zařízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz. Rádio KISS. Počasí.
1: Venku je dnes oblačno až polojasno a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Praze dnes začíná Mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 86 zemí. Na akci dnes promluví i moldavská prezidentka Maja Sanduová nebo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Do Česka by na ní měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie. Nedostatek ropy a s ním rostoucí ceny paliva zasáhly obzvlášť tvrdě aerolinky. Ty už kvůli prudce zdražujícímu leteckému palivu navyšují ceny letů a jiné zcela ruší. Problémy způsobené válkou v Iránu už doléhají i na ty největší letecké společnosti. Mezi ně patří i Ryanair. Jeho finanční ředitel promluvil o nastávající krizi. Podle něj se Ryanair připravuje na katastrofu. Obzvlášť velké potíže mají podle něj přijít v zimě. A teď zpátky domů.
2: Policie plánuje předat zachráněnou letku svaté Zdislavy církvi poslední květnovou sobotu, kdy se v Jablonném v Podještědí uskuteční zdislavská pouť a městské slavnosti. Lebku světice ze 13. století ukradl 35-letý muž z baziliky 12. května před bohoslužbou.
1: Sport. Evropská fotbalová unie představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po evropském šampionátu v roce 2028 ve Velké Británii a Irsku. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje raní se s Míšou, Romanem a Patrikem.
3: Kluci, přijdou holky.
4: A přijdou s novinkou, kterou představí tady premiérově na Rádiu KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Rádio KISS.
3: Be happy.

0: Je to tady po deváté. Holky dorazily. Holky, ahoj. Tak to, jak se máte, jak jste se na nás těšili?
1: Strašně dobře, moc jsme se těšili a dobře se máme.
0: To je dobře. Totiž my vás teď představíme našim posluchačům podle toho, co my víme o vás, protože tak to asi bývá málo kdy. Ano. Vy byste věděli, co o sobě říci, ale když začneme Katkou, kterou dobře znáte z vysílání Rádia Kiss, můžeme říci, že Katka je moderátorka.
2: Ano, zároveň víme, že Katka běhá a má asi 13 dětí.
0: Spoustu dětí, kolik, ale je to opravdu v reálu 3-4 děti? 3 děti, jasně.
3: Katka totiž utíká před těmi dětmi, kteří za ní běhají a křičí: mami, mami!
4: Je to tak.
0: Kdy naposledy proběhl teď nějaký běh, protože víme, že ty jsi do toho, Katko, neuvěřitelně zapálená.
4: No, zapálená. My jsme teďka s Radkem si odběhli Vltavaran, což teda byl velký zážitek. To bylo super. No a Míša říkala, že příští rok běží s náma.
5: Ale!
1: Tak jako ráda bych si to vyzkoušela.
0: Hele, a kdybychom měli představit Radanu, co byste řekli, co víte o Radaně?
2: Je hezká.
4: Jeminy.
5: Vr.
2: To je jediný,
0: to
2: co jo,
0: pracuje
3: to
0: v médiích.
3: Neslyšela.
0: V médiích pracuješ, v televizi pracuješ. Je to tajný nebo na nějaký pozici?
1: Já jsem, to není tajný, já se tím vlastně můžu chlubit. Head of Creative Sales.
0: Míšo, přelož to, co to znamená.
3: Kreativní hlava.
1: Přesně, to mi sedí. Takže krásná kreativní hlava.
0: Krásná kreativní, taky ve skupině holky.
3: Podívej se, s čím ty odsadí odcházíš.
0: Ale sport miluješ stejně jako Katka, viď? To si myslím, že stejně jako Nikol. No Nikol, co říci o tobě, ale jako jo.
3: Já něco
2: taky
3: vím.
2: Hezká.
3: Děkuju. Taky je hezká a já jsem se těsně před tímto vstupem dozvěděla, že je o 5 cm vyšší než já.
0: Ok. Nikol, já jsem našel něco, čemu se mi ani nechtělo věřit, že se o tobě píše na internetu.
4: Jo?
0: Takže schválně. Nikola spolu s Radanou bydlí ve společném podnájmu, což je nejen praktické, ale i zábavné. Rodiče jí fandí a jsou na ní patřičně pyšní, stejně jako její sestra Lucka. Nikola strašně ráda jí.
5: No, dobře.
0: Hlavně, když se dostane domů k mamince. To si totiž užívá. Imponují silná auta, která současně může zahrnout do svých zatím nesplněných snů. Tam patří i cesta do deštného pralesa.
4: No prosím.
0: Nikol, víš, že se o tobě píšou takovýhle věci?
4: To je krásný. Jenom pojďme uvést na pravou míru, že to je minus 20 let tohle.
5: Jo.
1: Tak jako zhruba, co sedí?
4: Ale spousta věcí zůstalo.
1: Zůstalo, protože
4: nebydlím
1: ty
4: zradu,
1: ale
4: teda.
1: Nikola má novou přezdívku u nás, protože manažerka něco říkala a říkala, ale věříte i Top Gearovi, jo.
5: Top Gearovi,
0: to je dobrý.
4: Ale Nikola, protože jsem konečně jsme si půjčili to silný auto a já jsem se ty dvě se málem poblili, že jo, protože šlapni na to, tak jsem šlápla a já jsem si to fakt užívala. Tak silný auto nemám ve svém vozovém parku, to jsme si jenom půjčili a co jsi tam měl ještě?
3: Pralese si taky nebyla.
4: Pralese jsem taky nebyla, ale již pořád jako jim ráda.
0: Ale není to poznat ani na jedné z vás. Ale jestli jste něco přinesli dneska, holky, tak je to nová píseň.
3: Ano, je to tak.
0: I když nová píseň.
3: Staronová, staronová.
1: Je to staronová písnička a těšíme se, až si ji tady pustíme.
0: Protože u nás už to teď je jenom Paul van Dijk, All City a jdem to pustit.
5: Novinka Holek.
0: Holek, něco, co se bude valit v playlistu, myslíte, že jo?
1: No, je to letní, ale to se blíží, tak my doufáme,
4: vás
1: že jo.
0: Buďte u toho, kysáci. Je to jenom takových 5 minut času, takže nevystupujte, počkejte si a s holkama oslavíme další premiéru tady na Kisu.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: All City na Radio Kiss. Údajně Radany, hodně oblíbený song.
2: Strašně oblíbený.
1: To je dobře, že jsme tě mohli potěšit.
3: Měla jsem na zvonění, myslím, že jo.
1: Holky jsou tady s námi ve studiu Radio Kiss.
4: A vy jste říkali, že budete představovat nový, ale pak jste řekli staronový song.
3: Ano.
4: To znamená, že budete předělávat nějaký hit, který už známe. Ano. Můžu tipovat?
3: Tipuj.
4: Jsi senzační?
5: Ne, to už jsme dělali si
3: asi
5: s
3: každý
5: Martinem Hajkem. Mm-hmm.
1: Ten má remake už, no. Mm-hmm.
4: Léto?
5: Léto, léto, mý to není.
3: Ne.
4: A už mi nevolej?
3: Ne.
1: To bych slyšel v drum and bassový verzi.
4: Už mi nevolej.
1: Jo, tak příště, jo, dáme, OK.
3: Přesně, přesně tak.
4: Tak co to teda bude?
5: No je to úplně jinak, je to písnička, která nikdy nebyla single. Nebyla, ne?
3: Byla.
5: Nebyla.
4: Vždycky byla v páru?
5: No, nikdy nebyla singlová písnička, nikdy. Ale vždycky zvedla lidi ze židlí a šli tancovat s námi na parket.
1: Hezky.
5: Na parket. Takže jsme předělali, co?
3: Ano.
1: A
5: party.
1: Party.
6: Party.
3: Vzal si to do parády slovenský DJ Mark Voss, kterýho my na Kisu tady jako velmi dobře známe, že jo, v Dolinoch. No.
1: A nejenom to Borovička, další ano, velký ano, věci, ano, after party.
3: Arabelu udělal od Darči Rolincový, takže udělal toho hodně.
5: A to byla právě ta Arabela, bylo to, ano. Co my jsme si říkali, a my chceme takhle párty.
3: Nám se ta Arabela, my jsme byli někde na vystoupení s Veronou tenkrát a nám se ta Arabela strašně líbila. My jsme říkali, že potřebujeme něco předělat. A oslovili jsme ho a on nám předělal párty.
6: Ty, dáme párty, viď?
1: Cítíte
6: dáme
1: to? Party. Tady to smrdí hitem.
6: No, to je dobrý.
5: Nám bude hrozně stačit, když to nebude hit, ale když to bude párty zábava prostě.
6: Hezky, super. Já bych se chtěl jenom zeptat, má to být teda premiéra dnešní?
3: Ano, ano, ano, ano, je super.
4: Jste první.
6: Jsme první?
3: Mm-hmm. Úplně. No,
6: Katko? No,
3: ano.
6: No, počkej, já jsem viděl totiž nějaký storičko. Co to je za premiéru, když to hrálo v noci? Mi
3: ne,
6: řekni.
3: Ne. Romane, řekni mu něco a pokuta. Pokuta, protože v noci se nehrála. Já jsem jenom kontrolovala. Zda Radio Kiss má připravený repertoár. Já jsem hrála kolotoč.
6: Jo, dobře. Aha,
3: a tak jsem
6: jo.
3: Si to jako to a udělala Romane, jsem malý teasing. Pokuta. No, souhlasíš?
1: Heleď, to je správně poutat na to, že dneska uslyší novou písničku.
3: Ano, takže nebylo
1: písničku.
3: To, nebylo, je to opravdu dobře, premiéra, dobře, protože dobře. Single oficiálně vychází zítra, ale Kiss má samozřejmě jako přednost.
5: Úplně čistě premiéra to není, protože my to hrajeme na vystoupeních a díky tomu, že to hrajeme na vystoupeních a skvěle to funguje, tak to chceme dát ven.
1: Pojďme na to.
6: Pro celý svět.
1: Dámy a pánové, ano. Kisáci, už to zní. Holky, Party 2026 i s Markem Vosem.

0: na rádiu Kiss, holky a jejich píseň, novinka, party! Je to venku!
1: Děkujeme, děkujeme. My jsme si to poslechli teď v éteru, ale kde si to můžou kysáci třeba s váma dát live?
2: Orlové,
1: pátek. Zítra.
2: Sobotu, to je město, které já nevyslovím.
1: Ne,
2: prosím.
1: Lázně Bohdaneč.
3: To je na tom těžkýho.
1: Ona říká Bohdia.
4: Ona to Bohdá nevysloví.
1: Přesně. My jsme tu zdravici točili za hodinu.
3: Hele, připomeňme, že tohle je práce vás a zároveň Marka Vose.
1: Ano.
3: To je hodně starý song,
1: 2000.
2: A on už potřeboval nový kapel.
3: Ano, to jo.
1: Já se přiznám, jakmile jste řekli ten název Party, já jsem vůbec nevěděla. Já říkám, co to je za písničku. Ale jakmile se rozezněly ty první tóny, tak já dnes nepůjdu spát. Tak jo. To je tak, tak známý.
4: Ale hned přesně takovou mají reakci lidi na vystoupení, jo. Že my tu začneme zpívat taky jako Party. A oni začnou ječit a tancovat a fakt pařej, takže já doufám, že na, v tomhle tom kabátě budou pařit o to víc.
5: Jako ten druhý refren, kde se to rozjede a začnete do toho zpívat, holky, to je fakt dělo, to věřím, že může fungovat.
3: Michala Kavalčíka s konfetama je to pak úplně dokonalý. Jenom škoda, holky, že jste přišli 21. května s takovýmhle projektem.
2: A kdy jsme měli přijít?
3: No, my jsme se dneska ráno domluvili s posluchači, že pokud nás Slováci podrtí v sobotu v hokeji, tak končí veškeré slovenské projekty u nás v playlistu. A jelikož Mark Vos jako Slovák vám pomáhá.
4: Ano, ano, ale ano, jo, je to pravda, nevadí, ale zas na druhou
1: dny,
4: stranu.
1: Ne, pojďme vůbec nepřemýšlet o tom, že bychom prohráli.
3: To se mi líbí víc.
4: Hele, ne, okay, super, tak no, kurče, snad úplně jasný, ne?
3: Jedeme dál.
4: Vyhráváme.
3: Takže kysáci info i pro vás. Tohle teď je v playlistu ode dneška, takže si i o tento song můžete volat do jukeboxů a tak dále. Zároveň, co klip? Budete plánovat nebo ne? Nebo to pošlete někam na Spotify?
1: Možná takhle jo. My ho plánujeme.
5: Plánuje.
1: Plánuje.
2: Ale jako od zítřka to bude na všech hudebních platformách, takže si to můžou kdekoliv pustit. Nejenom tady u vás. A jestli bude klip, no chtěli bychom, uvidíme.
3: Třeba ho natočíte někde na Mejdanu společně s fanouškama. Holky, držíme vám palce, ať se vám pořád tak daří.
1: Děkujeme.
3: A zas někdy na
1: Kissu. Děkujeme.
4: Díky za pozvání, ahoj. Radio
6: Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Explosion Tour 2026.
1: Dámy a pánové, už za dva dny to celé vypukne. 90s Explosion na pražském výstavišti společně s 15 hvězdami 90. let.
2: Patriku, jsme ve studiu, ještě to nemoderuješ.
1: Já bych to rád takhle zadval do celého světa.
2: A že tam lidí bude, bude nádherné počasí a například vystoupí i Real McCoy. Upřímně, kdyby tady přistáli ufoni a ptali se nás na to, co to jsou 90, tak bych jim pustil právě Real McCoy, protože si myslím, že jejich sound je typický pro 90. eurodanceový léta.
3: To si taky pustíme a během toho, co bude hrát jejich song Runaway, pojďte si zavolat o jeden z posledních dresů s merchem 90s Explosion. Volejte teď na 210 323 323.

0: skupinu si taky budete užívat. Tolik hvězd vystoupí naživo na akci 90s Explosion za krásného počasí. Odpoledne, večer, téměř v noci, protože samozřejmě rušení nočního klidu s ním počítejte. Tyhle mejdany bohužel nemůžou být do 3 hodin do rána, jak v 90s bylo naprosto standardní. A Jirka je ten, který se dovolal a vyhrává dres 90s Explosion. Jirko, vítej, ahoj.
1: Čau.
2: Jirko, slyšíme, že jsi na cestě, kam pak máš namířeno?
1: No, zrovna razíme s manželkou do práce, takže zrovna jsme poslouchali, vyzkoušeli jsme to, dovolili jsme se, tak jsme rádi.
0: Ono to funguje.
2: Tak vám přejeme, ať dobře dorazíte, díky, že ladíte Radio Kiss, adres k vám dostaneme.
0: Zase někdy, měj se hezky, ahoj.
1: Díky.
2: Ahoj. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: vidíš to sám na debí, no. Vidíš to, sluníčko českého éteru vyšlo, přišel Michal Kavalčík.
1: Děkuji, to je hezké uvítání.
0: Ranní trojka ti přenechává vysílání a těšíme se na zítřek v 7:30. Poprvé v historii této stanice budou zpívat hned 3 zprávařky najednou v pořadu Lepší než originál.
1: Kdo?
0: 3 zprávařky.
1: Ježíš, to bude strašný.
2: Michale!
1: No promiň.
2: Tohle nemůžeš říct přece nahlas do éteru.
1: No tak to já jdu radši zpátky domů. A teď zpátky domů.
2: Počkej, až sem přijdou. To byl Michal Kavalčík v jedné minutě a teď zpátky domů.
0: Nebo po té písnici a teď radši zpátky domů.
1: Romane, můžu se vzít raději volno zítra?
0: Ne, jen si to pěkně užij. Co když to bude dobrý? Ne,
1: jo, ježíš, jasně, to bude skvělý.
3: To bude bomba.
1: Konečně využijeme nějak to AI, že jo?
2: Ježiši. No a ty jim teda
0: takový,
2: fandíš.
0: My jsme tady kolegové, jo, jenom
1: no,
0: abyste
1: ale
0: věděli.
1: My se máme rádi, že jo, s Tereskou, s Blankou, kdo tam ještě bude?
2: Lucka Sinková.
1: Jo, Luci, no je, já jdu domů na to.
4: Radio Kiss.
5: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single.

0: Ježíš, to je tak krásná písnička. Taky máte rádi tuhle tu věc? Pojďme si to rád ještě jednou.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you're listening to my new single Eternity.
2: A dáme si to pětkrát. Možná potom půjdeme na dopravu. Možná. Možná. Come on. A nebo pojďme skočit rovnou na refrén.

0: No dobře, jdeme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No, to jsou srandičky. A co pak se děje na těch našich krásných silnicích v České republice? Tak pozor, osmička, to je od Cínovce na Lovosice, tak v Teplicích 24. kilometr, dvakrát osobák v sobě. D1 od polských hranic na Prahu, tvorba kolon vozidel už od 204. kilometru. D1 také ještě 219. kilometr z Polska na Prahu, odstavený osobák, a D11 z Prahy pěkně na sever, kilometr 77, třikrát ťukanec osobní automobily. DJ Bobo hned po 10.

0: Kisu. Na Kisu. V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice. Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat. Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima@pohotovost.cz.
2: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex

0: několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatinskou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku je dnes oblačno až polojasno a místy se mohou vyskytovat přeháňky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Česká republika je jediným státem Evropské unie, který nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Česká delegace se ve středu zdržela hlasování. Rezoluce podpořila stanovisko, podle kterého musí státy porušující své klimatické závazky nést právní odpovědnost. Více než jedno století se vědci zaobírají tím, proč měli masožraví predátoři jako Tyrannosaurus rex tak malé a slabé přední končetiny. Britští vědci zřejmě našli odpověď. Údajně se jejich délka postupně zmenšovala, aby se mohla vyvinout extrémně velká a silná hlava, včetně čelistí. A teď zpátky domů.
6: Už tento víkend mohou řidiči jedoucí po dálnici D10 ve směru na Prahu počítat s úlevou na trase mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Ředitelství silnic a dálnic tu znovu uvede do provozu zhruba 6 kilometrů dlouhý úsek, který od března procházel opravami. V plánu už jsou jen drobné práce.
4: Sport.
5: Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Otavy, která o titul marně usilovala i loni, do hry zasáhla i další česká reprezentantka Kateřina Mrázová. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a teď už začíná dopolední Kiss.
7: Zprávy v 9, Teresko, to byly zprávy v 10. Ale nevadí, to se stává, já bych sám mohl vyprávět. Tak máme 10 hodin a 3 minuty, přejeme vám krásný čtvrtek.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: tady historku, o kterou se vtipně postaral Patrik z ranního Kisu. My jsme se loučili, on už skoro zavíral dveře a začal tady uklízet takové jako hrnečky. Občas, když tady někdo nechá třeba skleničku, no tak to prostě vememe a odneseme to do kuchyňky. A vzal do ruky jednu takovou nádobu a říká: Michale, to je tvoje váza, můžu ji odnést, nebo potřebuješ ji? A říkám: to Patriku není váza, to je můj velký hrnek. No, takže Patrik z mého hrníčku, do kterého si dávám čaj, udělal normálně vázu na kytičky. No, tak pokud si zrovna teďka půjdete zalít váš hrní čaj, tak vám přejeme dobrou chuť. Muzika je připravená a za okamžik balíček Kisu.
1: Be happy. Be happy. Kiss Radio.

0: Dopolední kys miluje i hmyz. Mouchy včely komáři s kysem vždycky zapaří.
1: Tak pojďme na ten balíček s datem 21. května. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu ještě přihodíme také tričko. My jsme tady včera v jednom vstupu řešili, že světovým centrem kultury pro letošní rok je Londýn, druhé místo je, myslím, Paříž a třetí skončil New York. A tak jsem si říkal, že bychom mohli dneska si popovídat o tom, ve kterém městě jste byli někdy, aspoň jednou v životě. A normálně si tam umíte představit žít na pořád. Na furt, jo? Jasně, teďka neřešíme, zdali by se vám jako tam podařilo získat práci, ale dejme tomu ano, hele, pracoval bych tam, našel bych práci a tam si umím představit žít. To město nebo ten kraj mě tak oslovil a tak na mě zapůsobil, že prostě tady okamžitě, kdybych mohl, tak se odstěhuju, končím tady v České republice, beru letadlo, kolo, auto, loď a jedu tam a zůstávám tam. Máte něco takového? Máte něco? Co? Pokud máte naši aplikaci, tak můžete zmáčknout tlačítko soutěž, abyste se tady s náma do toho zapojili a těsně před 11. bude výherní hlasovka. Nejlepší město, ve kterém jste kdy byli a umíte si představit, že byste tam mohli žít.
2: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: Ve čtvrtečním dopoledním kysu tady cestujeme našim palcem po globusu, pěkně po mapě. No a ptáme se, kde si umíte představit žít? Ve kterém městě? Byli jste tam, navštívili jste ho a tak vás to okouzlilo, že okamžitě jste schopni zbalit si kufry, pět švestek a odstěhovat se. Tak Míro, kam pak?
1: Ahoj Michale, tak za mě je top Barcelona ve Španělsku. Je tam hezký moře, skvělí lidi, skvělý jídlo, prostě úplně ideální na život. Ahoj Míra.
0: Jo, Barcelona je hezká. Tam jsem byl, když mi bylo 25. Pak už jsem tam nebyl. Olga.
2: Ahoj Michale, tak my jsme si oblíbili Dominikánskou republiku. Je pravda, že Dominika je proslulá drogovýma dílerama a kdo ví čím, ale jsou tam velice vřelí lidé, je tam teplo, teplý moře, takže tam bych si dokázala opravdu žít, sednout do letadla, odletět tam a už se sem nikdy do toho studeného kraje nevrátit. Děkuju. Ahoj, Olča.
0: Jo, Olčo, jak zní ta krásná filmová věta? Jo, Dominikánská republika. Tam jsem taky ještě nebyl. Jirka.
3: Tohle se nám přesně stalo. My jsme z Havířova. Jednou jsme si udělali dovolenou na Jižní Moravě. No a už jsme Jihomoraváci s výhledem na Pálavu. A je to tady nádherný. Čau, Jirka.
0: A to Jirko, to jste udělali dobře. Vínečko, hned jak vylezeš z balkónu, rozumíš, vidíš na to, na celé ten vinohrad. Zajdeš, ucvakneš tam ten hrozen a máš snídaňu.
4: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Star.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Krásné dopoledne všem tady u nás na Kissu. Pokud byste se chtěli zapojit do našeho balíčku Rádia Kiss, tak můžete poslat hlasovku, tlačítko soutěž. Dneska tady řešíme město, ve kterém jste už byli, nebo možná třeba jenom slyšeli jste o tomto městě, kdekoliv na této naší krásné zemi. A umíte si představit se tam přestěhovat a žít a makat a pracovat a odpočívat. Začínáme Radkem.
1: Buongiorno, Michael. Kam bych se odstěhoval? No, buongiorno. Na Itálie, Kalábrie, jedno kam, ale je tam nádherně. Mějte se všechny fajnkysáci, zdraví Radek.
0: Jo, Itálie, také ty vinohrady, no jo, Jitka.
2: Tak já si umím představit, že bych žila v Rio de Janeiro, v Brazílii, protože byla jsem v hodně městech, ale toto mě opravdu nadchlo. A samozřejmě by to nebylo někde na favelu, ale tak možná někde v blízkosti pláže Ipanema nebo Copacabana, kde jsme bydleli posledně. Ale za mě tady Rio de Janeiro, no a druhý by bylo asi Londýn, a protože tam jsem zvyklá, to je takovej můj další domov.
0: Nádhera, nádhera, tam jsem také ještě nebyl. Pavel.
3: Tak ahoj Michale, jakákoliv vesnice v Dolomitech v Itálii. Byl bych tam farmářem, pastevcem, kýmkoliv. Ta příroda prostě stojí za to.
0: No to jo, jako Pavlíku, a to by mě zajímalo, jak dlouho by tě to bavilo tam pást ovečky. Martina.
4: Ahojky Michale, tak já v každém případě, kdyby to šlo, tak se zbalím tady z té České republiky a pokud bych si mohla vybrat, tak bych jela jednoznačně na Balkán. Ať do Srbska, nebo na Černou horu, anebo do Albánie, kterou úplně naprosto, ale naprosto miluju.
0: Jo, jo, děkujeme. Jenda poslal SMSku. Byl jsem v Egyptě, na Malorce a 11krát v Řecku. Proč asi? Tam se je svět ještě jiný. Klidný, hodný lidi a ten temperament. Mít na účtě 5 míčů, tak si tam teď hned někde koupím apartmány. Žil bych tam, staral se o to a hlavně zval tam ostatní, ať to zažijí také. No jo. David.
5: Ahoj, Michale. Mě nejvíc uchvátilo Norsko, kde už jsme byli 2krát s přítelkyní, a město Tromso, kde samozřejmě nad hlavou skoro každý večer máš polární záři, což je ten nejkrásnější úkaz, který můžeš vidět. A za mě, kdo tam nebyl, tak prohloupil, protože stojí to za to. Je to nezapomenutelný zážitek a představa, že si dáváš kávu nebo rum nebo cokoliv na terase a koukáš na tohle.
0: No jo, pojďme ještě na Jokera.
6: Nazdar Michaele, tak já jsem byl třeba jednou v Brně, že každý děláme chyby, že? Tam bych si asi dokázal představit.
0: Brno, to mě pobavilo, já jsem nedávno slyšel tuhle tu pecku, takovou novinku, musím vám ji pustit. Je! Yeah.

0: Tak jsme si tady zaskákali, kdo to byl, Felix a Kaskáda. Máme tady finálové hlasovky. 10.46, město, kde jste třeba jednou, dvakrát nebo už možná desetkrát byli. A kdyby vám někdo řekl, že se tam máte přestěhovat, vůbec byste neváhali. Ani minutu, ani vteřinu. Město, kde si opravdu umíte představit žít na pořád. Co Carlos?
1: Ahoj Michael, za mě asi New York. Je tam furt co objevovat a hrozně nás to s manželkou nadchlo. Rádi bychom se tam ještě podívali. Díky, Carlos.
0: No, tak jako New York, to je velká odvaha, to už je velká dívčí škola, to je pravda. Já jsem ještě v New Yorku nebyl, jenom Chicago jsem stihl, ale taky no, přesně tak, jako tam je to je velmi pestré město. Tam se nudit nebudete. Franta.
2: Nazdar Michael, tady je Franta. Hele, jelikož loni jsem byl na Dovči v Palma de Mallorca na Malorce a miluju teplo, hned bych se tam stěhoval. Jasná věc. Krásný den, ahoj.
0: Ano, další Radka, která by si dokázala představit žít, je nejvíce pro mě Palma de Mallorca ve Španělsku. A myslím, že to nebude jenom sen, ale brzo i skutečnost. Hezký den úplně všem. Letíme na Mallorku, Peťa.
3: Čus, Michaele. No, tak my jsme byli na Kanárech na Dovči a chceme žít na Fuerteventuře. Teď teda žijeme v Tyrolsku, tak boucháme prachy a až si boucháme dost peněz, až jsme tam mohli koupit nějakou chatreč, tak balíme tašky a valíme směr Fuerteventura.
0: Čau, jo, tam jsem taky ještě nebyl. Já jsem vlastně nebyl skoro nikde. Mára, ahoj Michaele. Já, kde bych chtěl žít, tak bohatě stačí v okolí Českého Krumlova. Přece to stačí k dokonalosti, otazník. Krásné Jihočešky, dobré pivko a vůbec lidé tam jsou takový jako suproví. Čus, Mára. No jo, no, okolí Českého Krumlova je opravdu krásně. Já jsem tam dokonce jednou jel rally Český Krumlov. Nádhera, nádhera. Kačík.
4: Čau, Michaele, tak za mě je to rozhodně Londýn. Za mladá jsem tam byla jako 2,5 roku jako operka. A teď po těch letech si dost často vyčítám, že jsem tam nezůstala a vrátila se domů. Ale kdybych to neudělala, nepotkala bych svého teď již bývalého manžela a neměla svoje 17-leté štěstí. Takže k něčemu to asi bylo, že jsem se měla vrátit. Ale rozhodně se chystám do Londýna zpět.
0: Jo, Londýn je krásný, nádherný, já jsem měl to štěstí, byl to sice jenom jeden víkend, ale tak jako stihnete tam úplně všechno, co chcete, vezmete i ten autobus, na té střeše vidíte úplně celý Londýn ze zhora, krása. Michaele, Jižní Morava, Pavlo, v super prostředí, hodně vína, to chceš, Jano, Cecko mi napsal, až zo Slovenska. Pojďme na výhru.
5: Radio Kiss.
0: Tak, tady měl být samozřejmě výherní signál, ale dovolte mi, abych to dneska dal, když má i svátek. Dneska je Monika. Dneska vyhrává Monča.
6: Ahoj, Michaele. Já bych se určitě nikam nestěhovala. Bydlíme kousek od Znojma a je tady prostě krásně. Teplo, víno, vinice, co víc si přát? Všude na světě je dobře, ale doma je stejně nej.
0: Ano, a to můžu dosvědčit. Já jsem ve Znojmě byl hodněkrát. Znojmo, vidím Trojmo, nebo Dvojmo, Znojmo.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak vlastně všude je krásně, když tam máte ty nejbližší, veďte a můžete s nima společně sdílet vaše zážitky. Pojďme, ulice Vrchní, Velké Němčice, okres Břeclav, tam je dvakrát osobák v sobě. Pojďme také do Brna, ulice Bratislavská, to je super. Jdeme do Brna, ulice Bratislavská, dvakrát osobák. D52 z Brna na Pohořelice, kilometr 20, očekávejte zdržení a je tam odstavená dodávka. Silnice 50 Bystřice pod Lopení, okres Uherské Hradiště, pozor, tam jsou zvířata na vozovce a mám tady napsáno, že se tam toulá pes, tak opatrně. Za chviličku Jason Derulo a teď čerstvé zprávy v 11 hodin.

0: odvysíláme. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Rádio KISS počasí.
7: Venku je dnes oblačno až polojasno a místy se mohou vyskytovat přehánky. K večeru může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
6: Rádio KISS. Zprávy v 1 minutě.
7: Útlum poslední činné černouhelné šachty dolů ČSM ve Stonavě na Karvinsku pokračuje rychleji, než těžaři předpokládali. Podle vedení společnosti OKD by práce v podzemí i na povrchu mohly skončit o několik měsíců dříve, na přelomu let 2028 a 2029. Rychlejší tempo vyklízení chodeb, stavby výbuchu vzdorných hrází a přípravy na budoucí čerpání metanu navíc firmě přinese významné úspory. Americký prezident Donald Trump vedl v úterý napjatý rozhovor s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Průběh telefonátu měl odrážet odlišné názory obou státníků na postup ve válce s Íránem. Trump s Netanyahuem v posledních dnech jednali hned několikrát. A teď zpátky domů.
8: Policie plánuje předat zachráněnou lebku svaté Zdislavy církvi poslední květnovou sobotu, kdy se v Jablonném v Podještědí uskuteční zdislavská pouť a městské slavnosti. Lebku světice ze 13. století ukradl 35-letý muž z baziliky 12. května před bohoslužbou.
7: Sport. Všechny 4 týmy, které na turnaji zatím zapisují jen výhry, budou v akci v dnešním programu hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku. V curišské skupině A proti sobě odpoledne nastoupí Finsko s Lotyšskem a večer domácí reprezentace proti Velké Británii. Skupina B ve Friburgu servíruje duely Kanady s Norskem a Slovenska s Dánskem. Tolik zprávy v 1 minutě a Tereza Jandová.
9: Díky, Teresko, máme 11 hodin a 1 minutu. Svátek má dneska Monika, tak pojďme jim něco zahrát. Jason Derulo, všechno nejlepší.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Včera teda byly nervy kysáci, vidíte. Vzpomínáte si na ten můj vstup, jak jsem tady chtěl vsadit 500 nebo 1000 na remízu anebo na výhru těch Italů? Ty brďo, já bych byl boháč, kdyby to teda dopadlo nakonec, no. To byly nervy. Jako s Italama nedat v první třetině ani jeden gól, no. Nakonec to teda dopadlo dobře, 3-1, ale myslím si, že celý národ za toho stavu 0-1, kdy jsme prohrávali, tak to byly neuvěřitelné nervy. A podle mě samozřejmě nejlepší výkon možná i celého turnaje, golmán Itálie. Neskutečný výkon, mám pocit, že snad to bylo 58 na střely a 2 góly. Ty brďo, neuvěřitelný. No, tak to jsem zvedav, jak dopadneme zase příště. Pojďme na muziku Skútři a za chvilku Moudro.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.
1: Be happy.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

another. Ladíte Kiss a tohleto fópa bych fakt nechtěl zažít. Britská regionální rozhlasová stanice Radio Caroline omylem oznámila, že zemřel britský král Karel III. 77-letý panovník byl ovšem v tu chvíli i s královnou Kamilou na návštěvě Severního Irska. Stanice se poté omluvila. No tak to je asi na výpověď, že? Ty brďo. Jako mě by vždycky zajímalo, odkud jako ten, kdo to vypustí do světa, odkud čerpá informace? Já před něčím takovým bych si to asi 12krát ověřil, rozumíte, jo, všechny ty servery, ještě bych asi volal někam. No, stane se to, no. Tak teď můžu jenom oznámit, že Michal Kavalčík stále žije.

0: Jedna pěkná hlasovka od Jirky mi přišla v reakci na fake smrt krále v Anglii.
1: Michaele, ty to je naprosto v pořádku. V Anglii hlásí, že jim zemřel král, je to fake. U nás se rozdávají lístky na Barcelonu a taky je to fake, takže naprosto v pohodě.
0: Tak já bych tady měl dva lístečky na finále do Švýcarska na utkání Česko-Kanada. Tak kolik dáte lidičky?
2: Be happy.
3: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: vedla Illenium, David Guetta a Dustin Lynch. Prosím vás, jíte hodně? Máte rádi jídlo? Tak věřím, že dnešní moudro se vám bude líbit.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Jednou jsem se po obědě zamyslela a řekla jsem si: Jano, přece nemůžeš tolik žrát. Pak jsem si uvědomila, že jsem ale Pavlína a dala jsem si ještě desert.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

úplně nový trend. Mě teda z toho normálně až oči přecházejí, ale možná už jste to zažili, možná už jste to pili, možná už jste to viděli, možná už máte fotku ve svém mobilním telefonu. Já teď právě koukám na to, co se v kavárnách začalo objevovat. Je to teda hodně v Rakousku, v Německu, ale prý už to existuje i také v České republice. Zatím jsem to teda tady nikdy v Praze neviděl, ale možná se pletu. Říká se tomu ube nebo jube latte. Je to nápoj z fialových batátů, který si získal srdce nejenom na sociálních sítích. Jeho jemná oříšková chuť a květinová vůně vám vykouzlí úsměv na tváři a pořádně vás povzbudí. Co dělá ube latte tak výjimečné? Kromě nádherné fialové barvy přináší i skvělý mix chuti a energie díky batátům plných prospěšných živin. Představte si, že si objednáte latéčko, oni vám přinesou latte nebo cappuccino a nahoře je to fialová krémová barva, jo? Vyrábí se to z hlízy povínice jedlé neboli fialových batátů. Ty se pěstují především na Filipínách a pak se rozváží do celého světa. Poptávka po batátech roste, ale zemědělci kvůli dlouhé době pěstování a nedostatku sadby nejsou schopni tuto poptávku uspokojit. Takže fialové latte. Pokud náhodou neseženete tyto fialové batáty, doporučuju trošičku pár borůvek, jo, to rozmačkáte, dáte to do mixéru s mlékem, pak to trošku našleháte, zalijete, a máte takové fake ube latte z borůvek, Ale ještě to budete mít určitě levnější. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Něco tady mám k dopravě, kolik 6 minut před 12. hodinou. Pozor na D2, pokud z Brna jedete na Lanžhot. První kilometr havárie osobáku. Silnice 258, Bžany, okres Teplice, nehoda osobáku, už tam jedou všechny složky. Pak tady máme ulici Vančurovo náměstí, to je Hradec Králové, dvakrát osobák a neprůjezdný jeden pruh. No a 487, Halenkov, okres Vsetín, neprůjezdné, padlý strom a hasiči už jedou na místo, bude se odklízet. Šťastné kilometry. Kisem, za chviličku si dáme Neka.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nově vyšlo na Netflixu? Tyhle dvě pecky si nenechte ujít. Čarodějnice. Jde o příběh osiřelého chlapce, který se svojí babičkou pozná partu čarodějnic, které ale nemají moc dobré úmysly. Joker, Foxy je du. Po dvou letech od kinopremiéry se Joker a Joaquin Phoenix dostává i do vašich televizí. Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění seznámí s láskou svýho života. Stane se z ní slušnej kluk, co už nezabíjí na potkání? Uvidíte. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Rounou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
4: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex. Český výrobce má řešení.
5: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
4: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
6: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
7: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
8: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
7: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
9: Přijďte už 22. května v 9 hodin na slavnost

0: KIS počasí.
1: Dobré poledne. Dnes bude oblačno až polojasno a místy se dostaví většinou slabé přehánky. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách bude kolem 15.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Ilona Muska v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou v přepočtu 90 miliard korun. Uvedla to v dokumentu, který předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy kvůli plánovanému vstupu na burzu. A teď zpátky domů.
2: Magistrát dnes otevírá v Praze 4 novou psychiatrickou ambulanci pro problémy dětí a dospívajících. Ambulance se zaměří na úzkosti, deprese a poruchy příjmu potravy. Město tak reaguje na dlouhodobý kritický nedostatek dětských psychiatrů v Praze. V ulicích města se také objevuje speciální sanitka. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vedení české reprezentace dnes zveřejní jména hráčů, pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. To se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Velká samolepka KISu a do 14. hodiny ještě stihneme také jeden dres a dva lístky na sobotní Explosion.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

Koukám na celý program, jak to vypadá v naší tabulce. My jsme skupina B, Česko, tak jsme na prvním místě, nebo říkám to dobře, 10 bodů, dvojka Kanada, 9 bodů, trojka Slovensko, 8 bodů, čtvrté místo Švédsko, 6 bodů, Norsko, Slovinsko, Dánsko. Tak kdo dneska hraje? Dneska tady nevidím nic, asi je volno. V pátek, ne, 21, tak musíme jít na aktuální program. Aktuální program. Kanada, Norsko dneska, Dánsko, Slovensko a Kanada, Slovinsko, Švédsko, Itálie a už to jede. My máme v sobotu 23. utkání se Slovenskem. Kurzy na Slovensko 5,38, remíza 5,19, Česko zatím favoriti 1,46. No tak uvidíme, kam doputujeme. Pojďme na muziku, Sub Focus, trošku rychlejší muziky a velká samolepka už tady na někoho čeká. Radio Kiss.

0: samolepka KISSu.
1: Velká samolepka KISSu a ve čtvrtek 21. května pěkně na Moniku se dovolal, pokud si pamatuju dobře, Milan.
2: Přesně tak, ahoj.
1: Ahoj Milane, tak slyšíme hluk, ano, seš v kabině, tak máš malý volant, velký volant.
2: Mám velký volant.
1: Velký volant. A to znamená asi za sebou i velký náklad.
2: Ne. Je s tím upadelný, takže teďko nic moc velkýho.
1: Říkal jsi prádelna?
2: Přesně tak, dělal jsem pivovarského šimla, jako jsem v prádelně.
1: Jo, takže normálně vezeš čistý prádlo.
2: Teďko vezu špinavý, ale normálně vozím i čistý.
1: Hele, je tam Milane, nějaký rozdíl, když vezeš špinavé a čisté?
2: Ne.
1: Nepocituješ to?
2: Není to cítit.
1: Není, jo, a váha? Ne, váha?
2: Já bych to dělat nemohl.
1: A váha?
2: Váha? Mám asi 2,5 tuny.
1: Ne, já jsem myslel, jako jestli tam není rozdíl ve váze, když je to špinavé a pak čisté.
2: Ale nevím, to jsou taky boxy na kolečkách, jo, já to nenosím.
1: Jasně, hotely a tak dále, jo, penziony.
2: Já mám jenom nemocnici.
1: Nemocnici, no jo, tam to máme rádi čistý, super. Nějaká veselá historka z dneška?
2: Dneska moc ne.
1: A velká samolepka bude teda na kterém voze, jak se tomu říká?
2: M.A.M. Amanovej bude.
1: Jo, M.A.M. Hele, to tady ještě nikdo neřekl. M.A.M.

0: Jo, tak oni tomu říkají Němci takhle, M-E-N.
1: M-E-N. No, mě to připomínalo M&M's, víš, jak jsou ty bonbonky.
0: Jo.
1: No.
0: Taky dobrý.
1: Tak bohužel teď ti neposílám, ale velkou samolepku zabaluju pěkně do bumlíkové obálky, přihodím tam ještě pár malejch, ať máš něco jako třeba zase ještě do kabiny, jo?
0: Perfektní, super, díky moc.
1: Šťastné kilometry a pozdravuj v nemocnicích, ahoj.
0: Díky, mějte se, ahoj.
1: A doufám, že všude tam ladí KIS v čekárnách.
0: No to je jasný.
1: No, tak to, tam, tak to tam pohlídej, jo, prosím, prosím.
0: Jasný.
1: Radio KIS, do každé nemocnice, i na operační sál. Ahoj!
0: Ahoj.
2: Získej svou největší samolepku KISu.

0: článek, který jsem tady našel a rád bych se o jeho znění s váma tady podělil, tak takový malý průzkum, kysáci. Schválně, jestli máte chviličku, klidně pošlete jenom SMS-ku anebo krátkou hlasovku. Kolikáté si myslíte, že je pivo nejkonzumovanější nápoj na světě? Je v top desítce. Jo, pojďme si říct, je v top desítce. Které místo má u vás pivečko jako nejkonzumovanější nápoj na světě? Za chviličku vám prozradím, jakou pozici schytal.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce!
1: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz

0: Zajímavou novou studii teďka pro vás mám tady na vlnách Rádia Kiss a bude se to týkat našeho zlatavého moku, našeho národního tekutého pokladu. Myslím si, že teda pivo, české ručičky patří a že už jsem taky těch jako škopků ochutnal hodně. Dal bych ho do top trojky. Měl jsem pivo z Německa, skoro z celé Evropy, měl jsem i Ameriku, dokonce z Austrálie mi dovezli pivo, ale české pivo top trojka, top trojka. Pojďme ale na to, vy jste si tipli, kolikáté by mohlo být pivo jako nejkonzumovanější nápoj na světě? Máme tady první tip.
1: Ahoj, já si myslím, že pivo je na druhém místě.
0: Špatně.
2: Čau, Michael, tak pivo rozhodně na prvním místě, teda aspoň u nás, ve vsi, v rodině. No, manžel, jediný jeho stánek. Čau, Ivona.
0: Ivonko, všechno špatně. Ani jednička, ani dvojka. Pozor. První místo na celém světě vyhrála voda. 15 miliard sklenic denně. Na druhém místě je to čaj. 13 miliardy šálků denně. Na třetím místě káva. 2,2 miliardy šálků denně. Další místo limonády. 2,1 miliardy sklenic denně. Pak je dokonce mléko a až šesté místo, 1,3 miliardy půl litru denně, má pivečko. No jo, mača se tam naštěstí nedostala. Radio Kiss.

na 80. let a vždycky tam měli mezi sebou takový ten hudební zápas Madonna nebo Kylie Minogue. To by mě docela taky zajímalo, tak bychom možná mohli tady někdy udělat nějaký průzkum. Kterou z těchto dvou dam jste milovali v těch 80. a v 90. více? Kdo by to vyhrál, Kylie nebo Madonna? Teďka rychle do USA. Do newyorského metra nově mohou psy pouze v taškách. No a lidé tak začali být velmi kreativní, vystříhávají různě, jakoby, znáte tu tašku IKEA? Ne, tu velkou, modrou, no, tak oni vepředu a vzadu ty rohy normálně vystřihli, dali psa do té tašky, z toho normálně trčí nohy a splňují podmínky. Nikdo nesmí přivést žádné zvíře do dopravního prostředku nebo zařízení, pokud není uzavřeno v přepravce. Pravidlo má zajistit, aby zvířata neobtěžovala ostatní cestující. New Yorkčané si ale našli vlastní řešení, začali své psy nosit v taškách, batozích a v přepravkách všech tvarů a velikostí, aby technicky neporušili pravidla. Mrkněte na internet, zadejte tam New York, metro a pejsci a vylezou vám fakt vtipné fotky. There's

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, no, máme tady toho trošičku více, tak pozor, 12.30, kdo nám tady něco napsal? Policie a ředitelství silnic a dálnic. D1, kilometr 358 na Prahu, mezi exitem 361 Místecká a 357 Severní spoj, tam už jsem myslel, že to je Severní pol. Policie České republiky řídí kyvadlový provoz z důvodu poruchaného nákladního automobilu v omezení, kde je obousměrný provoz. Pak tady máme ještě od vás nějaké další zprávičky, tak co třeba tumba?
2: Potom další info je na Chvalkovické u TS Bohemie nebo Lidlu se naše armáda učí řídit dopravu, takže tam to kolabuje, protože lidi ignorujou. Tak opatrně a pevně nervy. Čau tumba.
1: Ještě jednou tumba.
2: Čau Majke, prosím tě, za Olomouci na Prostějov je to oboustranně stažený do jednoho pruhu silničář, za město dělajou u střevých svodidel, takže opatrně, trošku se tam přibržďuje.
1: A mám tady Honzu.
2: Dám ještě jednu.
3: Čau vysácí Honza, jedna dopravní, D1, 357 km ve směru na Olomouc, dodávka má defekt, je to bez zúžení, tvoří se kolony, počítejte se držením. Honza, čau.
1: Ať se vám dobře jede, pojďme na zprávy ve 13 hodin.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
8: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. Klima-pohotovost.cz.
9: Přijďte už 22. května v 9 hodin na

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Radio Kiss počasí.
2: Napříč republikou je dnes oblačno až polojasno a místy se dostaví slabé přeháňky. Nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 15.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzín po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42 korun 84 haléřů za litr. Cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96. Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států. Napsal o tom The Washington Post s odkazem na 5 osob obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly, které pod podmínkou anonymity sdělily informace o interních jednáních. Amerického lékaře ve středu přijala berlínská nemocnice. Tvrzení, že by USA bránili převozu nakaženého Američana, odmítl Bílý dům s tím, že specializovaná nemocnice v Německu byla blíž a že šlo o čas. A teď zpátky domů.
3: Čištění Labské přehrady vstupuje do další fáze. Hladina nádrže na horním toku Labe výrazně klesla a na odkrytém dně začíná pracovat těžká technika. Vodohospodáři chtějí z přehrady odstranit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů, které se v ním ve velkém množství usadily po povodních v roce 2024.
1: Sport.
2: Etická komise fotbalové asociace České republiky přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila dočasný zákaz činnosti. Stejně rozhodla i v případě chrudimského fotbalisty Daniela Kubáta. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
4: Ať máte nádherný čtvrtek, dneska je 21. května, muzika je připravená, Amber a Pharrell Williams, ať jste happy.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

do 14. hodiny ve společnosti Rádia Kiss za mikrofonem Michal. Já mám tady pro vás dvě úžasné nabídky. Za chviličku, až uslyšíte Sigalu, tak hned volejte 210-323-323. Třetí volající, mám tady dva lístky na pozítří na pražské Holešovice 90s Explosion. Kdo byste chtěli k tomu ještě i dres, tak taky volejte. No, a pak se ještě podíváme do Albánie, protože zítra po 15. hodině máme

0: Explosion Tour 2026.
1: Dámy a pánové, ono se to blíží. Ono už to není jako, to už nejsou mílové kroky, to už jsou normálně, tady stříháme metr. Ano, už zítra je jenom pátek a pozítří to pěkně od 14 hodin tam všechno na výstavišti Praha Holešovice vypukne. Další úžasná 90s Explosion a kapely, no, že to ani nestačíte pobrat. Já mám ale asi teď poprvé v životě rekordmana na telefonu, co se týče rozhovoru, myslím jako s věkem. Kdo pak je na druhé straně?
2: Tady je Roman.
1: Romane, můžeme si tykat?
2: Klidně.
1: Romane, já mám pocit, že ty už jako jsi měl dávno 60.
2: To jo.
1: Tak možná měl už jsi 70?
2: To ne.
1: Ještě ne, jo? Ještě ne. Aha, tak kolik? 65?
2: 63.
1: 63, no výborně. No a Romane, prosím tě, chceš přijet do pražských Holešovic?

0: Budeš to mít no daleko?
1: Tak daleko, když tam za 2 hodiny autobusem.
0: Jo, odkud to máš, Romane?
1: Z Brna.
0: Z Brna. A prosím tě, ty opravdu posloucháš, až máš rád tuhle tu muziku, jo, devadesátky?
1: Tak já mám rád i 60, nejenom 90.
0: Jo, takhle. No já mám taky rád i 70, 80. No. A koho vemeš?
1: Manželku.
0: Aha. A můžu se zeptat, takhle já vím, že se na věk žen neptá, ale jako kolik má žena?
1: Žena má 55.
0: Jo. No takže vy normálně takhle si uděláte výlet, jo?
1: Jo. No, tak tam je to s noclehem, to víš, jo.
0: Jo, aj normálně s noclehem. Jakože cesta kolem světa? Bude dýmka míru, jo? Jak to říkal Bolek Polívka. Dobře, no tak prosím tě, mám už tady jenom poslední, Romane, na tebe. Aspoň jednu kapelu mi řekni, na kterou se na sobotu těšíš.
1: Kapitán Jack.
0: Ano.
1: A Redneck je dobrý, Alixi je taky dobrá.
0: Ale no samozřejmě, je to tam. No a Romane, nebude ti vadit, že třeba tam budeš jako takzvaně nejstarší divák, posluchač a trsající?
1: Ale to se mně stává často.
0: Jo?
1: To je normální.
0: A normálně kloubičky, všecko to vydrží, jo?
1: No jo.
0: Jo.
1: Zatím jo.
0: Zatím jo. Hele, a máš nějakou fintu takhle, Romane, jako jak to tělo, aby ti tam vydrželo až do 10. do večera?
1: No musíš mít pleskačku slivovice.
0: Jo, takhle. Aha. Jo, takže na slivovice ty jedeš. No, tak jo. Romane, posílám lístky, k tomu ještě dres. Věřím, že to budeš mít nádherný víkend a připomínám, že brány se už otevírají někde od 14 hodin. Jo?
1: Dobře.
0: Chlape, měj se moc krásně, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a i vás. Explosion Tour
0: 2026. Tak to vidíte. Jeden z nejstarších kysáků a taky jde pařit. Ano, muzika nezná hranice, zábava nezná hranice. Připomínám, že lístky stále můžete kupovat na 90sexplosion.com.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Tak, jdeme na to.
3: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
2: Já jsem měl sice z matematiky vždycky trojku, ale pokud jsem to správně spočítal, tak za malý okamžik budete mít zhruba za 20 minut posledních 22 hodin na to vyplnit náš formulář a pokusit se dostat do velkého finále. Protože zítra v pátek po 15. hodině bude tady Martin Hájek a naše Magdička a budu vám k dispozici. No a jednomu z vás oznámí, že vyhrál tuhletu krásnou dovolenou. Zájezd pro 3 osoby do slunné Albánie s Rádiem Kiss a s cestovní kanceláří Blue Style. A proč těch 22 hodin? Protože do 12. hodiny, do zítřka, do pátku 22. máte možnost jít právě na naše stránky kiss.cz. Tam je vyfocen ten Henry Resort a Spa 5 hvězdiček. A když si jdete úplně dolů, je tam aktuální otázka. Které z těchto letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce CK Blue Style? Drač, Golem, Zakynthos, Lefkada, Mallorca, Costa del Sol. Tak já asi jako mám takový pocit, že Lefkada a Zakynthos, to je někde v Řecku, to asi bude špatně, ale nebudu napovídat. Vyplníte jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, zaškrtnete, odeslat, souhlasím a už to k nám letí. My potom vyhodnotíme všechny ty, kteří samozřejmě odpověděli správně a po 15. hodině Martin s Magdou řeknou jedno jméno. A pokud vy nám hned obratem zavoláte do rádia, zájezd a all inclusive dovolená z CK Blue Style do Albánie pro 3 může být vaše. Ještě to stihnete, máte na to už jenom 22 hodin.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Sportu ČES tady přivítat teďka Magdičku a Radka. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hezké odpoledne.
0: Nazdar, odpolední jumpe, ještě takhle zavčasu. Prosím vás, já jsem tady našel v kalendáři, že náš kolega Tomino Morávek má dneska kulaté 40. narozeniny.
3: 40.
1: Tomáši!
3: Všechno nejlepší!
0: Tomáši, my tě zdravíme až do Terezininých lázní, tam kousíček od Teplic, Dubí. No a teďka ale co mu dát za dárek, že jo?
3: Dubí?
1: Co mu dáme?
3: Kousek od Teplic, tam si může vybrat, co chce.
0: No, to jako on má ten dobrý vozíček, že jo? On by tam i dojel vlastně.
3: Ano.
0: No.
1: Ale my bychom mu mohli takhle trošičku zaspívat, ne? Aspoň třeba hodně štěstí, zdraví nebo něco takového.
0: No to bychom mohli počkat, ty hned odbíháš, my tady ještě řešíme téma, jestli dostaneš slevu nebo ne, jako. Myslíš, že by mu holčička dala slevu?
3: Takhle každopádně na tomhle ještě holka nejela, podle mě.
0: Jo.
3: Víš, jako, že tam přijede, hele, tam, že přijede bávo, Audina, Škodovka, rozumíš, ano, kamion. Ano. Ale teď by tam přijel Tomik na tomhle.
0: 4 koně.
3: Ty bláho.
1: Hezky.
0: Já mám pocit, že on tam má dokonce i nějakou vibrační podložku.
3: Jo, tak jo.
1: To zní ale jako
3: ale
1: velice
3: to bych chtěl teda nějakou, která má taky na rozky, ať si to teda užije.
0: Ano, já bych ještě předtím, než mu zaspíváme, protože ty seš teda z nás nejlepší zpěvačka,
3: no,
0: pojďme trošičku tady vyhypovat jeho Instagram a Facebook. Mm-hmm. Tomáš Morávek, on tam má ještě potom nějakou tu číslovku, počkejte, já se rychle na to podívám.
3: Nemám to v ruce.
0: Že bychom mu tam takzvaně zaplnili úplně, víš, celý ten Instagram.
3: A napište mu prostě, ať cítí, že na něj myslíme.
1: Ano.
0: On to má Tomáš Morávek 21.
1: Přesně
0: jo?
1: Tak. Ano.
0: Tomáš Morávek 21.
3: To asi znamená ta 21, co? No nic.
0: Dobře.
1: Že pod tohle číslo nejde.
0: A na Facebooku samozřejmě také. No tak Magdičko, 3, 4.
4: Hoď.

0: vším.
1: Hodně štěstí, zdraví.
2: No a dovolíme si jednu takovou jeho velmi oblíbenou píseň, protože Tomáš Morávek je prostě rocker.
3: Yes.
2: Všechno nejlepší, kámo!

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne vám přejeme, pojďme spolu na dopravu. Jedna mimořádná zpráva z dálnice D1 ve směru na Prahu, 358. kilometr. Bylo tam porouchané vozidlo, teďka už je tam ale provoz bez omezení. Jinak bouralo se bohužel taky v Ostravě, tam je to v ulici Martinovská a jedna dopravní nehoda je v Žamberku v ulici Nádražní.
2: Hezké odpoledne i ode mě, Kroměříž, Tovačovského, tady se bouralo, potom je to ještě přímo v Litomyšli na Svitavsku, Zámecká ulice. My vám přejeme šťastnou cestu s Rádem Kiss.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Radio Kiss počasí.
11: Napříč republikou je dnes oblačno až polojasno a místy se dostaví slabé přeháňky. Nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 15.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu 1,8 milionů korun televizi Nova za to, že v roce 2023 na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim, odsouzeným za znásilnění. Rozhodnutí je už pravomocné. V přenosu zazněly údaje o poškozených ženách. Televizi hrozila až 5milionová pokuta. Čtyřnohou celebritou se stal v posledních týdnech albínský buvol v Bangladéši. Jeho hlavu totiž zdobí hustá blond hříva, díky kterého lidé přirovnávají k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Na farmu, kde má domov, tak nyní míří stovky návštěvníků denně, kteří se touží se sudokopytníkem vyfotit. Příliš času už ale nemají, blíží se muslimský svátek, během kterého bude zvíře obětováno. A teď zpátky domů.
12: Karlovarský kraj pokračuje v systematické podpoře dobrovolných hasičů. Radní aktuálně schválili rozdělení dotací přesahujících 6 milionů korun. Pro dobrovolné jednotky je navíc připraveno dalších 9 milionů, jejichž poskytnutí musí definitivně potvrdit krajské zastupitelstvo. Z Karlovarska pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
11: Miroslav Koubek se svým týmem představil podobu fotbalové reprezentace pro sraz před nadcházejícím mistrovstvím světa. V nominaci, která čítá 29 jmen, jsou také David Douděra a Tomáš Chorý. Finální výběr představí Koubek 31. května. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
13: Krátce po 14. hodině je to tak, startuje odpolední jump na Rádiu Kiss.
14: Magda Vronková, Radek Hrdina a taky s námi Malý pátek.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
14: The

0: 14 hodin 10 minut, ještě jednou moc hezké odpoledne, čtvrtek a startuje odpolední jump na Radio Kiss 21.
1: května. 21. května, dneska je, přátelé, taky Mezinárodní den čaje, takže příznivci tohle z toho lahodného nápoje, tak určitě si nějaký dobrý čajíček dejte, a to ať už jako v jakýmkoliv podání ho máte rádi. Klasický, černý, ovocný, zelený, nebo třeba po anglicku, a nebo třeba ten tatranský.
0: No, jak je to po anglicku, víš?
1: Po anglicku je to s mlékem.
0: Je to tak, a cukrem.
1: A nebo čajopát, je to taky potom je to rozdíl.
0: To je pravda, oni to rozlišujou, ale jako byla jsi někdy, měla jsi, jakože čaj a mléko?
1: Jasně, my jsme to jako děti pili jako poměrně často.
0: Právě, přesně tak.
1: A víš, tak vás schválně otázka, víš, proč vlastně Angličani dávají to mléko do toho čaje?
0: No, aby to nebylo tak hořký, ne? Bo to zemělo chuť nebo něco, on je silnej.
1: A hlavně, aby to nebylo i tak horký.
0: Uh-huh. A jo. To je taky pravda, no. Že to můžeš jako rovnou pít. Jinak ale taky bychom nezapomněli, Monika tam svítí, všechno nejvíc nejlepší. Moniky, 63 857, kousku, věkový průměr, 34, paráda.
1: Jedna z nich je moje sestřenka, takže kdyby náhodou slyšela, Moňo, všechno nejvíc.
0: Moniky, všechno nejlepší a klidně to zapijte čajem, každopádně vám moc hezké odpoledne, jdeme na to.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Dneska zadávám tento velký hit mému kolegovi Radkovi Hrdinovi.
2: Velký
1: jak velký hit vlastně se ještě možná teprve prokáže, protože je to poměrně čerstvá záležitost. Ale je to věc, která se ti dost líbí, musím říct.
2: Mně se to líbí, takže ji znám teda.
1: Znáší. Občas si tady postěžuješ, že ji nehrajem.
2: Zajímavý. Tak jak víš potom, tak pojďme.
1: Já si myslím, že bys to mohl jako poznat, uvidíme, jo?
2: Dobře, žánr, taneční.
1: Taneční. No, určitě, jako jo.
2: Tak jako, a tu hrajem. Jsem chtěl říct Armin Fiam, Bjorn, Set Me Free.
1: Tu hrajem. Tak zkus.
2: Dobře,
1: pojď.
2: Jdeme na to. Uvidíme, cože se mi to líbí a nehrajeme to. Takže... Miluju, Sub Focus!
1: Je to tam!
2: To je hrozná pecka tady to. To je prostě pomilenice jako blázen. Sub Focus, ježišmarja, to je tak krásný.
1: Se přiznám, že já na tom teďka strašně ujíždím, když jedu domů, prostě pouštím si to do slucha, tak nejenom samozřejmě tuhle

0: My jsme ji tady hráli, jo, a jo, hrajeme občas, trošku, hrajeme třeba jiný, jenom ale tahle je oblíbená. No.
1: Nicméně, když si tohle to dáte do uší třeba na běhání, sport nebo něco podobného, tak to prostě vybičujete ještě víc. 4 body pro rádu, dobře.

0: Teď to tady dělám, zrovna to tady zaklikávám, přátelé, jenom abyste věděli. Klikám tady na nehodu, která se mi dneska stala. A to úplně jako, no vlastně...
1: No, popiš, co se stalo?
0: Byl jsem u Barbra, protože mám o víkendu akce, hraju na jedné svatbě, pak jedu na festival moderovat. Takže jsem byl u Barbra, vylezu od Barbra, že jo, jdu k autu, chci do něj vlíz, vyběhne pán spoza parku takhle jako tam a říká, to je vaše auto. A já říkám, ano. Aha. Říká, já jsem vás naboural.
1: A je.
0: Kdyby odjel, já bych si to vůbec nevšiml.
1: Rozumím.
0: Ale vůbec, takže pánovi teda velký díky za to, že neodjel, že ještě takovýhle fréři jsou, klobouk dolů. Sepsali jsme to, on volal i policajti, protože já jsem u toho vozidla nebyl, takže tam přijeli. A přijela hlídka, jeden muž, dvě policistky, ty byly taky naprosto geniální. Takže jako, přátelé, když se stane, tak se stane, ale přijedou normální lidi, nebo lidi jsou normální, bez nějakých emocí a věcí, tak jako prostě furt jsou to nějaký plechy. No, starosti to jsou, ale pane bože, jako za pár minut jsme byli pryč a dá se to dohromady.
1: To je dobrá zpráva, ty když jsi totiž začal větou, že se ti stala nehoda a že jsi byl u Barbra, tak mě napadlo, že ti ušmyk něco trošku jinýho.
0: A tak hele, kdyby to bylo u Barbra a ušmyk by mi něco jinýho, tak to zase doroste, když se bavíme o bousu. Kdyby mi ušmyk tamto, no tak ještěrka nejsem, víc. Takže všem zúčastněným mé dopravní nehody ještě jednou zkrát děkuju. Já děkuju za to, že mě někdo naboural, ale hlavně děkuju za to, že lidi jsou ještě lidi, že dokážeme prostě nebejt s prominutím za ten výraz svině.
1: Tak si to berte příklad. Třeba.
0: No, když už se to stane. Takže zdravím všechny a já budu mít nový blatník a nárazník.

Digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elasťáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Milí naši posluchači Rádia Kiss, my vás tuhle chvíli zveme na náš Facebook Rádia Kiss, protože do zítřka do 18. hodiny tam probíhá opět soutěž a pokud máte rádi vláčky, tak je tahle ta soutěž jako dělaná přímo pro vás.
1: Hned 5 plus 5, to je dohromady kolik?
0: Asi 10.
1: Ty bláho, to je neuvěřitelný, tam mě vždycky prostě tak mile překvapí. 10 voucherů v hodnotě každý zvlášť 2000 korun do fanshopu Českých drah. To znamená, hned 10 z vás má šance vyhrát. To znamená, ne jeden, ale 10. To znamená, ta šance je opravdu 10krát větší, než třeba obyčejně v takové soutěži hrajeme.
0: Stačí, když půjdete právě na webovky Rádia Kiss, tam na facebookové stránky Rádia Kiss, tam se dozvíte všechny podrobné informace, jak se té soutěže zúčastnit. Je to naprosto jednoduchý. A pozor, tedy do zítřka do 18. hodiny máte čas, tak to nepropásněte.
1: Hodně štěstí, čas je kdykoliv, Facebook Rádia Kiss, hodně štěstí.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump na Rádiu Kiss.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Jako vždy po hodince přinášíme dopravní informace. Jedna mimořádná zpráva z dálnice D3 ve směru na Benešov, 136. kilometr. Byly tam záchranné práce, teď už je tam ale průjezd bez omezení. No ale bohužel, bouralo se nám taky na D1 ve směru na Ostravu, 190. kilometr a jedna bouračka přímo v Ostravě v ulici Plzeňská.
2: Dále se bouralo v Náchodě, je to Česko-Skalická, tady opatrně, a v Praze aktuální doprava čerstvá je v Drnovské ulici.
1: Pokračuje odpolední jump.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
4: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
3: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
5: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
6: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Roudnou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
7: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice.
8: Ivanovice na Hané nebo Holubice. Vyber si, kde chceš pracovat.
7: Přidej se k Matikonu a buď součástí týmu, který funguje. Mrkni na Facebook Matikon.
9: Radio KISS počasí.
10: Napříč republikou je dnes oblačno až polojasno a místy se dostaví slabé přeháňky. Nejvyšší teploty jsou mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na horách kolem 15.
9: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
10: Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na 15 let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně 10 let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný. Třem spolupachatelům, kteří o věznění poslední oběti věděli, soud rovněž uložil nepravomocné tresty, a to ve výši 6 let u dvou žen a 5,5 roku v případě muže. Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinným z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Rio de Janeiro do Paříže v roce 2009. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu ve výši 225 tisíc eur, 5,5 milionů korun. Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země. A teď zpátky domů.
11: Ještě před pár lety tady hučely rypadla a těžilo se uhlí. Dnes se v části bývalého povrchového lomu Československé armády mohou pohybovat turisté. Pomoci jim má nová podrobná mapa, která přehledně ukazuje, jak se toto obrovské území mezi Mostem, Litvínovem a Komořany proměňuje. Z Mostecka pro KISS Lucie Sinková.
9: Sport.
10: Po náročném vstupu do světového šampionátu mají čeští hokejisté do pátku dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
12: Má pravdu to děvče, zprávařský, jdeme na to.
13: Jonas Brothers nebo Alice DJ, muzika další připravená na KISSu, hezký odpoledne.
9: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
12: Be happy.

0: Překvapení, kdo by je neměl rád, i když samozřejmě znám lidi, kteří nemají rádi překvapení typu, já nevím, prostě třeba i k narozeninám nebo k nějakým výročím, nejsou rádi, prostě tlačený do takového kouta nebo chtěnýho, je nadšení,
1: ano,
0: ale přitom jim to třeba úplně nedělá dobře.
1: Znám takových pár lidí a jeden z mých ex dokonce byl takový, ten mi vždycky říkal, opovaž se mě překvapit něčím jako na narozky nebo víš, jako nějakou takovou překvapivou oslavu nebo nesnášel.
0: Já radši taky jako obohacuju něčím někoho, ano, pokud je to na místě, než teda jako přijímat, protože přece jenom co si budeme, jo? Je to příklad. Mm-hmm. Dostaneš pánvičku, ale ty nechceš pánvičku. Jo, rozumíš mi? K narozkám, kulatým. Je, yeah. A teď musíš zahrát to divadlo.
1: No jasně.
0: Yeah. Pánvička, teda ale ta je skvělá. Teda.
1: To se bude
0: a tady
1: vlátit.
0: Ti jede takový to, yeah. Proč pánvičku? Pane Bože, proč jsem dostala pánvičku, jako? Jo.
1: Já ale můžu potvrdit, že ty naopak velice rád překvapuješ.
0: Ano, já rád překvapuju.
1: Velmi rád překvapuješ.
0: Ano, já rád překvapuju.
1: A já to moc ráda nemám. Teda.
0: Ale zvykneš si. Zvykli si jiný, zvykneš si takým. My jedno takové překvapení, které ale rozhodně byste zažít asi s velkou pravděpodobností, říkáme 96%, 4% ano. Mm-hmm. Ano. Zažít nechtěl.
1: Ne.
0: Za malou chvíli na keřu.

0: Překvapení, věc, kterou někdo uvítá, někdo méně, někdo vůbec. Už jsme se o tom bavili tady na Radio Kiss, ale teď se podíváme na překvapení, které možná vyvrátí a možná i dorovná některé mýty, možná předepsaná pravidla, než doposud je někteří měli.
1: Víte, jak to máte s tím, že takzvaně sex až po svatbě. Tak pozor na to, aby se vám to nevymstilo. Jeden muž z Indonésie totiž hned po 12 dnech manželství zjistil, že jeho manželka je ve skutečnosti muž. A pozor, oni se poznali teda jako přes internet, ale před tou svatbou se znali rok. Oni se znali rok, takže nic jako nebylo a tak dále. No a samozřejmě po svatbě to začalo být nějaký divný. On se začal tak nějak trošku vyhýbat setkání s rodinou a tak dál, a až všechno vyšlo najevo a šlo vlastně jenom o to, že on chtěl skrávnout nějaký peníze.
0: Muselo prasknout, ne? Já se teda divím, že 12 dní po svatbě. Já jsem si jako myslel, jako, že frajer byl natěšený celý rok. Jako hurá, vlítnem na to, ty jo.
1: A ona
0: Eiffelovka. Jo? Ty bláho.
1: No. To je asi nepříjemný překvapení, pokud opravdu s něčím počítáte, takzvaně, když to řeknu.
0: Jdeš do toho kvůli tomu, že jo, ta láska, ta oddanost prostě. Přesně. A teď chceš to fyzično.
1: Tak dlouho jsem to vydržel.
0: A ono...

0: No,
1: je to tak smutný.
0: Jo. Připomíná mi tu scénku, ona taky hodněkrát byla inscenovaná na internetu, že jo. Vyběhl, nikdy nezapomenu na kamaráda, jak vyběhl a řval: kluk, je to kluk. Do Tajska už asi nikdy nepojede.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kisu.

0: korun koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Relax Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Aktuálně mistrovství světa v hokeji tak bude vlastně už za pár hodinek, protože další zápasy se nám odhrajou od 16 hodin na 20 minut a vy se můžete těšit na bitvy mezi Kanadou a Norskem, Lotyšskem a Finskem. No a to jsou vlastně tyhle ty časy.
2: To je 16:20, no a kdyby náhodou se toho měli málo a chtěli jste toho hokeje víc, tak Dánsko, Slovensko 20:20, stejný čas, Švýcarsko, Velká Británie. A já tady koukám, prosím tě, na tabulku, no tak tabulku A, to není naše skupina, tam to vede jednoznačně Švýcarsko. Mm-hmm. A pozor, ale první místo ve skupině B teda má Česká republika.
1: Je to tak.
2: Ale to není teď vůbec důležitý. Čtvrtfinále.
1: Přesně
2: čtvrtfinále, poví pravdu a tam se snad jako dotlučeme.
1: Budeme se těšit.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Dneska tady v odpoledním jumpu na rádiu Kiss už jsme jednou svatbu teda řešili a teď se zaměříme na něco, co se děje před svatbou, tedy samotná žádost o ruku. To je taky zajímavý téma, který tady občas řešíme, kdy, kde, jak, jakoby, jak to ten člověk udělá. A prosím vás, tahle ta varianta, pokud poslouchá náhodou můj drahý, tak tohle prosím tě nikdy v životě nedělej, jo? Jeden pán totiž požádal svoji vyvolenou o ruku přímo před vulkánem, nebo jak se to říká, přímo před tryskající sopkou. Jo, přímo
1: prostě. Počkej, to může být hezký. Jako
0: před,
1: když,
0: jako při erupci.
1: Ale úplně víš, jako prostě řekneš, jako lásko, vezmeš si mě a do toho to vylítne prostě, jako když tam někde frajer to odbouchne schválně.
0: Je to erupce se vším všude teda. Jako.
1: No a co je na tom počkej jako vošklivýho?
0: Není to vošklivý, ale je to přece nebezpečný. Jako
1: jo, nebezpečný, to je klasika tohle. Frajer si s tím láme hlavu prostě, kde, jak, aby to bylo nezapomenutelný, tohleto a frajerka. Ale to může být nebezpečný tohleto. Schodil bych tě tam.
0: Ne, víte
1: normálně
0: co?
1: By si mazal s tím prstínkem. Ne.
0: Mně stačí, když mi to zabalíte do Kinder vajíčka, já budu spokojená.
1: Pavle, takže do Kinder vajíčka. Chtěla to takhle, tak ať to má. Jo?
0: Jo.
1: Ne, člověče, tak já si myslím, že by to mohlo být originální.
0: No to rozhodně, pokud to přežili teda.
1: Ne, no to jako obecně, ale viděl jsem kompilaci videí, kdy prostě frajer třeba u vodopáru, že jo, sjel tam i s prstínkem.
0: Jo, tam je a zmizel to špatný, a tak dále. Ano, tam takže jako nebezpečí,
1: je dobrý si to tak nějak rozmyslet dobře, kde, co, jak a proč. No.
0: Trošku to promyslet, ale odvaha se cení.
1: Chlapy, mluvím teda většinou chlapů, který to takhle mají, opravdu by to mělo být jako nezapomenutelný. To znamená, že jako přemýšlet nad tím.
0: Jo.
1: Restaurace, dát prstínek, tohle, to je všechno fajn, pokud teda to vyloženě nechce ta ženská jinak.
0: No,
1: ale
0: jasně.
1: Já myslím, že fantazie se tady jako meze nekladou.
0: To by mě zajímalo, co by třeba naše kysáky takhle napadlo, kde požádat o ruku.
1: Já myslím, že jako by je napadlo hodně dobrých
0: hodně
1: věcí. Hodně dobrých věcí. Tak kdyby vás to čekalo, tak přejeme fantazii. Odpolední jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme tady z rádia Kiss z odpoledního Jumpu, jenom připomínáme, pokud i vy, posluchači, máte nějaký zprávy z dopravy, tak vůbec neváhejte a posílejte nám hlasovky přes naší aplikaci rádia Kiss. No a teď už pojďme spolu na silnice a dálnice. Jedna bouračka je na dálnici D1 ve směru na Prahu, 193. kilometr, bouralo se taky ale v Ostravě a tam je to v ulici Mitrovická.
2: Okres Náchod, Nové Město nad Metují, Náchodská, tady se bouralo, stejně jako v Praze, je to Italská a Havlbrod, je to v obci Věž při vjezdu na hlavním tahu, tam se také bouralo.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Na Prima Plus se objevila česká komedie, natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Přijďte

0: dalších akčních nabídek. Navíc prvních 30 zákazníků získá powerbanku jako dárek. Vidíme se 22. května v iStores v Šantovce.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz

0: KIS počasí.
1: Zítra bude polojasno až jasno, během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost a jen ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně stanovuje stát, se v pátek změní o haléře. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zdraží o 15 haléřů, na 45 korun 23 haléřů. Nafta naopak zlevní, čerpací stanice je budou moci prodávat nejvýše za 42 korun 31 haléřů, což je o 12 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly. Nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to dnes Povstalecká aliance, která oblast kontroluje, a informovala o tom agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. A teď zpátky domů.
2: Celoživotní zálibou Františka Matějky z Kaplice jsou lodě. Od doby, kdy byl tento třeboňský rodák členem jachetního klubu, sice uplynula řada let, ale i dnes si tyto zážitky umí připomenout. Po 4 roky se věnoval stavbě zmenšeného modelu parníku Titanic a v červenci bude k vidění v Kaplické knihovně. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Mělo by jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: My vám přejeme moc hezké odpoledne, pokračuje odpolední Jump na rádiu KIS.
4: Pokračujeme taky s muzikou Taylor Swift anebo Sigma, jdeme na to, KISáci.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Pro všechny naše věřící posluchače, tak máme teďka velmi, velmi, velmi dobrou zprávu, protože možná někteří z vás jste snili o tom, že byste vyrazili třeba do Brazílie, do Rio de Janeiro a navštívili tam vlastně nejvyšší sochu Ježíše Krista.
1: Tuhle tu velkou.
0: No, teď to budete mít o kousíček blíž a pozor, i ta samotná socha bude o něco větší. V Arménii totiž pokračuje výstavba monumentální sochy Ježíše Krista, která se po dokončení má stát nejvyšším zobrazením Ježíše Krista na světě. Má dosahovat výšky až 101 metrů. Chápeš to, že tady ten pán Ježíš bude vyšší vlastně než ten v Rio de Janeiro, kde je vlastně socha Krista Spasitele a tam měří 38 metrů, jo? Takže...
1: To je Buddha ostrouha.
0: No.
1: Jo? Protože vlastně Buddha ve Vietnamu by měl být největší, 63 metrů na délku, protože on je v takovém tom posedě, jo, že jo, takže jo. Tam je ty kolena.
0: Má bříško.
1: Takže 63 metrů, ty si ho představuješ takhle, ale on Buddha jako nebyl úplně takhle kulatý vždycky.
0: Nebyl?
1: Nebyl. Tady je docela takovej našlehanej, no.
0: Našlehanej Buddha.
1: By takhle klidně mohl jít do nějakého toho seznamovacího pořadu. Klidně.
0: Dobře, jo? Dobře, ano.
1: Ale... 22, skoro 23 metrů na výšku a váží 490 tun.
0: To je slušný macek.

0: My tak jako, ne, oni mají teda tu spodní část, nebo tu hlavní část, teda to znamená od pupiku nahoru,
1: ano.
0: A budou to zvedat teda.
1: Budou to zvedat.
0: Na ty další části. Je teď už tak. Mi to dává smysl.
1: Takže Arménie, je to samozřejmě pro nás trošičku blíž než Brazílie.
0: 101 metrů. Tak do budoucna výlet. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: I dnes při čtvrtku 21. května v 7 ráno třetí to volající dostal šanci, aby si hodil kostkou na dálku skrz našeho kolegu kolegyni. Tady z ranní trojky, potažmo čtyřky, už je tady třeba Tereska. No a kolik, že si to Jarda vyházel, to si řekneme za malou chvíli, ale Magda vám to teďkon vysvětlí, což je to za soutěž.
2: Jo, pravidla jsou úplně jednoduchý. V 7 hodin ráno zavoláte do rádia Kiss na telefon 210-323-23. Pokud máte kliku, dovoláte se jako třetí, tak už právě někdo tady háže kostkou a vy prostě skřížíte všechny prsty, které máte, zavřete oči a sníte samozřejmě o tom nejvyšším čísle, aby padlo. A pokud to bude číslo 6, který na kostce je, vyhráváte automaticky bonus 1000 korun navíc.
1: Jak to měl dneska ten klikas Jarda, který se jako třetí dovolal?
3: Pojďme pro Jardu. Tak snad.
4: Pro dnešek. Padla trojka, takže vyhráváš 3000.
5: To je dobrý.
1: Jo. Tři čtvrtku, paráda. Jarda je o 3000 korun bohatší a vy můžete být taky, ale jenom v 7 ráno, třetí volající. Hodně štěstí.
2: Hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Zvesela dneska večer, to bude. Mm-hmm. A bude to mírně erotický.
1: Ale to
0: no, až... mírně možná i víc než erotický.
1: Uvidíme samozřejmě, to až samozřejmě po 10. hodině, kysáci, protože dneska večer se můžete těšit na naši Soňu Ede, Martina Hájka a pozor, Terezie Koval, což je vlastně violončelistka, taková krásná blondětá baba eterická.
0: Pěkná. Krásně je třeba vidět v klipu Kazmy, ty bláho, no, cizí zeď.
1: No,
0: tam hraje právě, že jo, třeba na tu violu.
1: Ale Kazma.
0: Violončelo nebo něco.
1: Kazma, nemusíme chodit moc daleko. Můj taťka má videoklip Leštěk Voronka, ve kterém mu dokonce ona účinkuje, jmenuje se to Enigmatic.
0: No. Ne, určitě si ji dohledejte, protože za prvý jako superví věci předvádí.
1: Určitě.
0: Jo, na to violončelo, nebo na ten svůj hudební názor, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Ne, to, myslím, že jo,
0: čelistka. Jo, violončelo. Mm-hmm. Jo, myslím, že je čelistka. A... jak už to tady říkala Magda, Martin Hájek a Soňa Ede, respektive Soňa Ede a Martin Hájek, dneska od 10 hodin, přátelé.
1: Mm.
0: Ano, někdo mi psal, proč už se tam neobjevuju, prosím vás, protože mám chlapečka, to znamená mého syna.
1: Ano.
0: A to znamená, že má prostě moji plnou jako podporu a přednost.
1: Jo? Samozřejmě, takže myslím si, že ale rozhodně se tak máte na co
0: no,
1: těšit.
0: Jasně, Martin to tam úplně válcuje geniálně. Jako.
1: Ten už je na to úplně nadr, to je, víš co?
0: No, je, on se tam hodí. On se tam úplně jako hodí na to. On se těší prostě a on chodí na ty erotický festiáky a tohle. Když se chodí na to, zeptejte od 10 hodin dneska tady u nás na Radio Kiss. Martin, Soňa a host.

0: Jestli milujete vedra, teplo nebo něco podobného, prostě tak se máte na co těšit, protože my máme tady okénko, takové meteorologické, tady Rosnička Magda, víc víc.
1: Po neobvykle chladném období ledových mužů čeká Evropu výrazný obrat v počasí. Velkou část kontinentu sevře tepelná kupole, která vyžene teploty vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům Celsia. Wow. Na přelomu týdne zasáhne i Česko, to by mi šlo, ne?
0: To by ti šlo, každopádně, přátelé, ještě já to řeknu takhle veřejně.
1: Ano.
0: To ji rovnou dělám. Aby zase nebyl hezký červen, jo, potažmo konec května a červen. A pak jsme zase v červenci to koukali v teplácích na to, jak prší.
1: Za posledních pár let já jsem to takhle vnímala, že ty začátky toho července nebyly úplně jako hogofogo, co se veder týče. Uvidíme, třeba se nás to bude držet, nicméně já jsem zaslechla takhle zase někde hlasy, že vůbec to letošní léto má být brutálně horký.
0: To jsem slyšel tolikrát a pak jsem měl bomrzliny ráno.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Je tady opět doprava, utíká to jako voda. Nehoda na dálnici D11, je to nájezd na Černý most, je to u Prahy exit 1 a bouralo se ale bohužel taky v Děčíně a tam je to v ulici Podmokelská.
2: Okres Praha východ, to jsou Strančice, Rudé armády, tady se také boural, stejně jako v Praze, čerstvá dopravní nehoda a to je Záběhlická. No a my vám přejeme šťastnou cestu, klídek, pohoda a s kysem.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den. Policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Zítra bude polojasno až jasno, během dne se přechodně objeví kupovitá oblačnost a jen ojedinělé přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 25 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: U střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na školu, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. A teď zpátky domů.
8: Hlavní město hledá nového nájemce restaurace Na Nebozísku. Městská firma proto už vypsala výběrové řízení. Nový provozovatel by měl nahradit stávajícího, se kterým město loni ukončilo smlouvu a se kterým vede spor kvůli neochotě objekt vyklidit. Zájemci mohou své nabídky podávat do 17. července. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku dnes a v pátek 2denní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
9: Ladíte Radio Kiss, Magda Voronková, Radek Hrdina, odpolední jump.
10: David Guetta a Scatman John, to je další muzika nachystaná při odpolední na Kissu.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy. Scatman's World.

0: Víte, že?
1: Kysáci, dneska nás v naší rubrice Víte, že budou zajímat rekordy, no a tenhle ten je opravdu obzvláště povedený.
2: Já vybírám poslední dobou rekordy, ty vlastně si kysáci tohle můžou klidně zkusit. Jasne. A můžou z tohle udělat nějakou party domácí hru.
1: Jo.
2: Protože jenom dát teda dohromady musíte x desítek ponožek.
1: Mm-hmm.
2: Abyste překonali rekord, tak jich musíte mít 53. Levá, pravá, to je jedno.
1: Aha.
2: 53 ponožek.
1: Dobře.
2: To si myslím, že by se dalo. Jo? O co jde? Nejvíce ponožek oblečených na jednu jedinou nohu za jednu minutu. Takže navlíkáte pravá, levá, to je vaše věc. Jo? Drží to člověk ze Slovenska, z Půchova, za jednu minutu, vůbec jak to někoho napadne, si zvládl obléknout celkem 52 ponožek. Rekord.
1: Takže prosím vás, až budete mít přesně takový ty ponožky po jedný, jo, jak vám to vždycky sežere práčka, tak je normálně,
2: nevyhazujte
1: to, dejte bokem a pak si s tím můžete zahrát hru.
2: Já jsem koukal i na video a teda musím říct, že to tam teda sypal o 106, jako on si je předroloval, takže udělal takhle jako doma si 1, 2, 3, 4 jako vedle sebe
1: rozumím.
2: A vlastně jenom roloval na sebe.
1: To
2: takže jenom
1: taktiku,
2: taková
1: no.
2: Taktiku, přesně, co vám takhle prozradil, no a když uděláte 53, tram tarada, světový rekord. Jsem zvědavej.

0: Albány s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Přátelé, už jenom necelý jeden den vám zbývá na to, abyste se mohli do téhleté soutěže zapojit, pokud tedy chcete vyrazit na dovolenou letos do Albánie, protože právě takovouhle soutěž na Rádiu Kiss teďka nabízíme. Je to právě z cestovní kanceláří Blue Style a výhrou je tedy pobyt pro dvě dospělé osoby a jedno dítě v pětihvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa na jeden týden s all inclusive.
2: No a pokud chcete vyhrát, tak rozhodně teď můžete jít na web radiakiss.cz odpovědět správně na otázku, které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce CK Blue Style. Dohledat si správnou odpověď nebude tak těžké, potom připojte svůj kontakt a počkejte si na pátek odpoledne, protože v pátek po 15:00 odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, třeba to vaše, které řekneme do vysílání. No a pokud si daný soutěžící obratem dovolá do studia, vyhrává tuhle zmiňovanou dovolenou. Přátelé, na to budete mít jeden song. Zatím se nám od roku nového, roku ano. 2026, nepřihodilo, že bychom potřebovali další píseň. Vždycky to jen tak někdo stihl v té písni. My apelujeme, pokud soutěžíte, jste přesvědčení o správné odpovědi, mějte prosím pěkně na paměti, že to jméno skutečně může zaznít vaše a budete mít jeden jediný song.
1: Takže zítra, prosím vás, po 15. hodině normálně na chviličku tu práci odložte. Řekněte všem, ať vám nikdo nevolá, prosím, mějte ten telefon připravený v ruce a hlavně poslouchejte Radio Kiss, protože pokud zazní vaše jméno a poslední trojčíslí vašeho telefonního čísla, okamžitě vytáčíte 210-323-323 a můžete vyhrát. Je to blízko.
2: Zítra, už zítra končíme, takže www.kiss.cz, hodně štěstí.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: A rozhodně aktuální to bude, protože momentálně se hrajou hned dva duely, Kanada-Norsko a Lotyšsko-Finsko. Jak to má, kdo vypadá?
2: Kanada-Norsko, zatím vyrovnaný 3-3 ve druhé třetině, 32. minuta.
1: Teď vyrovnali, skočilo.
2: Je to tak. A Lotyšsko versus Finsko, no tak Finům se daří trošičku víc, momentálně je to ve druhé třetině, 35. minuta, 4-1 pro Finy.
1: No a ještě vás čekají duely mezi Dánskem a Slovenskem, 20:20 stejný čas. Domácí Švýcaři přivítají Velkou Británii, takže můžete koukat i na tenhle duel. Držte si palce, komu chcete.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Kolika je v kalendáři všechno jiné, víc nejlepší, nezapomeňte, není při čtvrtku, taky dneska od 22. hodiny, hodině vlastně, nebo po 22. hodině si můžete těšit na naší noční show. Sonja Edem, Martin Hájek a host. No a my se budeme loučit.
1: My se budeme loučit, slyšíme se tady zítra a hlavně kysáci. Ty vlastně ne, ty já máš ne. Zítra práci.
0: Já mám zítra práci, já zítra práci. Hraju Pavlovi a Kristýnce na svatbě, protože to je mého spoluhráče z hokeje syn, se žení, takže zítra jedou na svatbě, takže to. No a Žirovnice, v sobotu se těším k vám, protože tam je jednodenní festiák oslavy města. Loni to bylo skvělý, letos taky Čechomor, Martina Pártlová, Žirovnice na Vysočině, tak se těším.
1: Co nás čeká o víkendu, to my si řekneme společně zítra. Hlavně, co je ale podstatný, kysáci, jedna velká soutěž, která probíhá na našich webovkách Rádia Kys, takže když tak ještě na ní mrkněte, protože zítra bude velké finále, dáme si ho tady společně.
0: Mějte se moc hezky, já už vám přeju krásný víkend takhle dopředu a v pondělí ve 2 hodiny na značkách.
1: Ahoj.
0: A ty zítra.
1: A já
0: ne,
1: zítra.
0: Že jako si tako, ne, jo, Radeka, ne, já budu taky. Jako,
1: jo,
0: no, takže to.
1: Tak zítra, já zítra.
0: Magda, a s kým seš vlastně?
1: S Martinem Hájkem, ano.
0: Takže zítra od 2, mějte se hezky. Ahoj.
1: Čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než budou zprávy na Kisu, tak budou zprávy o tom, jak to vypadá na hlavních tazích. Začneme na D5, máte-li namířeno na Prahu, zdržíte se před Prahou, a to už od 8. kilometru. Zdržení je na D1 ve směru Brno, nejdřív menší mezi 9. až 13. kilometrem, větší zdržení pak ale mezi 174. a 184. kilometrem a potom taky se zdržíte mezi 189. až 196. Menší zdržení je taky na D2, a to před příjezdem do Brna, a D1 dáme ještě jednou, tentokrát ve směru do Prahy. Zdržíte se mezi 195. až 190. kilometrem. No a máte-li namířeno po Pražském okruhu ve směru na D1, tak mezi 24. až 19. kilometrem je zdržení a zdržíte se i na letiště mezi 14. až 19. kilometrem.

0: Machine s DJem Basenickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Tohle ještě pořád sneseš? To vytahaný, nepohodlný prostěradlo, co tě každou noc štve? Tak se prober. Protex, český výrobce, má řešení.
2: A teď 20% slevu na pevný, dokonale padnoucí prostěradla, co drží jako přibitý.
1: Komfort, co tě přinutí zůstat v posteli. Klikni hned na protex.cz a vyměň ten hadr za kvalitu.
3: Hledáte šperky, které si zamilujete? Navštivte Zlatou Rounou v Plzni. Největší šperkařský dům v kraji. U nás se výběr stává zážitkem. Nabízíme obrovský výběr, skvělý přístup a perfektní zlatnickou práci s doživotní zárukou. Najdete nás na adrese na Roudné 47. Zlatá Roudná. Místo, kde krása potkává tradici.
4: V Matikonu každý den vyrábíme věci, které mají hodnotu. A Matikon ví, že zatím stojí lidé jako ty. Proto Matikon hledá nové kolegy do výroby i na technické pozice. Ivanovice na

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 18:18, dalo by se říci, že jsme teprve na startu dnešního večerního jukeboxu. Cíl ve 22, takže necelé 4 hoďky, pecek podle vás, teď podle Jirky.
2: Ahoj Vojto, bylo by prosím možný zahrát písničku Party Alarm. Tady pro nás, pro všechno osazenstvo z peprlechů ze skladů. Máme toho plný zuby, máme mrtě práce, ale myslím, že nás tahle ta písnička nakopne a odvedeme úplně 100% výkon. Já moc děkuju, čau, Jirka Strutnová.
1: Jirko, já myslím, že 120% i klidně. Tak jo, dáme Party Alarm. Kam ještě?
3: Jestli bys dal tak hodně nějakou hodně pozitivní písničku pro mě, protože jedu domů a manžel je trošku bručou dneska, tak ať se naladím písničkou a nenechám se zatáhnout do Bručounova s ním. Děkuju.
1: Tak Peťko, nenechej se zatáhnout a myslím si, že song Party Alarm ten tě nenechá.
4: Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus? Dann zieht euch warm an. Und ab geht's.

0: Tady je Radio Kiss, krásný čtvrtek přeju vám všem, jestli pak poznáváte tento zvuk, kysáci. Poznáváte to pro, že jo? Tak zítra ho zase uslyšíte a budete moct zase vyhrát peníze.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce! 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz

One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu a můžete si přát nějakou tu píseň, buď stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci, anebo se stačí dovolat do našeho studia na 210 323 323 a Dominika teď na telefonu, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky, prosila bych zahrát něco od Bon Joviho, zrovna s mamkou malujeme, tak by se nám to hodilo. Děkuju.
0: A kde máte chlapy nějaký, aby vám pomohli, prosím tě?
1: Všichni v práci.
0: Všichni v práci, tak to zůstalo na vás, jo?
1: Přesně tak, ženský velí.
0: A dobrý jako malování, jde vám to, děvčata?
1: Jde nám to, jde nám to velmi od ruky. Jo.
0: A půjde to ještě líp s tím Bon Jovim teda?
1: Přesně tak, půjde to ještě líp.
0: Super, to nemá kam uhnout, tak já to posílám a ať vám to jde. Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, posloucháte Jukebox, splníme vaše přání hudební, teď přání Pepovo.
1: Ahoj Vojto, dobrý večer. Prosím tě, jedu na noční šichtu, tak mi zahraj něco od Gabry Ponteho. Ať to hezky začne a ať to rychle utíká. Děkuju, ahoj.
0: Pepo, zahraju taky ještě někam.
2: Čau kysáci, zdravím vás z prosluněné Moravy. Moje dcerka slaví dneska krásné narozeniny. Chtěl bych jí popřát všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a zahrát nějakou pořádnou pecku pro Gábinku z Jiříc. Nazdár.
0: Tak nazdár, Gábinko, všechno nej i od nás, teď teda Gabry Ponte, Ital, z Itálií jsme se včera trošičku jakože trápili na mistrovství světa v hokeji, ale pozor, když jsme u toho trápení, tak Kanada se dneska hodně, ale fakt jakože hodně trápila s Norskem, protože Nory Kanada porazila až v prodloužení 6-5. Myslím si, že kdo vsází, tak dneska hodně zkažených tiketů.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 7. hodině večerní, co to znamená, no, že dáme za chvilku další jukeboxovou muziku, teď ale dáme info ze silnic pro vás všechny, co aktuálně ladíte za volantem. Máte-li namířeno na Brno, zdržíte se mezi 178. až 186. kilometrem, pochopitelně kde jinde nežli na D1, a taky mezi 194. až 196. kilometrem. Zdržení menší je taky na D5 před příjezdem do Prahy, a to od 5. kilometru. Pokud budete pak pokračovat směr D1 po Pražském okruhu, tak mezi 24. a 19. kilometrem je zdržení a zdržíte se i ve směru opačném, čili letiště mezi 15. a 19. a na bouračky pozor, třeba v Českých Budějovicích na Pražské třídě a bouralo se třeba i v ulici Palackého, a to v Moravských Budějovicích. Šťastnou cestu všem přejeme. I got

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Stan.
5: The DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kids.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
10: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
11: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
12: Jsme na začátku další jukeboxové hodiny na rádiu Kiss. Teď je 19.00, s vámi Vojta Sklenář a pokračuje nám jukebox.
13: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech rádia Kiss.

0: jedna hodina jukeboxu za námi a ještě 3 hodinky necelé před námi. Do 10. večerní je to na vás, co se bude z našeho éteru ozývat, ale hlavně se taky ozýváte vy. Třeba přes náš telefon 210 323 323, na kterém mám Evu teď. Hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer.
0: A prozrať, jak ho trávíš, co pak děláš?
1: Jsem v práci a mám odpolední.
0: A tak jsi řekla, zpříjemním si tu odpolední a zavolám si o píseň a vybrala si Ega s Robertem Burianem Žijeme len raz. Taková letní party pecka, tak kam to hrajeme?
1: Do Janovic, do Intertelu.
0: Ať vám to tam všem utíká.
1: Ano.
0: Jo. A jste tam samá děvčata, Evy?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže dámská jízda teď, tak si můžete trsnout trošku. Trsnete si, co? Půjde to?
1: Ano, trsněme si.
0: No tak paráda, tak se mějte, ahoj.
1: Děkuju, naschle.

0: Jukebox na Kissu a jeho součástí se samozřejmě vy, tohle konkrétně Léňa.
1: Ahojky, zahraj mi prosím tě formulu pro všechny řidiče, řidičky, kysáky, kysačky. Zítra už je pátek. Mějte se, čau, Léňa.
0: Ano, ano, ano, páteček zítra. No tak DJ Vizáž připraven, chtěl ho i Dave.
2: Ahoj, tady Dave. Můžu si požádat o písničku Schumacher? Díky, potěšíme to.
0: A koho to ještě potěší, Míro?
3: Ahoj, jsme na zahradě s ženou a dětma, je krásně, grillujeme, zahraj nám nějakou pořádnou taneční muziku, díky moc.
0: Taky pro vás hezký grillování, trošku to znělo, jak taky, kdyby vám tam jako něco přejelo. Formula teda ne, ale něco tam letělo.
4: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
5: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop.
1: Kiss.
2: Radio Kiss.

0: soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: A ještě pořád máte šanci, je tu čtvrtek večer, zítra pátek, no a zítra už budeme znát vítěze, protože od začátku týdne soutěžíme o dovolenou cestovní kanceláří Blue Style v Albánii a vy můžete vyhrát pobyt pro dvě dospělé osoby a jedno dítě, a to konkrétně v pětihvězdičkovém hotelu Henry Resort and Spa na týden s All Inclusive. Kdo chce vyhrát, šup na náš webkiss.cz a tam odpovězte správně na otázku, které z uvedených letovisek patří mezi oblíbené oblasti Albánie v nabídce cestovní kanceláře Blue Style. A ta letoviska tam máte uvedená právě na našem webu, tak si ale najděte nejdřív správnou odpověď, ne že to střelíte od boku, napište pak váš kontakt a čekejte na zítřek, protože zítra odpoledne, konkrétně po 15. hodině, náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme pak do vysílání a když ten soutěžící se obratem dovolá sem k nám, dovolená bude jeho.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
4: Radio Kiss.

Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: posloucháte právě teď ve čtvrtek večer. Kdo taky poslouchá, tak to je Lukáš. A nejenom, že poslouchá, ale hlavně se dovolal do našeho studia. Já tě vítám v našem vysílání, Luky. Čau.
1: Čau, čau.
0: Tak co tvůj večer čtvrteční, jak vypadá?
1: No, takový klidnější. A takový pohodovej. Sedím venku na zápraží. A kochám se krásou.
0: Kocháš se, jo? Vy jste se zase kochal, pane doktore?
1: Jo.
0: No a ke kochání i muzika, chtěl jsi Pitbulla, chceš ho ještě pro někoho pustit?
1: No, můžem pro tebe do rádia. Děkuji. Pro všechny kysáky a pro všechny známí, co poslouchají.
0: Tak jo, tak hezký kochání a zas někdy, ahoj.
1: Taky, zatím, čau.

0: Erotic za námi a song Fred Come to Bed a my si dáme další muziku, ta už hraje pode mnou a myslím si, že mnozí poznáváte, co to je.
1: Zdárec svojí to, můžeš mi tam pustit Subfocus, Solar System, díky moc, Marda.
0: Ano, přesně tahle muzika teď ovládne náš éter a ještě ji zahraju taky někam pro Janičku a taky pro její kolegy, tak je to správně, od Kosti

0: Filmové tipy.
1: Na Prima Plus se objevila česká komedie natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Prokys, Katka Čepelíková.

0: Vietná v iStores v Šantovce.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: 20.00, ale na chlup přesně právě teď. S vámi nakysuje Vojta Sklenář a rozjíždíme dalších 60 minut Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Další jukeboxová hodina byla odstartována. I po 8 večerní je to jenom a jenom na vás. Pokud máte aplikaci Radio Kiss ve vašem mobilu, tak mi pošlete hlasovku, pokud chcete nějakou muziku zahrát, a nebo volejte sem k nám na 210 323 323. Honzu mám teď na telefonu. Hezký večer ti přeju.
2: Tobě taky přeju krásný večer.
1: No a Honza vybral píseň Danza Kuduro, ale komu ji vybral, komu ji budeme hrát, to už je samozřejmě na tobě.
2: Moje mamince, jelikož dneska slaví 56. narozeniny. Moje milá maminko, já ti přeju všechno nejlepší k tvým 56. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a všechno, co pro nás děláš. Ať dnešní den užiješ 100% naplno. Mám tě strašně moc rád.
1: A já se připojuju, taky přeju všechno nej za celé naše rádio. A prozraď, Honzo, oslava nějaká dneska, anebo o víkendu bude?
2: O víkendu.
1: O víkendu, ať to stojí za to, že jo? Mm-hmm. Tak jo, užijte si to, mamku ještě jednou zdravím a tady je muzika. Ahoj.
2: Děkuju.

0: Tohle je Jukebox na Kissu. Všem vám přeju hezký večer. No a Michal vybírá teď muziku.
1: Čau Vojto, tady je Michal Svitku Místku. Já bych tě chtěl poprosit, jestli bys mi zahrál písničku na přání pro svou dceru Anetku, která včera úspěšně složila maturitu na policejní škole. Pro jejího budoucího manžela snad Patrika, ten jí složil taky tu zkoušku. A pro všechny, co poslouchají Kiss, a chtěl bych zahrát písničku So Romantic od Morhotronic. Už jsem to strašně dlouho neslyšel. Díky, ahoj.
0: Michale, tak uslyšíš, jinak gratuluju taky, samozřejmě. Morhotronic ještě někam.
2: Čau Vojto, zahraj nám tam prosím ti něco k ohníčku. Děkuju, nějakou super zdrhovačku, díky.
0: Tak jo, tak i vám k ohníčku a ještě taky zahraju od Blanky Stelče, protože chce zahrát pro Tomáše Morávka. Ten totiž dneska slaví narozeniny, ano, tak tomu by všechno nej, já už jsem mu přál dneska osobně, respektive teda po SMS-ce. Minulý rok to měl kulatý, slavil tady u nás v rádiu, takže letos teda kulatiny ne, ale i tak všechno nej a hlavně zdravíčko.

0: Posloucháte Radio Kiss, hezký večer ve čtvrtek vám všem přeju. Samozřejmě, že i dneska pokračuje mistrovství světa v hokeji. Už se hrály dva zápasy odpoledne. Lotyšsko-Finsko, kde samozřejmě se očekávalo, že Finové vyhrajou, taky vyhráli vysoko 7-1. No a pak se hrál taky zápas Kanada-Norsko. A tam zase se počítalo, že Kanada jako s Norama si poradí levou zadní. No ona si s nima poradila, ale ne teda levou zadní, ale s hodně odřenýma nejenom ušima podle mě, protože Kanada Norsko porazila až po prodloužení 6-5. Velké překvápko dneška 100%. No a teď se hrají zápasy Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko. Tam zatím ještě gol nepadnul, tak začali před pár minutama. Tak držíme palce našim sousedům ze Slovenska, co? S nima hrajeme v sobotu, že jo? Takže kdyby klopítli, tak zase na druhou stranu pro nás lepší, že jo? Kdyby nějaký ty body do tabulky nepřidali, co? No nic, každopádně, fandíte komu chcete. Jsme rádi, že fandíte Kissu. A za chvilku dáme další jukeboxovou muziku.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Jubox. Rádia Kiss.
1: 210 323 323, to je náš telefon a telefon, na který se taky dneska dovolal Tonda. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Rádio Kiss, zdravíme. Chtěl bych zahrát písničku od skupiny Modern Talking Na cestu domů. Jedeme z Dukovan, ať nám ta cesta utíká, nepotká nás žádný neštěstí a bylo by to pro mě a pro Danka.
1: Prosím tě, a když jedete z Dukovan, když se řekne Dukovany, mě okamžitě se vybaví samozřejmě jaderná elektrárna. Něco s tím společného máte, nebo vůbec? Nebo prostě?
2: Přímo děláme v elektrárně.
1: Přímo děláte v elektrárně, no vida, to musí
2: přímo,
1: být zajímavé.
2: No, to je strašně zajímavá práce.
1: Že jo.
2: Jo, přímo v elektrárně.
1: Takže teď na cestu dom teďka, ať vám to teda hezky
2: teče.
1: Kolik vám zbývá ještě, Tondo?
2: Asi 130 kilometrů.
1: Tak to je ještě kousíček. Tak ať to uteče.
2: Kus, no.
1: A teď už muzika. Měj se, ahoj.
2: Taky, ahoj. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Jestli náhodou jste se trošku nechali ukolébat Nanou a písničkou Lonely, tak teď zase trošičku zrychlíme.
1: Čau, jsem tady s kámošem a jedeme virtuálně s kamionem a chtěl bych vás poprosit o Takata. Bude to pro tebe do rádia a pro všechny kamionáky a pro všechny, co jedou v autě třeba, nevím. Díky moc, čus.
0: A nebo jenom taky takhle jako na kompíutru, jako Barnabáš. Tak jo, song Takata dáme. Taky vám zahrát příteli Mirkovi do Žimrovic, a to od Pavly. Song taky bude Na ryby, kde nás ladí Karel a Mirek, a to až do neděle budou na rybách, tak držím palec, ať samozřejmě něco vytáhnete. A Karel s Mirkem taky ještě zdraví Nikolu a malého Radímka a ještě mám zahrát pecku pro Toma, Lidušku a babičku, a to od Janči. A i vám všem teď tak kam.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: 9. hodina večerní je tady, s vámi na KISu stále Vojta Sklenář, no a ještě jednu hodinu budu pouštět songy na vaše přání. Teď Labuš.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia KIS. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Večer na Kissu nám pokračuje, Jukeboxový večer, stále už jenom necelá hodina songu podle vás, ale pokud budete poslouchat v noci, tak mezi půlnocí a šestou bude Jukebox noční. No a co se týká dnešního nočního Jukeboxu, to se těšte na Lukáše Bláhu, na legendu. Tak ale do půlnoci ještě spousta času. Teď ještě taky spousta jukeboxové muziky. A jedna jukeboxová muzika bude od Moniky, která vytočila naše číslo a dovolala se. Tak samozřejmě hezký večer ti přeju.
2: Děkuju moc krát, já
1: ale
2: taky zdravím.
1: Nejenom, že ti přeju hezký večer, Moniko, ale přeju ti i k svátku. Všechno nej. Kolikátý jsem gratulant dneska? Několikátý určitě už, víš?
2: 20.
1: To je hezký. A určitě ještě nějaký bude do půlnoci, že jo? To je spousta času, podle mě.
2: Věřím tomu.
1: A jak ten večer sváteční trávíš, prosím tebe? Je oslava nějaká, nebo svátek neslavíš? Jak to máš?
2: Došla jsem na šipkovej turnaj na kolečko tady v Brně, na Kotlářský. Výborně se bavíme.
1: Takže teď jsi odběhla, všichni. Odběhla jsi teď.
2: Na chvilku jsem si odběhla a teď mě bude čekat druhá hra. Ale jestli to nevíde, tak víš co, AB, MHD a domů.
1: Tak držím palce, ať vyhraješ. Mohli by tě nechat vyhrát, ne, když máš svátek. Co? Nechte tu Moniku vyhrát, prosím vás. Házejte to vedle toho terče všichni, ať vyhraje Monika.
2: A nebo bych mohla začít házet nějaký triply taky konečně.
1: No to taky. Tak Mončo, držím palce, jo?
2: Moc krát, děkuju.
1: I když palce bych ti neměl držet, že jo? To by se blbě házelo. To by se blbě házelo. Měj se hezky, hraju depešáky, jak jsi chtěla. Ahoj.
2: Taky krásný večer všem.

0: Za námi je Taylor Swift a my si dáme něco mnohem, mnohem rychlejšího než je Taylor.
1: Ahoj, tady Jarda, pro tobě zahrání písničky Alarma, písničky. Bylo by to pro všechny pendlery, tomu stejný teďka odpolední, máme to do 11, takže žádná sláva. Hlavně tamhle pro Pepu do boxu číslo 2, pro našeho nejlepšího zvářeče, pro všechny posluchače a samozřejmě taky pro tebe. Díky, ahoj, Jarda.
0: Jardo, taky díky, jenom makáte o 106, to jsem slyšel. Tak 3-6 teď uslyšíte, ať to odsejpám, myslím si, že do 11 to už podsypne. Markétě a Pavlovi to pustím taky na cestu, ale hlavně i vám všem. Jukebox pokračuje, tak stále hezký večer s Kisem.

0: Tohle byla Aqua, tady je Radio Kiss. Přeju vám všem krásný večer ve čtvrtek, zítra už pátek, no a pozor, zítra jedno velké finále.
1: Odleťte s Rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Čtvrteční večerní jukebox na Kissu pokračuje a pokračuje s Petrem na telefonu teď. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A Petr mi prozradil, že je rád, že se dovolal. To je hezký, no. To já vždycky rád slyším.
1: Ano, zkouším se dovolat 7-7 a je to prostě nereální.
0: No ale vidíš, že ten telefon funguje, jo?
1: Funguje.
0: Tak teď do jukeboxu se zdovolal, takže bude muzika. Chtěl jsi něco od Emily, tak já ti tam něco dám, to je jasný. Kam to zahrajeme, Petře?
1: No ale já bych to zahrál, protože jsem učitel na střední škole a teďka jsou maturity, budou závěrečné zkoušky, takže bych to chtěl poslat všem těm svým žákům a ostatním žákům, aby neměli žádný nervy, aby to nějak nejdu.
0: A Petře, prozrať, jo, když teda jsi se přiznal k tomu, že jsi učitel, zajímalo by mě, jestli fakt jako se snažíš fakt jako pomoct pak u té maturity, že ne za každou cenu jako bys nechal proletět. Co?
1: Ne, to ani nejde. Jo? Že bych jako, nebo že bychom měli my napovídat a napomáhat. Možná kdysi v těch našich dřívějších letech, kdy nebyla ta státní maturita, tak to šlo. Ale jakmile je teďka ta státní maturita, tak mu to moc nejde.
0: Nejde ho, aha, vidíš to. Tak ještě, že já jsem už státní nedělal.
1: No já taky ne, takže zaplať pánbůh, že máme...
0: Jsme rádi,
1: viď? Ano, jsme rádi, že nám, ano. Že to máme.
0: A máme to tak, prostě. A nikdo se nemusí ptát, jak to probíhalo. Peťo, pouští muziku, měj se krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dnešní večerní jukebox jde do svého finiše. Já se pomalu loučím, ale po 22. hodině už se těšte na noční show dneska se Soňou. Nebude sama, ale teď se těšíme na poslední muziku a na Davida, ten je na drátě. Davide, čau.
2: Ahoj.
1: Úplně poslední dneska vybíráš. Jsi rád, že ti to takhle vyšlo jako poslednímu?
2: Jasně, no, to zavřu, bude to skvělý.
1: Super, a zavřem to songem od Rednecks, tak komu všemu pustíme?
2: Tak, protože grillujem, popijeme, tak pro Evičku, co tady s náma sedí, pro Tomáše, pro Pepína, pro Sofii, pro Míšu, taky pro moji maminku, ta to sice neposlouchá, ale budíš. A pro všechny fajn lidi, pro všechny Moniky, co mají dneska svátek. Ne, nic takovýho. Oni mě tady otravují.
1: Já slyším, že tě tam
2: nějak otravujou, no. Jo, ne, nic takového, jo. Necháme ty Rednecks.
1: Prostě Rednecks bude, přesto nejede vlák. David řek, tak to bude žádný, jakože ho někdo přemlouvá, to žádný.
2: Nebudem se nechávat překecovat o ženských.
1: Ano, ty ses dovolal, takže ty vybíráš. Ano. Takhle to je prostě. Přesně. Tak Davide, zdravím vás tam všechny, je vás tam
2: Děkuju.
1: Hodně, užívejte večer a tady to je. Čau, díky čau.
2: Tak jo, mějte se všichni fajn, čau. I've been married long time.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
2: Je to tady, přátelé, je to tady, ano, třetí čtvrtek v měsíci a konečně prasárničky, prasečinky a všechno takový to kolem toho.
3: To se ještě uvidí. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný, dobrý večer, ano, je tu noční show na rádiu KISS. S vámi Sonja Eden, no a samozřejmě i mý dva hosté. Tentokrát Martin Hájek jako Otloukánek.
3: Tam ano, trdala. No, já si to nechám prostě
2: no,
3: líbit.
2: To je fajn.
3: Mě to nevadí, klidně do mě pojď.
2: Ano, já jsem si říkala právě, že by bylo fajn, víš, že bych si tě už brala jako furt takhle, pač to do tebe se tak hezky tluče.
3: Já vím, a já jsem takový i hezký talisman, víš.
2: Počkej,
3: takový no, přívěšek.
2: Ano, ano, právě, a ten, takhle, na kabelku bych si tě nedala, to bys mi urval uši.
3: A já jsem lehoučkej. A když budeš jít, ještě zhubnu trochu.
2: Opravdu?
3: No jo.
2: No, dobře, tak se
3: kvůli
2: o tom,
3: tobě, cokoliv.
2: Tak se o tom pobavíme, ale samozřejmě musíme, Marti, dneska představit našeho krásného, éterického, umělecky zaměřeného hosta, protože dneska to bude žena, pánové, ano. Něco pro vás. Krásná žena a ještě velmi talentovaná, protože v podstatě je to zpěvačka, herečka a hlavně violončelistka. Teresko, ahoj. Terezie Kovalová.
3: Terezie, Terezie.
4: Ahoj, děkuji, že tady můžu být.
3: Je to krásný, je to samozřejmě příjemný a musím říct, že to je velmi příjemný tady sedět.
2: No,
3: teď je to takový krásný prostředí, no tebe do toho nepočítám, ty jsi takový inventář.
2: No,
3: už
2: počkej,
3: tady,
2: promiň.
3: Ty budeš zasínat, takže je to jedno. Ale Terezie je prostě příjemný, příjemnou změnou ve studiu. Necítím se úplně dobře. Jsem trošku nervózní.
2: Ano, tak to je v pořádku, to samozřejmě máš být, protože to vlastně jako vedle tebe, které muži většinou jsou nervózní.
4: Já vlastně nevím, no, jak myslím, moc to je. Já jsem takové trololo, víš, že vlastně vždycky sedím. Jo, že tak se nějak jako bavím s těma lidma. A pak zpětně slyším, jako, co mi plánovali se mnou dělat a tak.
3: A
4: ocitla jsem se jako ve stejné situaci. Já jsem měla pocit, že se bavíme o politické situaci někde a ten člověk mi tam prostě svlíká očima.
3: Takhle, no tak ono, nesmíš se divit. Kolik měříš?
4: 178 cm.
3: No jo, no tak to už je fajnová
2: vejška. Jsi byla i modelka, veď? Kdysi, ano, to je pravda. Nebo jsi furt ještě?
4: Stále jsem ještě.
2: Počkej, fakt, chodíš ještě?
4: Jo. Teď jsem šla Fashion Week, no, pro Petru Ptáčkovou. Ale mám to už spíš tak, že, nebo já jsem to obecně měla předtím už v pozici, že první na místě bylo vždycky ta hudba a koncertování a ten modeling byl takový jako pozitivní
2: doplněk, ano.
4: Protože když jsem chtěla být modelka ze začátku někdy v těch 15-16, tak mi z toho opravdu jako jeblo v kouli.
3: Jakýho směru jeblo?
4: Protože oni po mně chtěli samozřejmě zhubnout a ideálně ještě jako vyrůst.
2: Počkej, nech toho, byla, počkej.
3: Jo. To je výborný,
4: to se fakt stalo, to se vyrůst. Fakt stalo tady tohle. A já jsem zhubla tak, že jsem přestala menstruovat a díky tomu jsem ještě potáhla další 3 cm. Že oni mi řekli, 175 to je jako v pohodě, ale abys mohla jít na molo, tak by to chtělo ještě tak jako 3 cm vyrůst.
2: Počkej, takže ty jsi natahovala na skřipec, jo, nebo co?
4: Holky totiž nejvíc rostou do chvíle, než začnou menstruovat. Takže když jsem já ještě jako přestala na ten rok menstruovat, tak jsem prostě ještě potáhla.
3: To znamená, proto já jsem malej vlastně v podstatě, protože já jsem nikdy nepřestal menstruovat. Já jsem totiž ani nezačal, jestli to nevíte.
4: Wow.
3: Jo, takže je to tak. No.
4: Gratuluju.
3: No, děkuji.
2: To je u tebe správně, jenom jsme ti chtěli říct tady.
3: Je to dobře, jo, teda je to pořádku.
4: Ale jestli potom toužíš, tak zařídíme.
3: Jo, no a tak ani ne.
2: Ne, jako nedoporučujeme ti to. Pro pána se to moc nehodí. Tuším, že by si ani nesehnal jako menstruační pomůcky.
4: No počkej, ale já si myslím, že kdyby reálně muži zažívali menstruaci, tak je jako menstruace státní svátek.
3: Takhle,
2: jo,
3: ale
2: to je pravda.
3: Počkej, tak zase nedělej
4: si zadarmo.
3: Ale tak nedělej z těch chlapů zase úplný joudy, že jako umřou hned.
2: My nemusíme dělat oni jako víš,
4: ale oni umírají, opatrně, než my ženy.
3: Opatrně. No jasně, ale protože nás samozřejmě utrápíte, že jo.
2: Ale to tak prostě.
3: Jo, potom to musíš makat od rána do večera. Prát doma, uklízet, pomáhat.
4: Ale dělej,
3: vlastně.
4: Ty to děláš rád.
3: Jo. A teď vy si chodíte po večírcích, akorát to je tamhle kafíčko, matcha latte s kamarádkou, všecko. A my dřeme jako blázen. A pak umřem.
2: No, víte, no. V pořádku.
3: Díky.
2: A my si potom najdeme někoho nového.
3: Přesně,
2: že
3: tak. No, a vy si najdete někoho nového, koho zase udřete.
2: Ano, takhle to chodí. No, samozřejmě, to jsme vám chtěli naši Terezi tak trošičku jako představit, abyste jako měli ponětí o tom, kdo tady s námi je, ale vy to samozřejmě víte, protože kdo z vás sleduje sociální sítě Rádia KISS, tak už to tam bylo pěkně dneska od rána, kdo bude naším hostem. Máte tam taky fotku, můžete se na ní podívat. Teď jsme tam dali další, abyste viděli, jak naše Tereska vypadá aktuálně, moc si to sluší. No a dneska tady budeme probírat spoustu spousty opravdu zajímavých věcí. Samozřejmě, jak se sex prolíná s hudbou a taky samozřejmě nám musíš říct, kdy jsi to měla poprvý a tak dále a tak dále. No a ty jsi mě poprosila, sice juboxy už skončily před nějakou tou chvíli, ale ty jsi mě poprosila, že když jsi na KISu, ano, takže bys chtěla dát pořádnou jako 90. pecku.
4: Přesně.
2: A bude to teda co? Tedy?
4: Je to Satisfaction, kterou jsem protančila na jedny střevíce, když jsem začínala chodit 15. na Stodolní od Benho Benassa, která má úplně fenomenální klip, který je přesně taková ta správná čuňárna, ty namolejované ženy, jak to tam jedou poprvý. S těma zbíjačkama, u toho se jim třepou ty ceconě.
2: Oh yeah, jo. No tak aha. Jdeme na to.
5: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Terezie, Martin a taky Soňa vás vítají u éteru rádia KISS v noční show. Ano, je třetí čtvrtek měsíce a to znamená, že po desáté tady na KISSu jsou vždycky nějaké ty čuňačinky.
3: Čuňačinka, ty si v tom vždycky libuješ. Jak ty řekneš čuňačinka, jak než...
2: No já že šmarja, jak se víš, jak šnorchluju vždycky.
3: Jo, trošku jo, no.
2: No, nicméně tedy pojďme se vrátit k našemu krásnému milému hostu, nebo hostkyni teda tentokrát v tomto případě.

0: koho ty.
1: Ve skříně.
2: Ale Martině, úplně vidím, jako, jakým směrem směřuje tvoje uvažování a nevím úplně, jestli jako...
1: Tak ale ona řekne, objevil, ano, tak to vypadá, jak když člověk odevře skříň a ježišmarja, babička si to tu nechala.
3: Byly to pornokazety mého strejdy, ve které byla jako německé porno s jako fejkovou Marilyn. Mm. A pamatuju si, že když, se to jako, když jsem to jako pustila, protože jsem samozřejmě našla nějakou kazetu, byla jsem jako, okay, nikdo na chatě všichni jeli nakupovat, že jsem tam zůstala, měla jsem cvičit na čelo. A teď tam prostě jako koukám na to, jak se tam nechá prznit jako alternativní Marilyn. Mm. A já si pamatuju, že mi začalo být horko.
0: A kolik že ti bylo teda?
3: Já nevím, třeba 10 by mohlo být.
1: Jako. To člověku je horko, no. Jako když to no, poprvý
0: no,
1: objev.
0: No a dobře, a tak jako věděla jsi, co máš u toho dělat? U toho
3: ne,
0: filmu?
3: Ne.
0: Jenom jsi na to prostě
3: ne,
0: koukala
3: jenom a cítila prostě jako... jsem byla smatená z toho, co to má znamenat.
1: Mm-hmm. A pak jsi šla hrát na čelo.
3: No a pak jsem si šla
0: ze šmičcem.
3: Jsem nikdy neskoušela.
0: Neskoušela si to nikdy ne, smyčcem? Osmičec?
3: Zcela upřímně musím říct, že mám k tomu nástroj takový respekt, že to mě nikdy jako nelákalo.
1: No, kolik stojí tvůj nástroj?
3: Je to jako nové auto, řekněme.
1: Tak to
3: třeba,
1: bych měl taky respekt. Cože,
3: já nevím, kolik, já nevím, třeba jako ta nej, řekněme, já nevím, kolik
0: jako,
3: stojí.
0: Třeba půl milionu, třeba, jo.
3: Jako třeba Audina.
0: No to teď no, Martin prodává.
1: To prodávám, kdyby někdo chtěl.
3: Já nevím. za kolik prodáváš Audinu?
1: No ne, za moc. Asi 200.
3: Jo, tak to by bylo tak za...
0: Za starou Audinu.
3: Tak za 5 Audin.
1: Jakože stojí mega? Toho. Že to stojí mega ten nástroj?
3: No teď už má takovouhle hodnotu, no.
1: Ježišmar. Jako no tak promiň, Soni, ale protože, že se vrátíme k tématu,
0: počkej.
1: Jo. To bych se taky netřel.
0: Dobře, ale počkej. Ale hele, takže to má teďko jako takovou hodnotu, protože to držíš ty mezi nohama?
3: Tam je těch faktorů několik. To samozřejmě jako držení mezi nohama si do toho může asi každý domyslet a samozřejmě asi to pro jako třeba by mohlo hrát nějakou roli, ale je to otázka toho, v jakém stavu ten nástroj je, od jakého houslaře je a jestli je hraný, protože to je docela důležitý aspekt. Zajímavá věc, že když nehraješ na nějaké smyčcové nástroje, tak oni se ti jako utlumí po nějakém čase, že vlastně ztratí tu zvučnost, tu rezonanci. A samozřejmě potom i nakolik je jako oceněné, jestli je pojištěné, tam se začne promítat jako všechno. A řekněme, nějakých prvních 10 let ten nástroj stoupá na ceně, skokově podle toho, jako má cenu na začátku. No a potom to drží nějakou dobu. A já musím říct, že je hrozně zajímavé, jako kdo řeší, kdy se to teda dostává do momentu, kdy už se to nedá nacenit, protože takové nástroje samozřejmě existují a ty už potom jsou ve vlastnictví často státu, takže třeba Stradivárky vlastní jako stát a zapůjčuje jako těm národním umělcům.
1: No já teda musím říct, promiň teda, jo, ale chtěl jsem říct jednu věc, škoda, že to nefunguje i na jiný nástroje. Že vlastně jako mají na ceně a pak držej.
0: Takže tvůj klavír prostě
1: takže
0: nic.
1: Takže
3: nic. Klávesky ne, synťáky taky ne.
0: Je něco třeba, jako jsou právě Stradivárky mezi houslema, tak je něco takovýhleho mezi čelama?
3: Úplně, jako Stradivary dělal i čela teda mimochodem, ale nejsou rozhodně tak dobrá a nevím o tom, že by bylo něco, co by bylo historicky považované jako za ekvivalent toho Stradivaryho, ale třeba já mám nástroj od houslařské rodiny Komárů. Teďka...
0: Komáři se ženili, no, ženili.
3: Můj nástroj byl poslední čelo, které dělal tatínek současného starého pana Komára, teď už se ho zacvičuje i jeho syn. Jsou teda úplně zlatí, jsou jako bobíšci, tam člověk vždycky přijde, to je jak kdyby byl člověk jako v lese najednou, víš, jak jo, je tam ten lák, jako, to dřevo hoblované, no prostě je to fakt jako super místo.
1: A myslím, že tam jezdí s koněma.
3: A ty se Adina specializují na violončela a na violy. Aha. A taky je zajímavost, že dělají ty nástroje častokrát v páru, jakože jsou to dvojčata.
0: Yeah.
3: Takže já jsem, moje dvojče, mojeho nástroje v Ostravě u profesora Jana Hališky.
1: A nedělají to proto, že se to vyplatí jako výrobně? Spíš udělat rovnou, když už dělám jeden.
3: Tak ono, mám, vrchní a spodní deska jsou jiné dřevo, takže dává jako logický smysl, že když
1: že prostě
3: teda potřebuješ
1: dva
3: stromy, že to uděláš dva kusy, ale to už je potom jako...
0: No dobře, nebuďme nudní, ano, jsme tady v noční show, nejsme tady jako v hudební výchově
3: ale prosím tě, ty tvary jsou sexy.
1: Takhle to bychom ti předvedli, my dva, co to je hudební výchova.
0: No ne, právě, no. Já jsem se chtěla jako zeptat, jestli si to vlastně použila třeba někdy jako opravdu k sexu. Točil.
1: To jsem se chtěla taky
3: jako
1: zeptat.
3: Takhle, použila jsem to k tomu, že jsem někoho svedla. Aha. To jo, že jsem prostě si ho pozvala domů na večeři a měla jsem jako záměr z toho, že ho prostě přeříznu. A tak jsem mu prostě v určitý moment zahrála, že jo, a
0: on,

0: můžu tě napíchat.
1: Počkej, počkej, a to se chci zeptat, jo. A hrála
2: si
1: mu... To jsem
2: byla spíš já, jak kdyby. Ahoj, můžeš ty jsi mě zahrala, můžeš mě opíchat?
1: Myslím tě. Ale mě spíš zajímalo, jako jestli jsi třeba byla u toho slečena. To, musí, to by muselo být sexy, ne?
0: No,
1: a pak ten nástroj samozřejmě z jedné strany získává na hodnotě.
2: Jo. Mm, jakože zkoušela jsem hrát na nástroj, ale ne před nikým takhle. A mě to teda upřímně, já jsem na autistickém spektru a některé jako situace mi nedělají úplně komfortně, ale jako studené, lakované dřevo na nahé pokožce patří mezi ně.
1: Aha, takhle. Že by to bylo i zajímavá fotka třeba, no, dobře, víš, ale, jako taková.
2: Jo, to jsem takovou fotku mám teda.
1: Jo, můžeme jí vidět?
2: Ne.
1: Tak nic, a tím končí dnešní noční show.
0: A máte sklep a mohla bych ho vidět?
1: Jo, přesně. A máte půdičku.
0: No, dobře. A jakože bránila jsi se třeba někde tím čelem? Víš, že jsi někoho švihla po palici? Že jako, třeba tě nechtělo píchat právě potom. Řekla, ne? Jak chceš?
2: Tak spíš jsem zvažovala nad tím, že někoho propíchnu tím bodcem. To samozřejmě mnohokrát.
0: Aha, jo, vlastně on má ten bodec.
2: Že jo, vždycky si vzpomenu na tajemství Hradu v Karpatech, kde Hrušínský zapíchne, Kopecký zapíchne šíleného Hrušínského. Ale upřímně nejradši mám, jako když vzpomínám na to, nebo jako když myslím na to, jaká scéna mi to jako evokuje, protože všichni myslí na Koliu a Kolia pro mě je jako, že učitel spí se svojí žačkou a to bylo pro mě jakoby nic hnusnějšího, jak kdyby neznám v tomhle kontextu. A co je sexy, úplně nejvíc, je Susan Sarandon, jak hraje Dvořákův čelový koncert v Čarodějkách z Eastwicku a svádí tím a teď mi Jacka Nicholsona. A to je kdyby za mě jako ultras maximus, protože reálně ten koncert je těžký jak prase. Ona to, a já kdyby můžu taky s potvrzením říct, že to reálně, kdyby se fakt naučila, že to vypadá, že to fakt hraje, což maximálně cením. A do toho prostě teď tam jako... On jí jako hecuje k tomu, aby do toho dala úplně všecko a já pej, jo, pojď.
0: Dobře, a co je pro tebe jako sexy? Když, jak podle tebe by teda vypadala taková jako sexy hra vlastně na čelo? Protože svádět čelem je takový jako divný.
2: Jo.
0: Nebo co myslíš? Když jako nejseš nahá, no tak, jo. No dobře, vlastně, ale můžeš roztahovat ty nohy, ale oni tam stejně nic neuvidí, protože tam máš to čelo, že? Takže to je blbý.
2: Říkáš to úplně přesně. A ono je to jako vtipné, že častokrát se mi stává, že mě třeba chce obvíct nějaký návrhář a já mu říkám, uvědomíš si, že třeba 70% toho outfitu nebude vidět za tím nástrojem, že?
0: A tak přijdeš, odejdeš zase, ukloníš se. No,
1: ale je to jako prostě sexy, mně to přijde sexy. Jako, možná to promiň.
0: Ty roztažený nohy prostě.
1: No, je to takový prostě, vůbec i ten nástroj je sexy. A ta holka pro mě jako pro muzikanta, ta holka, když to jako umí ještě, tak je to velmi sexy. Já se
0: no jasně, tak ty jsi jiný, jo? Ale,
1: no já vím.
0: A teď si vím, že třeba já jsem hrál na Zobcovou flétnu, jo?
1: No tak tam moc sexy není.
0: No, tak
2: to
0: velmi se sexy.
2: Asi někdo ptali jako z prciček,
0: já jsem zrovna jezdila na ty hudební tábory, teda velmi často právě s tou Zobcovou flétnou. My jsme měli rozšířenou výuku. No ne, ale tak rozumíš, tam jde jako, víš, jako tam jde svádět, že si takhle nacpeš do pusy třeba tu flétnu.
1: Což příčnou neuděláš, viď.
0: Nebo slinta. Až do ní a ono to tam protýká. Ale...
1: To je nádherný.
0: No,
1: už teď mám chuť.
0: No ne, ale tak čelo, jo? Co chceš dát s čelem prostě? Že?
1: No nic, no, tam je to pěkný. No. Že
2: je to
1: skřín, právě...
2: kterou taháš všude.
1: Já vím, ale můžeš si představovat za tím krásným nástrojem prostě, jo, máš suknice?
2: Můj manžel, teda mi to vysvětloval tak, že jako pro něj je jako erotická ta rezonance, že si uvědomuje, že mi tím jako rezonuje, vibrujeme jako celé tělo a díky tomu já se jako, ne, takhle mi to jako popisuje, že tohle je pro něj jako erotické. Jako... Že ta představa to, že vlastně jako rozechvívám tu místnost a tím pádem rozechvívám i jeho.
1: To takže znamená, že on si potom, když ty odložíš nástroj, tak on si klekne a dělá...
2: Klekni a sluš.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: No, dneska tady máme čelistku Terezii Kovalovou společně s Martinem Hájkem. No a probíráme aktuálně teda jako spojitost mezi sexem a hudbou, jo. Abyste věděli, kysáci naši. No a tady ona existuje takzvaná objektofilie. Jo. A mě tak jako napadlo, že se podíváme na to, jak vlastně, protože to jsou třeba lidi, kteří se zamilou do mostu, do auta, ale jako tak ze všem všudy, jo.
3: A taky miluju svoje auto.
2: Počkej, jako fakt, jo?
3: Ale ne tak, jak si myslíš.
2: No,
3: jako.
2: No ale o tom se bavíme.
3: Jako každý večer nehledám vejfuk.
2: Ne, nehledám. Minimálně ne, ne u auta teda.
3: Fakt ne.
2: Minimálně ne u auta. No ale myslíš, že někdo podlehl někdy jako čelu? Že já jsem přemýšlela takhle, na tou zolcovou fletnu, tam to přece jenom, tu si ještě někam nadspeš, ale kam si chceš nadpat čelo, jo, jako. No. Když ten bodec tam zas na druhou stranu.
4: Jo, no, jakože nedívala bych se tomu, kdyby se to stalo, a zároveň tady tohle téma prozkoumal Jan Švankmajer v jednom ze svých krátkých filmů, ve kterém právě je čelista, který zažívá jako extatické stavy, když přeřezává pilou struny a to čelo, že vlastně místo smyčce tahá jako pilou, což musím říct.
2: Velmi drahý koníček, když jsme se dozvěděli, kolik ten nástroj stojí.
4: Je, no. Ale jako nedivila bych se, kdyby se tady tohle stalo, jakože přeci jenom ten nástroj už existuje nějakou chvilku, lidi jsou různí, takže...
3: A úchylky jsou různý, že?
2: Přesně, no, vel, ano. Přesně. No, každopádně my máme vlastně dneska takový jako podtéma té noční show Mezi nohama, jo? Protože čelo je opravdu mezi nohama.
4: Je to tak.
2: No a stalo se ti třeba někdy, že víš, jako ty hraješ fakt od malinka, to znamená, že jsi zvyklá ty nohy mít roztažený. To zní jako fakt divně takhle, jo?
3: Ne, no takhle, když to říkáš, tak to zní divně.
2: No já nechci říct, jako, že Terezie je promiskuitní pro boha, ale to ne. Ale jako, že prostě třeba jsi měla pak sukínku někde, víš, a jsi zvyklá ty nohy mít roztažený, tak je prostě vždycky
4: kdyby stávalo se určitě, protože reálně ve chvíli, kdy sedíš pořád s staženýma nohama, tak se na to zvykneš, a stávalo se třeba na rodinných oslavách, víš, že prostě jsem se přesně oblekla slušně, že jsem měla jako sukně něco.
3: Pak jsi si sedla,
4: a
3: aniž
4: si sedla,
3: by si hrála.
4: A moje máti mi říká, prosím tě, dej si ty nohy k sobě, jo. Víš, že prostě
2: tak doufám,
4: stalo
2: že
4: se to. Jednou se mi reálně stalo, že jsem byla ve škole a že jsem si zapomněla vzít kalhotky a teplo. A na to mě teda upozornila paní učitelka, která jak kdyby přišla před tu třídu zrudla.
2: Fakt,
4: a pak jako říká, prosím vás, pojďte se mnou ven, že jo, tak mi to tam řekla, tak jsem zrudla já potom.
2: A kolik ti bylo?
4: Já třeba 16 mimo.
3: 16, ty brdo, to je brzo.
2: To už bobra.
4: No, to už asi jo, no.
2: Ty bláho.
3: Já myslím, že paní učitelka jako... rychle přinesla nástroj.
4: Jo. Počkej, nořez, prosím.
2: Prosím, a takže jako, to jsi jako to mi neříkej, že jsi zapomněla jen tak jako vzít kalhotky.
4: Jako já mám
2: tam byl podle mě nějaký učitel, co se klíbil.
4: Ne,
2: co?
4: Právě že ne, ne, jako to vůbec na škole. To já jsem měla jako jiné záměry v té době. Já jsem v té době chodila s basákem z kapely, ve které jsem hrála, který byl 10 let starší, takže to mě jak kdyby na škole... Neuvědomuji, jestli jsem reálně měla na škole nikdy nějakého učitele, kterého bych jako měla o něm takovéhle sny.
3: Ale to já taky jako na škole, že bych pálil po nějaký učitelce. Ne. Po mně pálila jedna učitelka, to si pamatuju. No jasně.
2: To byla normálně, ta ruská, co tě učila hrát na klavír.
3: Ne, ta byla výborná. To jsem měl profesorku na klavír, ta byla skvělá. Jako jo. Ale to je jiný příběh. Teď jsem chtěl říct, že tahle si mě jednou zavolala, člověče na střední, a říkala.
2: Chceš
3: taková,
2: jedničku?
3: No a měla takhle stažený, jako ty měla stažený takhle vlasy dozadu, ale strašně se jí pořád jako lesklo čelo. A ne to čelo. Ona nehrála na čelo. A takhle jako furt si, jo, a když někoho tak říkala, ha, je k tabuli. A furt si tak jako na to čelo jako to si takhle otírala. Matlala. Takhle si ho jako otírala. A jednou, tam bylo úplně ticho a ona, hajku, můžete na chvilku ke mně? A teď se mě zeptala, teď poslouchejte, holky, dobře. A říká, já jsem slyšela, že sbíráte ty hambatý časopisy, a já na ní koukal jako idiot. A říkám, no to je nějaký omyl nebo něco, samozřejmě sbíral jsem, ale to je jiná věc. A koukal jsem fakt jako na drát a říkal jsem si, proč se mě na to ptá? A říkám, ne, tak to bude nějaký omyl, tak si jděte sednout zase. Tak co, kam tím jako mířila, holky? Řekněte, kam tím mířila. No, co jako chtěla?
2: Chtěla podívat na pořádný bambány.
3: Chtěla
2: prostě
3: jako zajíčka?
2: No ježiš, a ty, no tebe určitě no. Ne.
4: ale jako...
3: Jako co, to, že bych jako jí pozval domů a ukazoval pornáče?
2: Ne, tak ona myslela, že jí třeba nějaký doneseš, že jsi tam podívá na pořádný bambán, ne.
4: Ale je teda pravda, že teď jsem to zase četla někde, že učitelka, jako z, co učila na mateřské školce, zase jako přefikla nějakého jako kulka na základce. Děje se to jako docela často?
2: Na základce. Jako
3: no já jsem z toho byl fakt konsternovaný. Tuhle příhodu mám a dodneška si samozřejmě pamatuju, že úplně živě, protože to jako...
2: To je divný, jako jo, to je divný tady tohleto, co se budeme povídat. No každopádně, když už jsme u toho, co je divný a co ne, mě by zajímalo, co pro vás dva jako vůbec jako je sexy a co ne, jo. Co vám třeba přijde? Já budu tady říkat nějaký jako situace. Jasně. A vy mi schválně řekněte, jinak samozřejmě jo. Dáváme do placu taky možnost a naše telefonní číslo 210-323-323 pro vás, milí posluchači, kdybyste se třeba chtěli taky naší Terezie na něco zeptat, tak klidně můžete zavolat.
4: Ano, prosím, ptejte ano. se.
2: Ona není úplně jako vanilka, abyste si nemysleli, jo? Ona je totiž pěkná dračice, ale tak nechci to pustit hned jako takhle první hodinku, dostaneme se k tomu. Nicméně teda, hele, jo, sexy hlas. Co říkáte na sexy hlas?
4: Berem, určitě.
2: Jo, Marťo, taky to přijde sexy?
4: Jo.
3: Jak sexy hlas?
2: No sexy hlas, přijde ti sexy?
4: Pro každého je to asi
3: jako,
4: jinde.
3: Jako terky?
2: Prostě řekni ano, ne.
3: Jako jestli tvůj hlas
4: ne.
3: je sexy.
4: Ty máš rád, jestli jako máš když má někdo sexy ano. hlas.
3: Jako vůbec, jestli mám rád sexy hlas. Jo. Co dobře, kroutíš očima, co děláš?
2: Jdeme dál.
3: Mám rád sexy jo, hlas, jo. Ano. No. Když někdo hezky
2: on to nepochopil zase.
3: Když někdo hezky
2: chytrý lidi.
4: Já jsem sapiosexuál, takže
2: jo,
4: ty
2: seš úplně
4: pro mě je to úplně.
2: No pojď vysvětlit našim posluchačům, co to je sapiosexuál.
4: Sapiosexuál je člověk, kterého vzrušuje intelekt. Mm-hmm. A já mám...
2: Takže jako počkej, a je to tak, že může být třeba ten objekt naproti tobě úplně prostě absolutně ne tvůj typ, ale když je chytrý, tak ti to dokáže
4: zrušit?
2: Ne,
4: já jsem si jako vědoma toho, že důležitou část toho procesu tvoří nějaká jako chemie. Mm-hmm. A samozřejmě jako... Užívám si, když ten člověk jako je mi vizuálně příjemný, protože jsme vizuální bytosti a koukáme na svět očima. Mm-hmm. Ale zároveň pro mě ve chvíli, kdy já s tím člověkem mluvím, tak pro mě v ten moment musí být na prvním místě to, že já si s tím člověkem rozumím, že k němu můžu i vzhlížet a že vím, že se s tím člověkem nikdy nebudu nudit, protože má jako obrovskou zásobu informací. Takže reálně pro mě je opravdu jako vzrušující, když ten člověk dává jako najevo, že není idiot. Mm-hmm.
2: No tak to Martin, ten má radši rád blbý holky, který...
3: Takhle, buď, prosím tebe, Soničko, jdi si vypláchnout ústa, jako, tady jako končí naše přátelství, ty moc dobře víš, že to tak není. Jako mě imponují děvčata, která jako nejsou úplně, řekněme, na nějaký spodní hranici znalostí. Na druhou stranu zase mám taky
2: chytrý,
3: jako zkušenost, že pak někdy ty holky dávají těm klukům jako najevo vlastně, že oni jsou jako chytřejší. A ty jsi vlastně takový blbeček. A to už samozřejmě moc jako sexy přitažlivý
4: to
3: není.
4: Rozumím,
3: to znamená, musí tam být nějaká určitá taková rovnováha. Jo. Ale je pravda, že děvčata, který jsou jako chytrý a mají široký rozhled, že mě imponují.
2: Dobře, teď jenom řekni ano, ne, jo, prosím vás, ať nejsme zase tak dlouhý. Ano? Za chviličku už tady bude další písnička. Takže muž, co vaří?
4: Sexy.
3: No já muže jako nehledám.
2: No to nemusíš hledat, tak může ti to přijde.
3: Žena, co vaří sexy.
2: Dobře. Žena v mikině.
4: Když je to jako mini, tak je to sexy.
2: Yeah.
3: Když je to jenom mikina, v pořádku.
2: Dobře. Někdo, kdo voní po knížkách.
4: Sexy.
3: Já nevím.
2: Tak kdy chodíš prcat do antikvariátu?
4: Jakože nemůžu říct, že se to nestalo.
2: Nech toho, jako vážně i v antikvariátu. No tedy.
3: A tam to ticho rozumíš a najednou, no, co to tam? To je beletrie, to je beletrie. No.
4: Erotická literatura, co děláš?
2: Jaj. Někdo, teda technici. Technici, co prostě spravují třeba kabelové sítě a podobně.
4: Jakože umí jako vzít za věc.
2: Ano.
3: Tak to nevím.
4: Tak jedině, jako jedině si nemají deadbot.
3: Nevím, ty k nám chodí akorát něco opravovat, tam mě to nějak nevzrušuje.
4: Nepřepáplit se sixpackem, víš co, a teď ti tam začne něco montovat. Nej. A ty si někdy pračku. Jo, smontuj mi to.
3: Prosím vás, to je porno, o čem mluvíte. To je film.
2: Jmenuji se Helmut a jsem opraváš praček. No, přátelé, v tomto duchu budeme pokračovat. Trošku se to tady rozjíždí. Posloucháte noční show na Radio Kiss.
1: Oh, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: Tak přátelé, já jsem tady teď měla jeden telefonický dotaz na telefonní čísle 210-323-323 od našeho posluchače Rádi, kterýho tímhletím moc zdravím. Jaký vlastně kapely, jako teda takhle skupiny, pojďme se bavit o skupinách, máš ráda a jaký jsi měla třeba v 18 letech, když tě bylo, jo? Ano, ale my to musíme samozřejmě převíst, protože jsme v noční show, takže pojďme se podívat na skupiny sexuální. Jestli pak jsi měla někdy...
2: Takže nějaký smíšený Grand Slam,
1: ano,
2: nebo...
1: jestli pak jsi měla někdy skupinový sex.
3: Měla jsem jednou.
1: Počkej, to.
2: Jako opravdu, kolik lidí?
1: A byla jsi maso nebo houska?
3: bylo to strašně zvláštní, protože se o mě ti kluci jako prali a přišlo mi to blbé vůči té druhé holce, abychom byli jako do čtyřky a bylo to hrozné, vůbec na to nespomínám ráda. Ještě jsem teda potom jednou mě přesvědčila ta stejná holka do trojky s klukem, kterého hrozně chtěla. A já si to pamatuju, jak
1: to jsi myslela, ne? Jsi vzala čáru?
3: Jo, no, já jsem prostě jsme šli.
1: To jsem nebyla já ta první holka, prosím vás.
3: On byl jako fakt jako krásný, vysoký kluk, vysoké, jako dlouhé vlasy, že byl takový, byl vidět, že si o sobě jako myslí prostě ten frajer. A teď jsme tam přišli, oni se začali jako cucat, že jo, prostě já na to koukám, říkám si, to vlastně se mi do toho nechce, ale dobrý, jako, tak jako I guess, prostě. A teďka začali se, on se začal svlíkat a teď já normálně sundal ty trenky a já jsem, jak je to v těch filmech, kdyby polkneš na sucho. Mm-hmm. A byla jsem, jak kdyby, no tak to ani náhodou.
2: Jakože malinký.
3: To byl takový had, tyjo, dětské, že by to obtočilo planetu. Já jsem prostě vzala čáru prostě a už jsem ho nikdy neviděla.
2: Jakože moc, teda
3: nechala
2: naopak.
3: Jsem jako... ho tam, nechala jsem je tam jako spolu a evidentně to asi jako dopadlo dobře.
1: Jo, no tak ti kámoška poděkovala druhý
3: den. No.
1: Počkej, ale já musím říct jednu zásadní věc. Jo, to bude naše posluchače Rádia KISS určitě zajímat. Protože ty jsi totiž spolužačka naší Wendy Vronky.
3: Je to tak, no.
1: Je to tak.
2: A nebyla to ona?
1: No teď jsem se chtěla
3: ne,
1: zeptat.
3: Nebyla.
1: Hele, a počkej, a už tenkrát to měla tak, jakože je na starší, nebo? Nepamatuji si to, nechodila třeba s nějakým učitelem, co? Neměla v pusince nějaké kabinetní záležitosti, aby dostala jedničku?
3: A jedna ona byla teda jiná třída, protože herci byli jiná třída. A do dva já byla jako docela outsider, takže se spoustu lidí jsem se moc nebavila.
1: A ona patřila mezi nimi tedy.
3: Tak jako takhle, já jsem byla ostrakizovaná docela tou společnost, tím jako kolektivem, takže... S majoritou lidí jsem se nebavila.
1: Astra co?
3: Astra, no, že jsem byla vyčleněná z toho kolektivu. Takhle. Na základě toho, že ti lidi nějak podvědomě cítili, že jsem prostě divná.
1: Ale.
3: A ještě jak jsem byla jako nediagnostikovaný autista ADHD, tak je to potom takové jako... Ti lidi to jako čujou, že s tebou něco je, že jsi jiný než ostatní.
2: No ale v tom je to může být právě zajímavý. A to jako, mě vždycky jako trošku přitahovalo.
3: A pro mě teda musím říct, že pro mě to bylo jako dost zklamání, protože jsem šla na konzervatoř s tím, že jsem se fakt jako těšila, že budu konečně mezi svýma a bylo to v něčem ještě horší.
1: Aha. A v čem třeba?
3: No právě v tom, že ti lidi jako na sebe hrozně žárlili, pomlouvali se, jako mě hrozně všichni pomlouvali, ale bylo to vždycky vtipné, když jsem něco slyšela, byla jsem jak kdyby, jako z čeho to ti lidi berou, víš, když já se mnou nebaví, jak to můžou jako vědět takhle, nebo bylo to prostě strašně bizár.
1: To bys koukala, co všechno vědí lidi, kteří píšou na sítě, veď?
3: Jo,
2: no ty jsou chytrý.
1: Přesto, ano, strašně, ano. Zdravíme všechny z fanpage, naše fanoušky.
3: Jo, no. Ale já jsem hlavně v té době, jako třeba v 16, už jsem začala hrát v kapelách, takže mě zajímaly úplně potom už jiné věci, než nějaké jako vztahy mezi mýma spolužákama.
2: A to už si řekla, pak přišel basák.
3: Jo, no.
1: A počkej,
3: jo?
1: A to byl tvůj první teda. Teď no, odpanil.
2: První basák.
3: Ne. Já jsem pane Stý ztratila v jedné situaci, kterou bych tady nerada úplně jako rozebírala, protože sama se s ní ještě tak jako trošku srovnávám, ale takhle, abych to, že tady se bavíme jako haha, ale můj první kluk, kterého já jsem fakt milovala, tak on se zabil.
1: Ježiš.
3: A na to konto právě já jsem prostě šla do toho, do nějaké jako situace, která nebyla vůbec v pohodě a v té jsem jako ztratila to panenství.
1: Aha.
3: A hrozně jsem si to jako vyčítala potom a pak jsem se právě potkala s tím basákem a docela mi to jako narovnalo nějak jako ten vztah k tomu, ale zároveň už tenkrát, a to už vím dneska, že to jsem schopná takhle pojmenovat, ale už tenkrát se mi dělo to, že jsem si hrozně pletla chemii s láskou.
1: Mm-hmm.
3: Takže jsem jako dlouhé roky právě jako hledala, kde je moje partnerská láska a pletla jsem si to s tím, že jsem vlastně pořád měla nějakou jako chemii s lidma a myslela jsem si, že to je to ono, víš? Jako, Což takže... myslím, že se stává docela často lidem.
1: Takže já to vlastně furt pletu, Martina.
2: No, ale já jsem si to, jako do určitý chvíle jsem si to vlastně plet taky.
1: No.
2: A když vlastně člověk, řekněme, jako, jak bych to řekl, dosáhnul svýho, uh-huh. jako chlap,
1: no.
2: tak najednou vlastně... Říct,
1: aha, to není láska.
2: To není láska.
1: Takže oni se to ty chlapy jenom pletli
2: takhle,
1: tedy tenkrát.
2: Ale to je špatně, protože vlastně já jako chlap teď vím, že jsem možná jako spoustě holek jako ublížil
1: způsobil,
2: díky tomu,
1: ano.
2: způsobil, že vlastně dobře. Oni měli jiný pohled na to.
1: A my za to tě teď potrestáme, Sterkou, takže já tam pustím písničku.
2: Tak já jdu do rohu.
1: Jdeme ti nakopat koule.

0: Take a deep breath. Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
1: Třetí čtvrtek měsíci, je to jasný, přátelé, a musím říct, že to zase opět nesmírně utíká. 10 minut máme do celé hodiny. Jo, abyste věděli jenom, jak tady kecáte, furt melete, nepustíte mě skoro ke slovu, jenom abyste to věděli, jako jo. No a my tady máme samozřejmě dneska krásného hosta, talentovanou Terezi Kovalovou, která je samozřejmě nejenom violončelistka, ale také modelka, zpěvačka, herečka. No, máš tam prostě těch přívlastků, co si budeme povídat. Jsi holka multitalentovaná a taky pojďme říct, že nejsi žádná vanilka. Takhle, jenom náš Martin neví, co to je vanilka. Jo, třeba Mati, ty seš vanilka. Ano?
2: Takhle. Pojďte to vysvětlit úplně přesně, ať se vám mohu vysmát a říct, že to není pravda.
1: No takhle, já totiž, než jsem začala točit Sexoniu, tak jsem taky jako nevěděla, že jsem vanilka. Mm. Ale jsem vanilka, opravdu.
2: Takže co to ve skutečnosti znamená?
1: No to je, že vlastně v podstatě praktikuješ jako celkem normální sex a nemáš úplně nějaký fetiše, uchylky a nechodíš je praktikovat třeba na veřejnost nebo na play party.
2: Jak to můžeš vědět?
1: O tobě?
2: No.
1: No to já vím, ty jsi žádnej kluk.
2: To, že peru, umím ovládat myčku, sušičku, pračku, že vím, jak se sází. Vazím, vím, ano. Jak se sází.
1: Skládáš kalhotky Anetce.
2: Skládám nejenom Anetce kalhotky, všem doma skládám kalhotky. Prostě psům, kočkám skládám kalhotky. Každému. To neznamená, že přeci nemám nějaký svoje tajnosti.
1: No, tak, tak to nám pojďte říct, to nás zajímá samozřejmě.
2: No, já jsem věděl, že se chytneš to hned.
1: No,
2: ty se hned chytneš.
1: No, tak to je snad jasný.
2: Tak jako co bys chtěl slyšet?
1: No tak to je úchylky samozřejmě.
2: No tak jsou tam různý takový, co bych chtěl třeba zažít, ale třeba já musím říct, že na tohle, já mám vanilku partnerku.
1: Jo takhle, a co bys si třeba chtěl zažít? Tak pojďme to říct, třeba se tady najde jiná partnerka, která by to s tebou také chtěla zažít.
2: A to já nemůžu říct takhle, ne.
1: Dělej, to musíš.
2: A lidi se budou hlásit, ne.
1: Jsme v noční show, dělej, pojď.
2: Já bych třeba šel na nějakou jako takovou party, kde právě jako, ne, že by to bylo třeba s výměnou, to ne, ale že jako by to mohlo být zajímavý.
1: Jo, ty
2: tam
1: jo.
2: Tam ještě jiný, jako my.
1: Prostě na swingers.
2: Třeba
1: jako.
2: Mou nějakou takovou. To by mohlo být zajímavý. Jako.
1: No a co jak to vypadá u Kovalu vůbec, jako doma?
2: No jak to vypadá u Kovalu, se pojďme zeptat, jak to jako vypadá u vás, krom teda těch běžných věcí, jako tam, vaření,
1: no, tam máme hodně i pomůcek a takovýhle věcí.
3: Jsme hodně vybavení doma, teď jsme objevili krásy a radosti houpačky.
2: Ale. A zakoupili jste jako a
3: no,
2: přidělali?
3: No, Vítě právě ní měl strašně dlouho, že ji nepoužívám, měj schovanou.
2: Tak no, Vítě!
3: A je to taková ta, kterou ty dáš za dveře, takže ji nemusíš ani jako přibít ničemu. Takže to musím říct, že je jako hodně zajímavý vynález.
2: Aha.
1: To jsem si vždycky chtěla jako zkusit.
3: No
2: ono to může být i pohodlný, jsem
1: je velmi
2: vlastně,
1: právě,
2: že jo?
1: Velmi ano. Že nemusíš držet tu partnerku, není těžká, že jo, všechno toto, jestli si to houpe.
2: Že byste strašně těžký, to je peklo.
1: No, tak.
3: Skvělá věc, kterou jsme teda jako objevili, je vibrační kroužek na penis, který má ještě takový ten, jako víš, že mu to vlastně chytne ty koule pod tím a celé mu to takhle jako vibruje, je to vibrace pro něj i pro tebe.
1: Aha.
3: Musím říct, že jako mocinky fajn.
1: Jo.
3: To je moc fajn, no.
2: Znamená, je to takový Robertek živej, ale vlastně.
1: No ne,
2: se z toho stane.
3: Jako v podstatě jo.
2: V podstatě živý Robertek se z toho stane.
3: Ale jak kdyby, to jsem nevěděla, že i jako pro spoustu mužů je reálně ta vibrace jako
1: příjemná.
3: Velice příjemná.
1: No velice příjemná, protože já si pamatuju, že když jsem měla partnera, tak já používám hodně ty womanizéry. A on to vlastně, on to cítí, že jo, protože jak je to silný a má to jako opravdu ten tah, tak je to vlastně, ono se chvěje potom i to vevnitř.
3: To má manžel taky moc.
2: Jo, to je pravda, ale.
3: No, to má taky moc.
2: Říkal kamarád.
1: Jasně, samozřejmě. Vy máte akorát kýbla koště a vysavač.
3: A věc, kterou určitě bych do budoucna, že naše vize je, že jako po pár letech, že jako my oba dva máme za sebou jako docela dost zkušeností, takže víme, že jako přitahovat do toho vztahu další lidi je poměrně jako komplikované, protože ať chceš nebo nechceš, tak to vždycky jsou nějaké jako emoce. Takže nám se oběma líbí ta jako vize toho, že bychom jeli za robotama.
1: Teď
3: už,
1: jo.
3: už, už je teďka v Berlíně takovýhle jako, nevím jestli bordel teda, ale je to prostě dům, ve kterém pronajímají takhle jako roboty z AI. A tam mají v nabídce to, že ti dají jako strap-on, který je vlastně jako vibrátor pro ženu, ale zároveň je to jako strap-on, že je oboustranný. Aha. Což mi přijde jako hrozně zajímavá věcička.
1: No.
3: A právě jako ta vize toho, že my jsme oba dva ještě voyeři s manželem, takže my se rádi jako hrozně koukáme na to. Takže ta představa toho, on říká, že já budu jak kdyby toho robotku, robota, já na něj budu koukat, jak on robotka, robota, a takhle na sebe budeme koukat a bude to mocinky fajn, ale obecně jako, já jako třeba si ty swingers mě nic moc neříkají, jako v to, že bych se zapojovala, ale
1: jako, kdyby to byla robotí
3: ale
1: swingers.
3: Ale baví mě na to koukat.
2: Já se chtěl říct, oni se budou koukat, robot, robotka, než dojdou baterky.
3: Jo, mě na to hrozně baví koukat, protože je to jako... jako fenomenální sledovat, jak samozřejmě, jak to všichni máme rádi, jako, že to děláme všichni stejně, ale zároveň to každý má trošku jinak. A teďka a mě na tom speciálně
2: a vždycky... A to je to, o čem jsem vlastně mluvil.
3: A mě na tom nejvíc speciálně jako baví ve chvíli, kdy je to jako, když z toho je znát, že je to fakt jako upřímné obou straně. Protože občas se to stane, víš, že někdo
1: takže
3: jako...
1: Takže na porno to tě nebaví prostě koukat.
3: Moc ne, no. No
1: Martina, tak my jsme vlastně zjistili, že jsi voyeur.
2: Asi teď možná jo teda. Vy jste to možná první pomenovali.
1: My jsme ti pojmenovali.
2: Protože
1: teďko.
2: Přesně jak jsi říkala. Vlastně je to zajímavý, i když si řekneš, jako je to stejný, jako všichni to děláme stejně. Ono to tak asi není, že jo? Protože každý přeci jenom je u toho jiný. A vlastně ty to máš z nějakého svýho pohledu. Leta. Nebo pořád, to se nezmění, že jo? Pokud si to nenatočíš a to nevím, to mě úplně zase jako neláká, nechci se na sebe dívat. Ale můžeš se dívat na ty jiný a tam vidíš jiný úhel pohledu. Ne?
1: No, jako,
2: to je zajímavé.
1: Ano,
2: je to zajímavé. Je to zajímavé. No a kdy přijedete? K nám teda? No,
1: jste pozvaný teď na Gájkům na grilovačku.
2: Přesně, daj na grilovačku, takovýhle klobásy koupím.
1: Ježišmarja, to budou zase klobásy ve všech otvorech.
3: Já jsem vegan, to je asi ideální.
1: Tak oni dělají i veganský klobás. Počkej, tak to nemůžeš
2: bez,
1: vlastně...
2: Já umím bez masí.
3: Ne,
2: já umím bez masí klobásy.
1: Takže vlastně jako...
3: Já jsem si to dělala jenom jako pro tu čulinu.
1: Jo, teď jsem si říkala, že si vlastně můžou veganky třeba kouřit, jako pekáde.
3: Jakože cigarety, pekáde.
1: Ne, myslela
2: ano,
1: jsem
2: cigarety,
1: pánský kožený přirození. Doutník.
3: Pánský
1: ano, ano, ano, olizovat, že? No. Je to také maso,
3: tak to
1: sice prochcaný, ale...
3: To je spíš otázka, jako polikat spíš potom. Protože olizovat asi, I guess, v pohodě, ale potom jako poklo to už je, jako...
2: No, nekoušeš, ne, tak...
1: No ne, ale tak si vím, že prostě jako oblizuješ klobásu doma. Víš, to je divný.
2: Já vím, ale tak tam cítíš toho řezníka.
1: No, každopádně, pojďte mi říct, co je jako v pohodě pro vás a co už jako vám přijde jako psychopatický, jo? Nebo kde byste si jako řekli, že to je fakt jako...
2: Za roh.
1: No, už jako. Jo. Tak kdyby třeba za váma přišel váš partner a chtěl by, abyste ho prostě štípali jako při sexu do zadku.
3: Žádný problém.
2: To je v pohodě, ne?
1: No, jo, jako, pohodě, jako dobrý, jako...
2: Jo.
1: Jo. Co kdyby přišel a řekl, že by chtěl, abyste vždycky při každém sexu mu do zadku nacpali 5 korun?
2: Tak já nějaký prachy doma odevzdávám už normálně.
1: Ne,
2: a já nevím, jestli bych chtěl jako si hrát na kasičku.
3: No,
1: to je tak, víš, to je takové to
3: malé. To bych se spíš bála, že to něco udělá,
2: no,
3: víš.
2: Asi 5 korun, ne, člověče.
3: Jako miluju to jeho prdelku natolik, že to bych mu fakt nechtěl udělat.
2: Ublížit, víš. Pětikačku,
3: tomu tam radši stečím prsty, jestli tam něco potřebuje.
1: No.
3: Jo,
1: dobře.
3: Ale my to nebo... máme blbý, protože on je dlouhý a tam nedosáhne.
1: Počkej, on je dlouhý, no tak ty máš 180 cm.
3: Já vím, ale jak kdyby on má 2 metry a má fakt dlouhé tělo, tak kdyby poměrově výše, jako delší torzo, a fakt jsem to zkoušela, tam prostě nedosáhne.
2: Hele, takhle já mám podobný problém, protože moje partnerka je vyšší než já. A má 180 cm.
3: Jakože obličem v prsou.
2: No, já jako mluvím přímo k věci. Když potřebuju, jo. Ale tak jsem říkal...
3: Jejím prsom říkáš věc?
2: No, to se jak říká, jako hovorově, dobře, samozřejmě.
1: Jo.
2: Samozřejmě to jako zbožňují. Pro mě je to jako moje modla, že jo. I sexuální a všechno. Ale říkal jsem si 5 korun, ne, ale kdybych chtěla jako papírovou kilčo třeba, tak...
1: Jo, tam nacpeš.
2: Uděláš ruličku.
1: Dobře, kdyby třeba teda chtěl, ať mu u toho fidlaš na čelo,
3: jakože během sexu, že by mě jako miloval, a to si nemyslím, že je reálně možné.
1: Jak to?
2: To by si neseděla jako na židli, ale na něm.
3: A kde tam do toho, tomu zapíchnu do krku? Nebo?
2: No nedáš to do toho šuplíku normálně, standardně, akorát on si sedne mezi tebe a židli.
3: Jako dobře si představit, že když hraju třeba občas ve stoje, tak to by asi šlo jako ze zadu.
1: No. A nebo si vezmeš i kebanu.
3: Hele, ale a jako zapíchneš kdyby, to nevím, do toho? Že kdyby, ještě když jsi jako náraz, do tebe zezadu, tak ty jsi vlastně jako předkloněná a to čelo mi tam úplně nedovolí se předklonit.
1: Ne?
2: Tak se budeš dívat na krk zblízka.
3: Fakt si to nedovedu představit.
1: Marti, co tebe, kdyby chtěla třeba u klavíru partnerka?
2: Já jsem s tím v pohodě.
1: Jo,
2: jako, že bych hrál a...
1: No a ona zezadu pěkně tě nakládala. No,
2: počkej, jako, to bych já musel hrát a zároveň nakládat.
1: Ne,
3: tak to by spíš to dovedu představit, že by třeba to bylo jako urální uspokojení. Víš, že by bylo jako ze spodu pod tím klavírem by nebyla vidět a ty bys jenom extatické výrazy to, jak hraješ toho Mozarta božství. A
2: ne, já bych samozřejmě, a bylo by slyšet, jak se blíží to finále. Já bych to hrál rychle, kvapík.
1: Kvapík.
2: Už by to bylo hodně rychlý ke konci.
1: Ne, ale tak to by si nemohl mít klavír, ale musel by si mít minimálně nějaký ten keyboard, čo, aby si tam vešla potom, no, taky, když má 180 cm,
2: no,
1: co se
2: tak
1: bude.
2: Za prvý a za druhý, já bych pak podle té nálady i měnil zvuky.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
2: No přátelé, my pokračujeme, máme tady samozřejmě druhou hodinu noční show, dnes s Terezí Kovalovou, furt mám chuť říkat Terezie Koval, jo, ale to je Terezie Kovalová. No a náš Marťa Hájek.
3: Nazdar.
2: Čuňačinky, ano, prasečinky.
3: To je naše,
2: to nás baví samozřejmě, jak jinak o tom se tady bavíme, ale tak nejenom o tom, my tady probíráme jako opravdu nejrůznější věci. A mě by třeba zajímalo, vy dva, s čím nejdivnějším jste se sexu setkali? Co pro vás třeba chtěl někdo, nějaký partner, nebo dělal u toho sexu, co vás třeba zarazilo?
4: Jo, musím říct, že to mě jako až urazilo v ten moment, že mě ten jako kluk normálně vyfackal po obličeji jako pérem. A děcka, já myslela,
3: že urazilo.
4: Dělal ti otloukánka. Jakože se mě do prdela ani nezeptal, víš, no, já byla jak kdyby, jakože
2: můžu tě vyfackovat pérem.
4: Nevím, jestli se mi to jako bude líbit nebo ne, dokud jako to nevyzkouším, ale samozřejmě, když tak to někdo udělá.
2: To nelíbí.
4: No, jako v ten moment se mi to jako rozhodně nelíbilo, pleska jsem ho po koulích a to už se zase nelíbilo jemu.
2: Tu máš.
3: Člověče, to je. No. Vidíš, já bych tě odhad úplně jinak.
2: Jak jako?
3: Jako, že to chce furt.
2: Jo, takhle, jako, že pleskat. Se jí líbí pleskat. Jako.
3: Pleskat.
2: No a třeba se chtěl jenom trefit do pusinky, ale vlastně dělá a on se nemohl trefit, tak to
4: je jak kdyby to poznám, když se někdo chce trefit do pusy, ty vole.
2: No Marti, co ty?
3: Hele, čověče, já jsem měl jednu partnerku a ta jako za prvý teda nikdy nedosáhla orgazmu.
4: A to se teda stává ale, jako daleko více ženám, než by se jako líbilo.
3: Problém je v tom, že ona mi to samozřejmě řekla, protože člověk jako je překvapený, že jo? Protože...
2: Ty seš milovník, viď?
3: Ne, no a hlavně jako já se dívám na to, jak ta partnerka, jako jak to má ona. Nejsem sobec, že bych si něco vzal a dobrou noc, jdu domů, jako. Já chci, aby i ta partnerka z toho měla. A mnohdy je to tak, že mi záleží víc na ní, protože vlastně jakoby to moje nemusím mít zrovna chuť. Nebo nemusím být zrovna v úplný pohodě, ale ona ano, tak se o to postarám.
4: To cením. Můj manžel to má třeba stejně, jakože pro něj, dokud já to nemám aspoň jeden orgazmus, během toho jako kontaktu, ano. Ani neříkám tomu ani stejk, ale kontaktu.
3: Ano, kontaktu.
4: Tak pro něj to není kdyby uspokojící. Přesně. Pro něj nejvíc uspokojící, když já jsem jako
3: ano.
4: V pohodě.
3: A to mám stejně. A měl jsem tady tu partnerku, která jednak měla trošku takovou jako anomálii dole.
2: A co?
3: Měla velký...
2: Klitoris? Nebo

0: Jako to bylo to velmi zvláštní. Asi pro někoho to může být rajcovní, pro mě jako úplně jako zrovna nebylo. No.
1: Dobře, a tak když se třeba jako takhle zahybala, tak tleskala pískama, no si víš, že mohla mít radost, že nemáš rád potlesk.
0: Takhle, kdybych naladil kytaru, položil ji na zem, jako, tak mi zahraje něco.
1: Fůra, no teda, neměli jste to jednoduchý v životě, co vám jako povím, veď. No a ty, Marti, kdy jsi jako poprvé jako uvědomil, že vlastně se budeš jako věnovat, nebo vy oba vlastně, že se budete věnovat hudbě, která na lidi samozřejmě působí nějak emocionálně. Zneužíváte to jako, tak takhle, vy jste oba dva teď už jako zadaní a vdaní a ženatí a tak dále. Ale když jste byli mladí, využívali jste toho, jako, hele, toho potenciálu té muziky?
2: Mě to normálně teďka hodilo jednu jako rozkošnou vzpomínku. Že byl třeba 17, tak jsem měla jako vyhlídnutého týpka, se kterým jsme se jako potkávali na různých akcích. Já jsem v té době moderovala pro rádio, na rádio Helax pořad Scheisse Abend. Takže jsem v rámci jako
1: Scheisse
2: Helax... Scheisse Abend. Zasraný večer, no, jak jdeme, postraný večer. Mm. Takže jsme reálně...
1: Těm bych se úplně nechlubila.
2: Ale to bylo jako, vlastně v něčem to bylo hodně otevřené, jako tady ta nastavka, to mě na tom hodně bavilo.
1: Ale náš není Scheisse, víš to, jo?
2: Ne,
1: žádná zasraná kočička
2: tady. Ale takhle jsme se prostě potkávali na akcích Helaxu po Stodolní takhle a hrozně nás to jako bavilo spolu, že bylo jako sarkastické, on byl hot as fuck, takže já jsem byla jak kdyby úplně, plně mi to dělalo dobře, že mě jako někdo, že někdo takový má jako o mě zájem. A teda došlo už na to, že teda se teda vyspíme spolu, takže jsme jako byli doma. A já samozřejmě to potřebuju, protože moje ADHD mysl je taková, že když probíhá ten styk, tak mám hrozně jako tendenci, že mi ta mysl jako ulítává nad blbostma. Víš, jako, jestli jste vypla pračku, nebo něco takového. Takže já k tomu používám právě tu hudbu, abych já se jako držela mentálně u toho, co se tam jako děje. A pustila jsem koncert Rorieho Gallaghera, což je geniální kytarista a z jeho koncertu z roku 74, tuším. A normálně, my jsme se tak zasekli na tom koncertu, že jsme se nebyli schopni jak kdyby pomilovat. Víš, že jsme prostě vlastně jsme furt něco zkoušeli, furt jsme čuměli na tu televizi, jo, jako tam, že ten koncert byl tak dobrý.
0: Ty brdo, ale to já
1: že
0: mám
1: toho nešlo, no.
0: Člověče, ale to já mám něco podobného, ale jinak, jo. Když si pustíme jako rádio k tomu, jo, tak já, když tam začne někdo mluvit, tak buď začnu hodnotit toho moderátora. Jako, říkám si, co to tam říká. A nejhorší je, že se zaseknu na nějaký písnice a třeba je tam nějaká basa. A mě to normálně odvede pozornost, že já říkám, to je docela dobrý riff, jako jo. A takže pro mě je nejlépe jako úplně...
1: Neděláš jako, že by do rytmu jako, pak zase...
0: Ne, do rytmu ne, ale ne. Dokážu, já najednou začnu rozkládat ty stopy.
2: Jo, no.
0: Víš, jako producent, že najednou si říkáš, divo, jak jim to sedí ten klavír s tou... Tohle je docela dobrý, člověče, jo, jak to udělal.
2: To se klidně může stát.
0: A to se může stát, jako jo. Takže musím si na to dávat velký pozor.
1: Já musím říct, že mi vás je opravdu líto. Máte pravděpodobně velmi smutný sex.
0: Je to smutný.
1: Tohle mně se teda nestalo ještě.

0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: No a tenhle ten mejdánek samozřejmě na KISSu pokračuje. A protože my jsme se tady bavili s naším hostem Terezí Kovalovou o voajerství, ty jsi říkala tady, viď, že máš ráda voajerství. Vlastně jsme přišli na to, že tady Martin Hájek taky.
2: Já vlastně asi taky, člověče.
1: No tak přišla jedna hlasovka od jednoho posluchače, jo?
3: Čauky, tady Kamiňák Martin. No, taky jsem byl před mraky lety v Portugalsku na jistém parkovišti a byla tam taková trošku přitěle běložka a s černochem. No a tak se jim to nějak v rámci těch sexuálních věcí zalíbilo, že si odtáhli záclonky a chtěli, abych se koukal. No, taky hráli na super hudební nástroj.
4: No, cením.
2: Jako tak jo, proč ne?
1: No, kdyby za to zaplatili, vej.
2: Já bych jako neutek, já bych
1: ty
2: se...
1: I zadarmo
2: bych se díval. Já bych se zuknul i zadarmo bych se díval.
4: Tohle se může stávat na festivalech, víš, že prostě přesně jako končí celý ten program a teď jdeš do toho stanového městečka a teď se ty stány jako odtřásají. Občas vidíš
2: náhodou se to někde rozepne.
1: A ty tam, vej, strčíš zrovna hlavu.
2: Zrovna náhodou tam strčím hlavu, když jdu okolo.
1: A je tam velká tma a potom vyjdeš ven a řekneš, už jsem 10krát koužil a jednou neprcal. Ano, přátelé, no. I to se samozřejmě stává v takových groupen sexech a tak dále.
2: No a komu teda, no? My jsme tady... slušný, veď?
1: No, tak ano. Ta jako počkej, to zase, že máš jako nějaký, dejme tomu, fetiš, úchylku nebo cokoliv, neznamená, že jsi neslušnej. Ty můžeš být slušný člověk.
2: Ne, to ne, no, tak to samozřejmě.
1: A přesto prostě můžeš mít rád, jako třeba já opravdu jsem díky teda svý práci, jsem se dostala na Play Party, kde jsme točili reportáž, což jsou vlastně party, kam teda opravdu jako nechodí vanilky, což já jsem teda jako koukala, co všechno tam je. A tam jsou vlastně takový jako play zóny, kde si můžete prostě jako hrát a můžete tam přijít jak single, tak v párech. A vlastně můžete prostě vyzkoušet spoustu věcí, jo. Je tam takový třeba toho škrabání, jako nevím, jak se to jmenuje, takovýma železnýma nechtama, jakoby, nebo pak tam je taková krabice, kam se třeba jako zavřeš. Máš tam různý otvory a zase někdo jiný přijde a šáhá do těch otvorů. A teď nikdy nevíš, jak tam stojíš v té krabici a na co si vlastně jako šáhne, nebo kdo tam stojí. A
2: to je zajímavý, člověče.
1: Jo, je to
2: poměrně. Ne, ale tak já jsem chtěl říct jednu věc, jako jo, že my doma třeba máme taky, ne pravidlo, ale říkáme si, že pokud to nikomu neubližuje a ty dva jsou na tom domluvený, tak proč ne? Tak vlastně můžeš jakoby dělat cokoliv. Já si ale vždycky říkám, jak ty si tady říkala ten příběh s tím klukem, který tě jako omrskal přirozením přes obličej, jo. Tak kde je ta hranice, kdy si to vlastně říct, aby to jako tomu druhýmu nevadilo, ale zároveň jde tam o určitý překvapení. Rozumíš mi, jo?
1: No tak asi, když to začne provozovat, ne? Tak řeknu, no tak
4: ale
1: to
4: tak
1: ne.
4: Jako, asi bych řekla, víš, že jako že... ten faktor, který jako tady hledáš tady v tomhle tom je, jestli s tím člověkem máš už reálně nastavený nějaký jako vztah a s tím člověkem se znáš, protože samozřejmě ve chvíli, kdy tady tohle by se stalo s mým manželem, že jo, a předcházelo by tomu nějaká jako předehra, tak bych se tomu zatlemila, víš co, řekla bych, kdyby haha, víš co, kousnutě do pindíka prostě a pokračujem, že jo. Ale ve chvíli, kdy to jako udělá někdo, s kým se vidíš třeba jako poprvé, máte třeba, jste jako po kalbě, teď je to jako raní jako situace, prostě a ten člověk z ničeho nic, ti udělá něco takového.
2: To chápu.
4: Tak za mě, jak kdyby prostě právě nevychovanost je jako v tom, že nejsi ani ochotný se necítit na to, kde ten člověk ty hranice reálně vůbec má. A speciálně, když děláš něco, kdo je, kdyby, protože všichni víme, že jako vanila je, řekněme, jako misionářská pozice, pravděpodobně tam není ani moc jako orálního sexu, jako anál už vůbec ne, že jo,
1: no to
4: prostě
1: ne.
4: Je to jak kdyby říznuté. Že je to jako vlastně jenom jako osekané na ten jako základ úplně.
1: To ne, jako já jsem si vanilku představovala právě tak, že jako třeba nedělá, já nevím, sadomaso, nedělá klinik sex, jo. Nedělá prostě, jo, že vyloženě nebo nechodí s hlavou koňskou prostě právě na play party. Jako tak, takhle jsem si představovala, jako, že vanilky mají v podstatě jako
4: vanilka
1: dobrý...
4: nemá určitě ani anál teda jako.
1: Ale,
2: ne, ale já si myslím, já si myslím, že máš v tomhle pravdu. No. Já si myslím, že vanilka je prostě o tom přesně, jako posaď se, tady no. Pojďme to udělat.
4: Zasnem
2: jako,
4: světlo, prostě jo, do 15 minut hotovo, rozumíš?
2: Přesně tak, dvakrát týdně a jako orál nějakej, no tak jednou měsíčně.
1: Tak to teda nejsem
4: vanilka. Na narozeniny.
2: Na narozeniny možná to prodloužím. aspoň dvě minuty.
1: Já jako, že jsem chtěla říct, že k tomu prostě nepotřebuju jako zvířata třeba nebo tak, víte co. Že, jako...
2: No tak to už je...
1: No ne, ale tak třeba, myslím, kdyby že... jsi šel na play party, tak no. pro ně budeš vanilka, i když máš jako pestrej sex, i když používáš různý jako třeba věci, ale prostě jako nemáš vyloženě fetiš, nebo nechodíš po každý prostě v latexu, jako, nebo jo. nemáš doma otroka.
2: Když tam nepřijdeš se svým gaučem, tak to prostě
1: přesně,
2: nemá cenu.
1: Přesně, tak to prostě nemá, nemá jako vůbec žádný smysl. No a mě by zajímalo třeba, co jako je pro vás už úplně jako zahranou, do čeho by se třeba právě, co se týká sexu, nešli nikdy.
4: No já jako přichází mi na myšlenku taková jako, takové video, které si pamatuju, co jsme viděli na základce. Že to byla jako, jako že muž a žena, že oblečená, on jako farář, on jako sestřička a ona se mu jak kdyby vysrala do pusy a on do toho jako ona doma.
2: Tak to ne.
4: A to je za mě kdyby absolutně za čarou, děcka.
2: Takhle, já bych se na tuhle tu praktiku, to je pro mě taky za čarou, ani bych se na to nechtěl dívat.
4: No, jakože my jsme neviděli, ne. co to je, že nám to poslal to někdo jako tenkrát jako na ICQ.
2: Takže kamoš, tohle jo, prostě... je jako, hele, jestli tam bude 1, 20 nikdo s taškou, bez tašky, nahoře, dole, dobře, OK, a... ale tohle to asi to vyměšování to jako... tohoto typu ne.
4: Respektuju, když to někdo jako kdyby má takhle jako hozené.
2: Jo,
4: prostě...
2: ať si to dělá doma, nic
4: ale
2: se neděje.
4: Ale zároveň pro mě tady tohle úplně, ne.
1: On se používá takzvaný skleněný stůl, ne?
4: Já bych řekla, že jsou určitě takhle, lidi, kteří nepoužívají žádný skleněný stůl.
2: Já bych nechtěla ani skleněný stůl.
1: Já hlavně nechápu. Já třeba pro mě jako kakání je opravdu velmi složitý prostě proces, jo, já prostě musím být doma sama, musím mít klid, dokonce...
4: Svíčku vono, meditační hudbu.
1: Ano, do jisté doby jsem musela mít srací stoličku, samozřejmě tu musím mít, jo.
4: To je nejlepší věc na světě,
1: ano. A každýho jsem to naučila, dneska už bez strací stoličky nikdo nesere. A pak, no opravdu, a pamatuju si ještě doby, kdy jsem musela mít tmu. Musela jsem mít zhasnuto ještě, prostě aspektně, opravdu takhle promyslo, že a když jsem jela třeba někam na dovolenou, já jsem byla schopná prasknout prostě, když jsem byla 14 dní, tak já jsem 14 dní nešla na toaletu.
2: Člověče, znám lidi, kteří fakt nikde jinde, než doma nejdou, jo.
1: Měla jsem s tím obrovský problémy, dneska už samozřejmě jsem se to naučila, že jo, a už jako je to v pořádku všechno, ale srací stoličku tu prostě potřebuju. My si všichni dělají srandu,
2: ale nevím, co to je, člověče.
1: No to je prostě stolička, jestli dáš ty nohy.
4: Západní záchod není vymyšlený na to, aby ty ses opravdu 100% jako kvalitně
1: vyprázdnil. Ano.
4: A když máš jako kolena výš, než jako sedíš, a to nemusí být stolička, já to třeba, když jsi v hotelu, tak to mám jako těma malýma odpadákama, když si na to dáš nohy.
2: Jako opravdu, no jasně, jako v týhle pozici.
4: Ale to normálně, dokud tohle nezažiješ, tak nevíš, jaké to je se prostě fakt dobře vykadit.
1: Ano, přesně. A víš co?
2: Člověče, nevím, jestli nepřijdu domů. Nebude ještě nějaký testing.
1: A proto jsou právě jako velmi zdraví vlastně turecký záchody, který nám přijdou jako nechutný a jsou to jenom takový ty díry pro ty z vás, kteří třeba nevíte.
2: Kde se musíš nastavit?
1: Ano, kde prostě musíš si jako vlastně do bobku jít a to je v podstatě úplně nejlepší pro ty střeva,
4: obecně
1: že opravdu skutečně.
4: Obecně jako dřep je jako hrozně zdravý pro nás, pro lidi a vlastně to vůbec nevím, že já vždycky chodím na zastávce, když čekám na bus nebo na tramvajku, že tak si prostě dřepnu lidi na mě, čumě a jak kdyby mě to nejvíc, že ti to uvolní bedra, víš co, reálně se ti jako uvolní ta záda v tomhle.
1: Prostě,
4: tak je to super.
2: Takže to jsem nikdy neskoušel.
4: Takže vidíte někoho dřepět na zastávce, tak jsem to já dneska.
1: Tak zrovna kaká, jo, že vidíte, tak tlačí, jak takový ten malý miminka na tom nočníčku, víš.
2: A tu znám, ta zase tlačí. Čeká na 19 a tlačí.
1: Poslední půl hodinka noční show na Radio Kiss před námi, no a to už bude muset trošku přitvrdit, děcka, takže se připravte, jo, jdeme na to, teď si dáme Backstreet Boys, ty jsou taky tvoje oblíbený,
4: jo.

aplikaci Rádia Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Jediná noční show českého éteru. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Dějepis upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel. Bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
1: Teda my musíme moc poděkovat za vaše reakce na naše vysílání, protože jich chodí opravdu hodně. Dokonce tady někdo psal, ano, bavili jsme se tady o kakání, co zlatý déšť.
2: Já znám jednoho známého rapera, který má hrozně rád, když na něj holky čurají.
1: Kecáš.
2: A myslím, že mě to jako, vlastně pamatuju, že když jsem to jako zjistila, tak jsem byla jak kdyby.
1: A jak jsi to zjistila? Jako, že
2: slyšela jsem to jako urban legendu a pak jsem teda jako po...
1: Jsi ho zeptala, jo?
2: Po více informacích od různých lidí, kteří se neznali navzájem, když jsem tohle slyšela, jako, že to třeba i přímo jako viděli v procesu, tak jsem říkala, jo, tak to asi nebude legenda, ale bude to pravda.
1: A prozradíš nám jméno toho rapera? Nemenoval se náhodou Martin Hájek.
2: Můžeme dát jako trivial divákům, ať ty pojďte do zpráv, no jako kdo
1: jo,
2: to je.
1: Tak dobře, tak pojďme dát třeba Barakuda, ne, ten, že jo, to je to. Jo. Pak, kdo by ještě mohl, Mike Spirit? Ten určitě ne.
3: Počkej, já zasmála se tak divně. Sleduju řeč těla, očí
1: jo, a nebo
3: a výrazivo.
1: Marpo třeba.
2: Víš? Nebyl to ani jeden z nich, ale...
1: Nebyl, jo. To je, jo.
3: Tak nic, no. Mm.
1: Tak musíš říct nějaký ty tři, aby to byl jeden z nich.
2: Ne.
1: Tupek?
2: Nebudem dělat.
1: Dobře, tak jo.
2: Nebudem dělat tady soutěž o tom.
1: Nebudeme, ano. Nebudeme tady v tomto soutěži.
2: Nebudeme tady podporovat zlobivárny.
1: Ano, no tak takhle.
3: Zlobivárny.
1: My jsme zlobivášou, jo. Nicméně, já jsem se tady připravila pro vás takovou ještě hru, jako, jo, protože už nám nezbývá úplně zase tolik...
3: Zvlíkací?
1: Tak to si připravím příště.
2: To je zima, nedělá.
3: Je zima, ale umím přitopit.
1: Ano, Vojta nám tady takhle zazimoval to tady trošičku, jo. Když odcházel, tak zvedl klimu a nechal nám to tu. Nicméně teda, jo, jdeme se podívat na to, aby taky naši posluchači vlastně Rádia KISS poznali, kdo vy dva jste. Takže vy budete typovat, jak to máte navzájem, jo? Takže, kdo si myslíte, že kdo z vás flirtuje, aniž by si to uvědomoval?
3: Já myslím, že Terka, jo.
1: Já osobně bych řekla, že seš to víc ty, Martina.
2: Jako jo,
3: aniž
2: no.
3: bych si to uvědomoval.
2: Já si spíš myslím, že lidi si myslí, že já flirtuju a já přitom se vůbec, já to tam vůbec nemám takhle. A stalo se mi to jako několikrát.
3: No tak právě, tak je to nevědomky vlastně.
2: To jo,
3: nebo takhle, ne, možná tak působíš. Ne,
2: to si spíš myslím to, že si do mě jako ti chlapi projektovali něco, co si mysleli, že tam reálně je. A já jako autista, když jsem se třeba bavila o science fiction, víš co, a ten člověk byl jak kdyby, ježišmarja, tady prostě moje...
3: A třeba ho vzrušují nějaké erotické scény z vesmíru.
1: No ne, a počkej, a to jsme vlastně zapomněli úplně o tobě říct, tady, protože ty jsi velká vyznavačka vlastně nejenom sci-fi, ale těch takových těch, jak se to jmenuje, pohádkových, jakože Pán prstenů a...
2: Fantasy, no.
1: A projevuje se to jako nějak v tom sexu taky, že třeba máš ty oblečky doma a tak? Máš
2: ne,
1: ty elfí uši?
2: Mám, ale jako z hlediska třeba porna mám hrozně ráda ty hentai a anime v tomhle tom, takže
1: aha,
2: to mě jako baví,
1: aha.
2: Víš, že máš třeba toho
1: takový.
2: Jako Aliens, devíti údama, prostě co tam zajme nějakou vesmírnou princeznu. A mě na tom totiž hrozně baví tím, jak je to jak kdyby tak daleko v té nerealitě, že mě to jako tam mě to padá na tu úrodnou půdu a hlavně mě hrozně baví jako ty asijské hlasy, já mám hrozně ráda jako to vzdychání těch ženských jako a speciálně jako co jako třeba postrádám jako v klasickém pornu je, že ti chlapi jako častokrát nevydají ani zvuk.
3: Ano. A na to, začátku mluví.
2: Tak,
3: a to
2: tak.
3: Mi vadí.
2: A jak kdyby v tom hentai a v tom anime se to jak kdyby neděje, že speciálně víš, že tam někdo ní jako tu holku ví, že jich svádí a tohle přesně tam jako mluví a já pej, jo, pojď.
1: To jo, víš, zkus nám takhle nadabovat jako takový asijský zvuk.
2: Já hrozně nechci tady dělat něco takové.
3: Pojď, a to je docela zajímavý.
1: Ať si to umíme představit.
3: No, pojď.
2: Ne.
3: Kousíček, udělej kousíček, nenech se přemlouvat. Je před půlnocí. No právě.
1: Tak, takhle to dělá, jo.
2: Ne.
1: Dobře, pojďme dál. Kdo z vás by spíš někoho zbalil pohledem než zprávou?
2: No. Se já bych řekla.
3: Já si myslím,
1: já bych taky řekla, že Terka.
3: Protože já si myslím, že já jsem typ člověka, který jako A mám to pohledem. Tak v životě. Já se umím jako podívat. Jo. Já jsem svoji ženu třeba zbalil na svůj pohled, jo, na svoje modré oči. Nevěřit. Oni byli trošku modřejší.
1: No, dobře. No,
3: Díky alkoholu to potom kleslo tam
1: moc. My se
3: moc,
1: známe vlastně s Martinem od mých nějakých 15 let. A pamatuju si, když se na mě kouknul, jo, tak on mi říkal, vlastně po letech jsem se dozvěděla, že já jsem se mu líbila a já jsem si myslela, že je naprostý kretem, že se na mě dívá úplně tak povrchně, jako říkám,
3: úplně jako.
1: Ježiš, to je namyšlené.
3: A říkal mi to vlastně až nedávno, mi říká, já jsem si myslela, že jsi úplný kretem.
1: No, protože, no ne, protože tak ale vem si, že on se opravdu jako díval, že skutečně jako ti dával úplně, jako že jestli tohle jako je... jako hezký jasně. Pohled, jako balíc.
3: No dobře, no, tak... ale kolik Martíne, by bylo ne. Samozřejmě
1: ty,
3: v té době.
1: Ty se neumíš dívat, opravdu.
3: Ne, já jsem se, jako, myslím, že se umím dívat, ale spíš u mě působí to, že já tu žensku jako musím pak ukecat. To znamená, já nejsem žádný jako vymakaný vysoký hezoun, že jo, vyšlehaný, nemám ten v obličeji, ty rysy, já to tam nemám. To znamená, u mě pak přichází to, že já musím počkat, až ty holky zjistí, že tyhle blbečci jsou jako k nepoužití.
1: Jo.
3: A pak jim jako předvedu a vlastně jim řeknu, že já jsem ten pravý.
1: Ano,
3: a že u mě najdou tu náruč.
1: A oni po třetí ráno už po 20 sklenicích už jako už řeknou, ano, je to tak.
3: Ano, je to pravý. Tak. Druhý den ráno, pak trošku zavál. Tam se teprve seznámíme, těší mě Martin, že jo, tohle. A pak jako to zjistí časem. To znamená, já k tomu potřebuji víc času než ty hezonci.
1: Kdo z vás má podle toho druhého dominantnější energii? No a to bych mě zajímalo.
2: Ale já bych řekla, že tady byla možná i remíza. Jako.
1: No, opravdu. Já si také myslím, že tady mám nejdominantnější energie já jednoznačně.
3: No počkej, ptalo jsi se na názva, tak se do toho jako ne.
1: No ne, vy jste oba dva takový subíci prostě. Já bych si vás oba dva jako podala, podle mě. No, tak
3: no já si myslím, Soňo, že ne, ale dobře.
1: Kdo z vás působí nevinněji, než ve skutečnosti je? No tak, to je jasný, tady je vítěz Tereska.
2: Já jsem
1: že?
2: Jasná,
1: to, no. To asi nemusíme ani... Jo, a to všichni si opravdu si mysleli, já dokonce ještě náš...
3: Vy to říkáte o mně od začátku.
1: No to jo, ale počkej, jako takhle, z rádia Kiss seš to ty, jo, ale když mám mezi máme, tak je to jednoznačně Terka. Dokonce můj šéf se mě ptal, ty ta Terka, já ti nevím, ona je taková slušná, hodná, taková eterická bytost, já ti nevím, jestli ona bude do té show jako úplně dobrá. Říkám, no tak počkej, to něco uslyšíš teprve, jako co Terka všechno dělá
3: počkej,
1: a co má všechno doma.
3: Počkej, co přijde stížností.
1: Přesně. Kdo z vás má doma víc dospělých hraček?
2: Já myslím, že asi já.
3: To asi ty, no.
1: Jo, a jo. Když jsi říkal minule, že už to nemáš kam dávat.
3: No tak máme na to takovou větší krabici už.
2: No.
3: Je tam jako...
2: Máme
3: je tam,
2: šuplík.
1: Já
2: mám
1: taky spousty, šuplík.
3: Ne, my to máme jako... teď, počkej.
2: Ne, já mám vlastně dva šuplíky. Jeden mám šuplík.
1: Nemá chroj.
3: Máte hambatej šuplík, jo. My máme hambatou postel.
1: Ne, harnesu.
3: Musíme odkrojit.
1: Víš, co to je harness?
3: Od to.
1: On neví, co to je.
3: Odkopit. Ne. Co to je?
1: Co to je?
2: To jsou takové ty pásky, víš, jestli to jako spoutáš jako to tělo takhle, nevím, jak se to, postroje se tomu
1: no,
2: říká.
3: Aha, tak
1: no,
3: to ne.
1: Jako něco jako na koni akorát,
3: tak
1: že
3: to
1: tady
3: nemáme,
1: to je
3: no.
1: Na terku. Hele, a máme, no, ale já, tak já to nosím někdy třeba jako na hraní, takový ty, víš, jako ty kožený
3: jo,
1: takový
3: jo,
1: pásky.
3: Jo, už vím,
1: no.
3: Už vím, já se jenom nevím, ten název neznám k tomu.
1: Ano, ale víš co, zkoušela jsi třeba někdy šibary?
2: Je na to, já to hrozně miluji na to koukat. Ale pro mě to, jak kdyby není,
1: to.
2: Jak
3: máš
2: mám,
3: foby,
2: já mám ty, jako, ne, nebo? Jak jsem, ten autista prostě některé věci jako fyzicky mi nedělají fakt dobře, ale jako teď jsem třeba hrála na jedné jako lehtivé party v Ostravě, ve Futuru, Labirint se to jmenovalo, a tam reálně jsem měla jako live set a za mnou vázali jako holčinu, jako šibary, takže to se poprvé pro mě takhle propojilo a já, když jsem vyrůstala, tak to byla jedna z věcí, kdy jsem jako zjistila, že teda asi moje zájmy nebudou úplně jako typické, protože jsem hrozně milovala, a teď si nespomínala, Nobuyoshi Araki se jmenuje ten fotograf, a to byl japonský fotograf, legenda, který právě fotil ženy jako v kimonech a tak jako svázané a bylo to jako erotické fotografie a hrozně mě to jako nadchlo a miluju na to koukat, ale pro mě mám i pár jako přátel, co to přímo dělají, ale tohle to jako pro mě není na to, že bych byla přímo jako účastníkem toho.
1: Kdo z vás by měl podle toho druhého větší problém s jednorázovkou?
2: Nevím.
1: No. Takhle, berme, že nejste zadaní, ano.
2: Já se nemyslím, že jsem někdy jako takovou pravou jednorázovku měla, takže možná se já...
3: Hele, já jo. Já jako měl, ale pak jako jsem toho měl trošku jako problém, nebo ne problém, ale
1: ten malinko, zdravotní, veď. To ne,
3: ale druhý den, když přišlo to vystřízlivění, protože to bylo vlastně na nějakém mejdanu, že byl tam ten alkohol, tak pak jako ve mně byla ta morální stránka toho, že vlastně tý holce už se nevozvu, že jsem sám věděl, že to bylo jenom taky jako...
2: Jo, a teď jsem si vzpomněla, měla jsem jednu takovou situaci a bylo to pro mě hrozně skvělé, protože ten jako, já vlastně nevím, proč jsem, už vím, proč jsem s tím klukem vyspala, že mě hrozně zajímalo, jaké to bude vyspat se s nějakým jako fakt hubeným chlapem. Mm-hmm. A děcka to bylo hrozné, protože mě furt jako vlastně mlátil těma
1: kostma
2: a hrozně to bolelo.
1: Ty jsi taky hubená, vej, takže jste se takhle navzájem.
3: Jo, to se říká, že chlap by měl trošku aspoň malinko bejt, tak jako chlap.
2: No, bylo to jako fakt aby netlačil fakt kostma.
1: No, to je pravda. Že, ale
3: stačí, když tlačí tím jedním.
1: No.
3: A do toho kostí.
1: Myslíš pupkem jako.
3: Pupíčkem, no, pupíčkem.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Tak pokračuje naše noční show, dámy a pánové. Terezie Kovalská a taky naše Soňáry Italiano, naše rozverna.
3: Kovalová.
2: Kovalová.
4: Kovalová. Jsem ze Severní Moravy, ještě neznamená, že jsem...
2: No ale ty máš teda umělecký, ty máš umělecký jméno, ale jinak, že jo?
4: Já jsem Kovalová.
2: Kovalová?
4: Kovalová.
2: Jako krátce?
4: Ne, normálně Kovalová.
2: Normálně Kovalová. Kovalská. To zní jaky dobře, ne?
3: Tak ona Ostrava.
2: Je to, jako
4: je to za rohem, je to dalo kousek. By se to aplikovat určitě.
2: Hele, co jsme tady ještě neprobrali? No já nevím, já se ptám právě. Už jsme tady mluvili o
3: čurání,
2: všeličem.
3: Kakání, ano.
2: No, ale ty se ptáš nás, jo. Pojďme vymyslet něco, ať nám taky Soně na sebe něco
3: no,
2: prozradí.
3: No nic, přátelé, takže končíme. Takže, děkujeme moc za to, že jste tady
2: čekal,
3: s námi byli.
2: No, to jsem čekal. Tvoje
4: ty
2: jednorázovka.
4: Chceš po mých jako třech mozkových buňkách, abych tady ještě vymyslela nějak jako kreativní věci, jo.
2: Tvoje jednorázovka.
3: Ježiš,
2: jakou jsi měla nejzajímavější?
3: Těch bylo, prosím.
2: No já vím, že jo. Se těžko člověk ptá, víš.
3: No.
2: Nějaká taková fakt jako třeba, která se nepovedla, pojď říct. Si tam máš nějakou.
3: Hele, nepovedla takhle, ona, já jsem přesvědčená, že mi tenkrát hodil něco do pití. Jo, protože já jsem nikdy v životě nebyla taková nadržená. Nikdy. A samozřejmě za normálních okolností nebyl to úplně můj typ. Ano, nebudu tady dělat žádný body shaming a tak dále, ale no, vypadal jak Jim Carrey, musím říct. A
2: dělal i takový kraviny?
3: Ano, a dělal i ty ksichty, všechno. A jako vlastně to bylo dobrý všecko, ale ráno jsem se pak otočila a říkala, ne. To si neudělala tohle.
2: A on fakt Jim Carrey.
3: Tohle jsi ne, to jsi nevzala sebou domů, že?
2: Hele, počkej, ale když o tom mluvíme, tak jako co si myslíš, že by ti mohl hodit do pití, aby tě to takovýmhle způsobem jako nadráždilo?
3: Něco pro koně se tam dává, ne?
2: Jako neexistují žádný.
4: Nebo to je substance, která se jako často používá, která je teda mimochodem zmíněna i ve filmu Banger.
2: Jestli to můžeme říct.
4: GHB. To je jak kdyby informace, že taková věc jako existuje a v tom Bangru je to právě jako smrtelné, protože se to nesmí kombinovat jako se spoustou jako jiných substancí, včetně alkoholu, takže je to jako hodně nebezpečné, ale jak kdyby potenciálně to může být klidně i Viagra, to, že se používá pro muže, to ještě neznamená jako pro některé ženy, jak nám třeba ukázali Sex ve městě, že to reálně jako i ženám
2: že to funguje,
4: jako,
2: jo. Funguje.
3: Fakt, jo.
2: Neskoušeli jste holky nic takového?
3: Ne. No jako zkoušela jsem jako ty kapky, ne. Takový muší, nebo jak se jmenujou.
2: Ale to si myslím,
4: španělské
2: že člověče,
4: no.
2: To
4: španělské,
2: asi
4: ano.
2: Si myslím, že nefunguje úplně. Ne?
3: No funguje, bolela mě z toho brutálně hlava druhý den.
2: No
3: jako,
2: tak to funguje jinak, ale.
3: No, bohužel mi to. A pak vím, pamatuju si, že mě jeden týpek chtěl zbalit, jako, že si myslel, že si, víš? A já, jo, a on mě vyzvedl v hlavě a jeli jsme do Brna. A on dal do takový tý vůně do auta poprs.
4: Joj.
3: A nechal to tam celou
4: poprs
3: dobu.
4: Poprs samozřejmě je taky varianta. No,
3: no. Ale já teda, se přijeli do toho Brna a říkám, že odvez mě okamžitě do mě, hrozně zle a bolí mě strašně hlava, takže jsem se musel otočit.
2: To znamená, že to měl opačný efekt.
3: Ano, opačný, takže na mě má všechno v podstatě, ale mořský plody na mě fungují teda, musím
4: jo,
3: říct.
4: No.
3: Ústřice speciálně.
4: Jo, čokoláda, čili, obecně všechno, co jako rozšiřuje průtok krve, tak jako to potenciálně může udělat tady tohle. No.
2: Čili, já když si dám čili, to má úplně jiný závěr.
3: No, ty jdeš kakat.
2: No, a druhý den to má ještě.
3: Jo, to ještě taky
2: to
3: pár.
2: Má
4: druhý den ješky, jo.
3: No. No, takže opravdu teda to musím říct, jako to si myslím, že tenkrát opravdu jsem v tom pití něco musela mít, protože to jako
4: to
3: jsem si říkala,
4: to
3: není jako možný. No.
4: Ježiš, to jsem ještě připomněli, jak jednou se mi povedlo, jako že jsem přesně, jak se ti splní ten sen, že jdeš do postele s někým, kdo se ti jako fakt líbí. A bylo to úplně příšerné, protože on to měl jako jedno lůžko a měl na tom děcka saténové povlečení, takže já jsem prostě furt kolousala.
3: Je
2: to je tak, že jako za tím partnerem
4: toho,
2: běhneš.
4: A jak on byl ve stresu, tak mu prostě furt jako měknul, že jo, takže měkká postel, měkké péro a já byla jako kdo jako co ne, tady tam budu dělat, tak nevím, kloužu furt dolů.
2: Ne, tak já ti řeknu, že my jsme to jednou měli doma a měli jsme ještě saténový pyžámka, že jako to bude hezký, jo, ale
4: takže
2: to znamená...
4: Takže jste si nahonili elektřinu?
2: Ne, nenahonili jsme vůbec nic, protože já jsem jsem se rozeběhl, že jako bude takový antré a jenom jsem tou postelí projel vlastně na druhou stranu.
3: Zastavil se vozeť.
2: Zastavil jsem se vozeť a tím to skončilo. Jo, takže a byla legrace.
3: Přátelé, já vám chci moc a moc poděkovat, samozřejmě vám, našim posluchačům, že jste vydrželi až do této noční hodiny společně s námi, také našemu hostovi, naší Terezi Kovalové. Moc krát děkujeme, Teresko, že jsi na nás udělala čas, že jsi došla a že jsi teda vlastně ukázala svou pravou tvář. Ano.
4: Že jsem takové to hovado.
2: Ano, no, že jsi nešetřila podrobnostmi,
4: nerozuměle,
2: který si samozřejmě velmi vážíme.
4: Jo, děkuji ti a děkuji moc za pozvání a děkuji všem posluchačům, že jste si to takhle hezky užívali s námi.
3: Děkujeme, děkujeme moc, děkujeme taky tobě, Martí.
2: A my děkujeme Martí tobě, Hajku, Soni,
3: ano, a mě taky, ano, výborně. No a za maličkou chviličku už náš Luky a samozřejmě noční juboxy na Radio Kiss, protože ty začínají přesně ve 24.00, tak si pojďte klidně zavolat o nějakou tu písničku na přání 210-323-323. No a my se budeme těšit zase třetí čtvrtek měsíce a ty konkrétně zítra s Magdou v odpoledním
2: jumpu.
3: Ano,
2: já jsem tady o 14 hodin.
3: Ne, oho, mě neonanuj tady zítra, jo, prosím tě.
2: No, já jsem teď tak z vás rozjetej, že začínám ohoho.
4: Ve dvě odpoledne ještě ne, no.
3: Tak ahoj a krásnou dobrou.
2: Dobrou noc. This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: noc odbyla před 5 minutami, pojďme tedy rozjet songy podle vás 210-323-323.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Ano, tak jsme se přece dočkali. Pracovní týden, ten standardní, je v podstatě u svého konce, to znamená, že od Mixpultu KISu vás moc zdraví Lukáš Bláha. Zase budeme hrát podle vás. Jsou dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist. Buď nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, a nebo vyvoláváte číslo 210-323-323 a povedlo se v tuto chvíli probojovat skrze náš éter Báře. Hezkou noc.
2: Ahoj Luky.
1: Ahoj Báro, tak ty jsi mi mimo vysílání prozradila, že jsi se dovolala úplně poprvé.
2: Jasně.
1: Jaký je to pocit?
2: Je to super a říkám si, jezdím hodně v noci, chtělo by to něco staršího zahrát.
1: Ano.
2: Jsem dlouho nekusil.
1: Co to bude, povídej.
2: Ale já bych si moc přála Ruslany. Mám takový pocit, že éra Ruslany byla před téměř 20 lety.
1: Já myslím, že je to dost možné a myslím si, že nebudeme daleko od pravdy, ano.
2: Takže pokud tam něco hezkého vybereš, budu jedině ráda.
1: Mám tady takový divoký tanečky, no, Wild Dances, tak já myslím, že to se nám docela hodí takhle při pátku 22. května, já myslím, že určitě. No tak jo, kam dneska valíš?
2: Ale já se vracím z Polska, už to mám teda téměř u konce, dneska to docela šlapalo, takže pro všechny noční letce zahraj něco veselého a tím to taky šlapá, ať se dlouho dostanou domů a vlastně pro všechny to musím noci pracovat.
1: Jasně, to si hodná. No tak jo, taky tobě šťastné kilometry a doufám, že jsme se neslyšeli v éteru naposledy.
2: Určitě ne.
1: Tak jo,
2: děkuju.
1: Skvělý, měj se krásně a zase brzo ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Quizu si to frčíme pátečními nočními jukeboxy a myslím, že je ta správná chvíle se dneska poprvé podívat do mobilní aplikace a míříme na západ Čech.
1: Ahoj Lukáši, tady Jirka z plzeňského pivovárku. Zahraj pro mě a pro moje kolegy, ať nám ta noční dneska utíká. A vybral jsem si něco od Subfocus, díky moc. Ahoj Jirka.
0: Tak my si od Subfocus velmi často hrajeme Solar System, tak jsem si říkal, že máme nějakou změnu. Dáme si pořád ještě poměrně čerstvou věc od nich, která se jmenuje Elevate. Hezkou noc.
2: Radio Kiss.

0: Se po půl jedné ladíte Kiss a pojďme si na chvíli od přání odskočit do Švýcarska.
1: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Pojďme se podívat na včerejší zajímavé výsledky. Slovenští hokejisté se na zítřejší federální derby s námi naladili přesvědčivou výhrou na Dány 5-1. Ti loni na domácím šampionátu v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo. Tentokrát ani na čtvrtý pokus nebodovali a to znamená, že se jich letošní vyřazovací boje týkat s jistotou nebudou. Když jsme u domácích, Švýcaři si po výprasku, který včera ušetřili Rakousku, smrsli i na Velké Británii, a to poměrem 4-1. Předtím si Finové zastřílili proti Lotyšku, slavili 7-1 a stejně jako výběr švýcarský zůstávají na turnaji 100% a v podstatě si tady zajistili účast ve čtvrtfinále. Mimochodem, tyhle dvě země, tedy Finsko a Lotyšsko, s největší pravděpodobností společně uspořádají mistrovství za 4 roky. A ještě pro doplnění, poslední včerejší výsledek. Hvězdná Kanada se natrápila s Norskem a zvítězila 6-5 po prodloužení. To nám tím pádem pořád dává slušnou naději ovládnout základní skupinu B. Zítra tedy odpoledne 16:20 velký souboj se Slovenskem. Je na co se těšit a já se těším, co si objednáte do našich jukeboxů.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Tím si můžete být naprosto jistí, proto teď právě já budu pátrat po někom na lince 210 323 323, kde máme dalšího volajícího a já se proto ptám, kdo je tam.
2: Ahoj, Bukine, tady Roman.
1: Nazdar, Romane, kde pak nás ladíš?
2: Ale momentálně jsem u Příbrami, jedu z Rakous, mám to ještě 200 nahoru k polským hranicím. Takže cesta dlouhá, něco pěkného se hodí.
1: No to věřím, toto věřím, aby na cesta, aby ti to uteklo. Co to bude? Povídej.
2: Ale to takhle CC Cash, dlouho jsem neslyšel.
1: No, vůbec, takže... ano, 80-ková hvězda CC Cash, objevil jí tenkrát polovina Modern Talking Dieter Bohlen. Tak si dáme její pecku ve verzi pro rok 1999, I Can Lose My Heart Tonight. No a budeme ji někomu posílat?
2: Ale asi všem kolečkama dolů, co jsou na cestách, tobě do rádia, všem kysákům, dobrým lidem, ať to prostě potěší jenom.
1: Ano, přesně tak, já moc děkuju. Máš jinak volný víkend před sebou?
2: Jasný, jo.
1: No tak to je nádhera. Tak jo, skvělý, tak si ho moc užij. Má být skvělý počasí, tak já věřím, že jo.
2: Díky.
1: Paráda, měj se krásně, díky za zavolání, ahoj.
2: Čau, ahoj, díky.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: na Ibize za námi, no a jedna noc na Kisu, to je v plném proudu podle vašeho gusta. No a mobilní aplikace, ta teď bude patřit Fílovi, který má celkem jasnou vizi o tom, co si chce nechat zahrát.
1: Čau, Luky, tady Fíla. Hele, nevidím to na nic jiného, než na Machina Time. Poslal bych to všem řidičům, co jsou na cestách, ať dojedou v pořádku. A hlavně tobě do studia, ať tam přežiješ. Mějte se, čau.
0: Já moc děkuju, pohodovou noc vám všem. Radio Kiss.

0: Je tu jedna hodina, dál to tak na Kisu. Valíme podle vašeho, ale ze všeho nejdřív se vydáme na Ekvador.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v jízdě po muzice, která vás baví. Ze studia Kissu vás moc zdraví Lukáš Bláha. No a jsou dvě možnosti, jak se dostat do vysílání. Buď tak, že vytočíte číslo 210-323-323, to je jedna varianta. No a ta druhá obvyklá věc, hlasovky do mobilní aplikace, kterou určitě ve vašich telefonních zařízeních už máte. Jestli ne, tak určitě stahujte Radio Kiss. Budeme velmi rádi, když i ve vašem mobilu bude naše apka. No a vy si tak krásně potom můžete nahrát vzkaz i takhle hezký, jako nahrál David.
2: Ahoj, chtěl bych poslat mý přítelkyni Monice, kterou strašně moc miluju. Bohužel dneska, i když měla včera svátek, tak takhle pozdější vzkaz, protože teďka řešíme inventuru a věci z restaurace. Že jí strašně moc miluju, přeji hodně štěstí, zdravíčka a hodně trpělivosti se mnou a s dětmi. Miluji a vždycky miluji.
1: Tam bylo, mělo být asi na konci budu. No tak já doufám, že na sebe budete jako zlatíčka, o které si žádá Tom.
3: Ahoj Luky, prosím tě, mohl bys mi zahrát písničku od Kapitána Dema Zlatíčka, bude to pro tebe do rádia, pro mě do práce, ať mi to rychle utíká a pro všechny kysáky, díky, ahoj.
1: Jdeme na to, skvělou noc, mimochodem včera tedy Moniky, dodatečně všechno nejlepší a dneska Emilové, ty jsou v kalendáři, ale k tomu se ještě v této hodině se dostaneme, počkejte si na to.
0: Radio Kiss.

0: Jsou s vámi páteční noční juboxy a po Rednex právě teď zdravím na čísle 210 323 323 taky Patrika, ahoj.
1: Ahoj Luky, dobré ráno.
0: I tobě, jakou máš páteční noc?
1: Skvělou.
0: Jo.
1: Před chvíli jsem vjel, tak je zatím je to v pohodě.
0: Jo, a jede se dobře.
1: Jo, jede.
0: Tak to je skvělý.
1: Dáme silnice úplně nádherně.
0: Paráda. Co bys rád slyšel?
1: Já bych tě poprosil, zahraš tam písničku od Miley Cyrus, Lovers.
0: Dobře, dáme určitě.
1: A prosím tě, když můžu, tak bude to hlavně pro mýho tátu Emila, který má dneska svátek.
0: No prosím tebe.
1: Tak mu přeju všechno nejlepší.
0: No tak já se přidávám a samozřejmě i za celý KIS týmu přejeme jenom všechno nejlepší. Prozradíš, kolik mu je?
1: Tátovi?
0: No, taková záludná otázka. Já vím, že má svátek, jo, ale...
1: Tátovi bude 52.
0: No tak to je mladý kluk ještě. To má všechno před sebou ještě v podstatě.
1: Jo.
0: No tak jo, ty jsi nechtěl být Emil? Po tátovi?
1: Ne, asi ne.
0: Ne, dobře.
1: Já nevím.
0: Za Patrika si radši zkrátka.
1: Jo.
0: Tak jo, skvělý. Patriku, tak ti přeju šťastnou cestu, hlavně ať se ti dobře jezdí a povedený víkend. Měj se nádherně.
1: Díky
0: a hrajeme Miley Cyrus. Ahoj, díky.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: krátce před půl druhou si dáváte noční juboxy na Kisu a kamarád, ten letěl taky Kubovi.
1: Čau, čau, Luky, měl bys tam pro mě kamaráda a bylo by to teda pro ty paní, co pracují na benzínkách a musí prostě za jednu hodinu prostě musí udělat třeba 60 páků rohlíku, jo, prostě to je extrém. Já bych na jejich místě, tak prostě po 15 pákách rohlíkách bych to prostě nezvládl psychicky. Jako fakt, jako klobouk dolů uši. Tak jo, hele, díky a čau, čau, hezkou noc.
0: Ano, máš pravdu, já ten klobouček sundávám. Je to samozřejmě těžká věc na těch benzínkách takhle v noci fungovat, tak vám tam dámy držíme palce. No a já jsem slíbil, že se taky podíváme v této hodině do kalendáře. Když jsme u dam, tak je tam Mezinárodní den klitorisu. Nechám čistě na vás, jak s touhle informací naložíte a případně ho oslavíte. No a narozeniny, dneska 63. Miroslav Hanuš, jste starší generace, jste mladší potom, taky herec, režisér, v poslední době moderátor a hlavně Lavi, Jakub Štáfek, tomu je 36. No a 39 dneska jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, 24-násobný grandslamový šampion, taky olympijský vítěz, srbský player Novak Djokovic, který stále ještě běhá po kurtech. Tak to je taky na klobouček. No a pak tady mám vzkaz, který se nám bude hodit k jedné vzpomínce. Mori Kante, to je guinejský zpěvák a hráč na kóru. Kóru, to je něco jako loutna. No a ten nás opustil přesně před 6 lety. A měl v 80. takovou velkou pecku, jmenovala se Jeke Jeke a v 90. ji potom skvěle překopal. No já myslím, že se nám to úplně krásně hodí k jednomu přání od Patrika.
2: Krásné dobré ráno přeji, aby rozpožívali všech kusákům, kteří právě musí pracovat nebo nemůžou spát nebo něco podobného. Nešlo by tam pustit něco, co mi zaručeně rozproudí krev v těle a probudí mě. Vůbec mi nejde zapnout hlavu. Rád bych něco řekl za název písničky, ale za boha mi ta hlava nechce fungovat. Buď tak hodné, čeká mě 600 kiláků z Německa do výškova k nám.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Zase vás o tom teď hravě přesvědčíme, protože já už na čísle 210 323 323 zdravím Páju, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: Ty jsi někde na cestě, předpokládám.
2: Ano.
1: Tak se nemůžu nezeptat, jak to zrovna frčí tobě za volantem.
2: Frčí to dobře.
1: Jo, tak to je krásný, to je krásný. Ty jsi říkala, že úplně jako ti už ta hlava při poslední noční v tomto týdnu nefunguje. Tak jsem si říkal, že bychom mohli využít za chvilku přání od Toma a zaspomínat na jeden song z 90. jako Two Unlimited. Co ty na to?
2: Na to by bylo super.
1: Že jo, viď, že jo, já si taky říkám.
2: No 90. to skvělý.
1: No, já souhlasím. A zahrajeme to někomu extra?
2: Já bych to nechal zahrát svýmu nevlastnímu tátovi, protože je taky Emil, takže dneska má svátek. A svým milovaným kolegyním, který si potvory užívají do Turecku.
1: No prosím tebe, je to možný. Ale je pravda, že tady o víkendu bude taky jako v Turecku v podstatě, to počasí. Tady bude 30, hele, já myslím, že ne, zas, jako nemusíme tolik závidět, no. Akorát to moře, akorát to moře, no.
2: Oni se stejně v sobotu vracej, tak no.
1: No, to mají dobrý, no. To je mají dobrý, že aspoň třeba nenastydnou potom, jo. Ono, když se vracíš z takových těch veder a pak je tady jeden stupeň, tak to nic moc, co si budeme povídat. No tak jo. Můžeš to ví, hele, ty mu Pájo, to, ty můžeš cokoliv.
2: Já bych to chtěla ještě poslat všem kamionákům, teď jdete volantem. Kluci, držte se, hlavně dojďte v pořádku domů.
1: No, dobře, já myslím, že tím je řečeno vše. Pájo, tak ti děkuju a přeju ti hlavně klidnou cestu.
2: Jo, a Lukášku, a hlavně taky pro tebe.
1: Je, no já moc děkuju, že jsi taky vzpomněla, tak jo, děkuju. No a jdeme už na konkrétní song. Pájo, měj se nádherně.
2: Ty taky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: No objednávat nám ho teď bude Tom z Rumburka, zatancujeme si kmenový tanec, to jsem strašně dlouho neslyšel, to jsem rád.
3: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Two Unlimited song Tribal Dance? Bylo by to pro všechny noční sovy, na vzpruhu a pro radost. Díky moc, Tom z Rumburku.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz

0: Slyšíte, jsou páteční noční juboxy z KISSu, no a teď právě si dáme opravdu jednu velmi výjimečnou věc, dá se říct, už naprostou taneční klasiku, a to z mobilní aplikace Díky Kráťovi.
1: Ahoj kysáci, rád bych pro moje kolegy Padovana Jamem zahrál písničku od Krenkraft Zombie Nation. Jste moc super rádio a rád vás takové v noci poslouchám. Mám rád vaše noční juboxy. Díky, Kráťo.
0: Taky díky.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. KISS. Radio KISS.